byla smyčcová serenáda Es-dur Josefa Suka, tak jak ji hrál orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou Jaroslava Krombholce na Pražském jaru roku 1983. A teď se posuneme ještě o několik let zpátky na Pražské jaro roku 1975, kdy orchestr Československého rozhlasu doprovodil významného ruského houslistu Pavla Kogana, a to v Beethovenově houslovém koncertu opus 61 D-dur. Diriguje opět Jaroslav Krombholz, ten je u nás známý jako operní dirigent, ale právě symfonický orchestr Československého rozhlasu mu umožnil realizovat mnoho zajímavých symfonických projektů, včetně doprovodů velmi slavných solistů. Pavel Kogan na Pražském jaru 1975.

Na Pražském jaru v roce 1975 vystoupil houslista Pavel Kogan za doprovodu orchestru Československého rozhlasu pod taktovkou Jaroslava Kromholce. Společně provedli právě Beethovenův houslový koncert D-dur opus 61. A přesouváme se na Pražské jaro roku 2026, jehož důležitým hostem je Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Simona Rettla. Provedou mimo jiné Brahmsovu symfonii číslo 4 e-moll, kterou Simon Rettl nahrál se svým předchozím významným orchestrem, což jsou berlínští filharmonikové. Rozloučíme se tedy novodobým snímkem jednoho z nejvýznamnějších dirigentů současnosti právě v Brahmsově čtvrté symfonii. Berlínští filharmonikové a Simon Rettl.

0: Naše setkání s historií a současností Pražského jara uzavřela nahrávka, kterou dirigoval Sir Simon Rattle, exkluzivní host ročníku 2026. Hráli berlínští filharmonikové, konkrétně symfonii číslo 4 e-moll Johannesa Brahmse. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítejte u poslechu čtyřhodinového vysílání s názvem Od Claudia k Ludwigovi, věnovaného hudbě od pozdní renesance k ranému romantismu. Nahrávkami souborů věnujících se historicky poučené interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky vás na stanici D-dur provede a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. V úvodu nahlédneme krátce ještě do doby před Monteverdim. Jedním z jeho předchůdců byl ve Francii Clément Jeanneken, který žil v letech 1485 až 1558. Působil ve službách biskupa v Bordeaux, později se usadil v Paříži. Jeanneken proslul jako skladatel šansonů motet i mší. Poslechneme si jeho mši, v které zhudebnil 5 částí mešního ordinária a využil přitom melodii vlastního slavného šansonu La Bataille, bitva. Jeannekenova Messe La Bataille pro mužské hlasy a instrumentální doprovod byla poprvé publikována v roce 1532. Zpívá ensemble Clément Jeanneken, hraje kornetový soubor Le Sacoboutier de Toulouse, řídí Dominique Wyss.

Na stanici D-dur dozněla Messe La Bataille. Jejímž autorem je francouzský renesanční skladatel Clément Jeannequin. Slyšeli jsme nahrávku souboru Ensemble Clément Jeannequin à la Sacoboutier de Toulouse pod vedením Dominika Visse.

Milí posluchači, přijměte nyní pozvání do Londýna 18. století, kam se vypravíme prostřednictvím hudby Georga Friedricha Händla. Když se anglický král Jiří I. nalodil na loď, aby se projel po Temži, nebylo to pro jeho vlastní potěšení. Měl státní hosty, které chtěl pobavit a ohromit. Proto se za jeho bárkou pohyboval orchestr, který svými tóny potěšil hosty. Vodní hudbu, kterou budeme za okamžik poslouchat, složil Georg Friedrich Händel speciálně právě pro tuto příležitost. Rozdělil ji do tří svit, které se všechny hrály na Temži v roce 1717. První svita možná již o dva roky dříve. Vodní hudba vyniká zejména svou rozmanitostí. Händlovi se podařilo spojit tradici francouzské taneční hudby s italským koncertním stylem i taneční hudbu své nové vlasti Anglie. Nejprve tedy zazní svita číslo 1 F-dur, která má 11 částí. Hraje The Academy of Ancient Music, řídí Christopher Hogwood.

The Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda dohráli svitu číslo 1 F-dur z vodní hudby Georga Friedricha Händla. V podání stejného souboru bude následovat svita číslo 2 v tónině D-dur, v které převládá nejvíce mohutný zvučný zvuk trubek a lesních rohů. O královské cestě po vodě 19. července 1717 informoval tehdy deník Daily Courant. Ve středu večer kolem 8. hodiny se král vydal na otevřeném člunu a v doprovodu mnoha dalších lodí plných významných osobností plul po řece do Chelsea. Loď patřící městskému cechu vezla hudebníky, kteří měli přes 50 nástrojů všeho druhu. Po celou dobu hráli nejkrásnější symfonie, které pan Händel složil speciálně pro tuto výletní plavbu a které se jeho veličenstvu tak zalíbily, že je museli cestou tam i zpět třikrát opakovat.

To byla svita číslo 2 D-dur z vodní hudby Georga Friedricha Händla. Posloucháme nahrávku souboru The Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda. Za okamžik zazní i třetí svita z vodní hudby, která má stejně jako druhá 5 částí. Hrají v ní flétny a smyčce. Hudba je poněkud odlišná od předchozích částí, neboť není tak úderná, zní jemně a odlehčeně. Je otázka, jak si s ní tehdy poradili královští hudebníci na houpající se lodi. Nyní nám své nastudování Händlovy svity číslo 3 G-dur z vodní hudby na dobové nástroje předvede opět soubor pod vedením Christophera Hogwooda, The Academy of Ancient Music.

0: The Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda dohráli svitu číslo 3 G-dur z vodní hudby Georga Friedricha Händla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, následující program naší stanice vám nabídne výjimečné setkání s hudbou anglických renesančních skladatelů. Prostřednictvím písní pro soprán a loutnu si připomeneme dobu nazývanou Zlatým věkem Anglie, dobu vlády Alžběty I. na přelomu 16. a 17. století. Je připraveno 12 písní Shakespeareových současníků pro soprán a loutnu. Vybraný písňový repertoár navazuje na již ve středověku založenou tradici, kdy bylo umění označované v ženském rodě a zobrazované jako nebeské dámy doprovázené mužskými postavami pozemských služebníků. V hudbě můžeme hovořit o takzvané lady music. Poetika písní je založena na přesvědčení, že zpěv člověka slouží výhradně k boží chvále a prokazuje tím svou spřízněnost s anděly. Ostatní vlastnosti člověka, které ho pevně poutají k zemi, jsou považovány za důvod ke smutku. Sopranistka Emma Kirby a loutnista Anthony Rooley nám představí na své nahrávce z roku 1979 písně známých i méně známých skladatelů alžbětinské doby. Richarda Edwardse, Thomase Campiona, Johna Dowlanda, Samuela Daniela, Francise Pilkingtona, Thomase Morleyho, Roberta Jonese a Johna Barletta.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Hezké dobré ráno při partiturách vám z Českobudějovického studia přeje Petr Hanzlík. Na úvod dnes zazní symfonie C-dur opus 17 českého obrozeneckého hudebního skladatele a pedagoga Václava Jana Křtitele Tomáška. Tomášek vycházel, jak bylo v Čechách přelomu 18. a 19. století často zvykem, z mozartovského kompozičního stylu. Byl taktéž obdivovatelem Christopha Willibalda Glucka a Josefa Haydna. Kromě hudby byl Tomášek všestranně vzdělaným intelektuálem své doby. Studoval práva, věnoval se logice, fyzice i filozofii, navštěvoval přednášky z anatomie a chirurgie. Přátelil se s mnoha osobnostmi národního obrození, například s Palackým anebo Čelakovským. Symfonie C-dur opus 17, kterou uslyšíme v následujících minutách, je studiovou nahrávkou Plzeňské filharmonie, kterou řídí Chuei Iwasaki.

Dozněla symfonie C-dur opus 17 Václava Jana Tomáška, plzeňskou filharmonii řídil Chuei Iwasaki. V další skladbě dnešních partitur se přidržíme romantické hudební literatury. Na pomyslné mapě Evropy 19. století se ovšem přesuneme do Německa. Čeká nás totiž klavírní kvartet S-dur opus 47 z pera jednoho z nejvýraznějších představitelů romantismu Roberta Schumana. V červenci roku 2020 zazněl Schumanův klavírní kvartet S-dur na hudebním festivalu Třeboňská nocturna v podání Dvořákova klavírního kvarteta, tedy klavíristky Slávky Wernerové-Pěchočové, houslisty Štěpána Pražáka, violisty Petra Wernera a violončelisty Jana Žďánského. Jednotlivé věty mají názvy Sostenuto assai allegro ma non troppo, dále Scherzo molto vivace, Andante cantabile a závěrečné finále vivace.

To byl klavírní kvartet S-dur opus 47 z pera génia romantické hudby Roberta Schumana. No a my se nyní z Třeboně vydáme o 25 kilometrů dál do dalšího malebného jihočeského města, do Soběslavy. Zde se pravidelně, vždy počátkem prázdnin, koná festival komorní hudby spojený s vyhledávanými interpretačními kurzy Setkání s hudbou v Soběslavi. A shodou okolností autor těchto partitur má to potěšení býti tomuto festivalu i hudební dílně uměleckým ředitelem. V létě roku 2020 v rámci festivalu vystoupilo v Soběslavi také renomované české smyčcové Benevicovo kvarteto. Úvodní skladbou koncertu ve zcela zaplněném kostele svatého Víta byl Janáčkův smyčcový kvartet číslo 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty. Janáček komponoval svůj první smyčcový kvartet ve věku 69 let. Jeho námětem se stal příběh, jenž ve své novele zpracoval ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj a nazval jej Kreutzerova sonáta podle Beethovenovy skladby, která hraje v příběhu důležitou roli. Jedná se zde o příběh tragického manželského vztahu, jež byl pro Janáčka silnou a emotivní inspirací. Autor se zde projevil jako mistr dramatu. Dílo je koncipováno dramaticky se čtyřmi větami jako expozice, peripetie, krize a katastrofa.

Smyčcový kvartet číslo 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty Leoše Janáčka dozněl v podání Benevicova kvarteta, které tvoří Jakub Fischer první housle, Štěpán Ježek druhé housle, violista Jiří Pinkas a violončelista Štěpán Doležal. Je známo, že Benevicové se již od počátku své existence věnují takzvaným terezínským autorům, tedy autorům spojeným s židovským getem v Terezíně. V roce 2019 vyšlo koncepční album se skladbami Ulmana, Schulhoffa, Háze a Krásy. A právě Hanse Krásu připomněli pánové také na soběslavském vystoupení, a to tématem s variacemi pro smyčcové kvarteto.

Hans Krása. Téma s variacemi pro smyčcové kvarteto v podání Benevicova kvarteta. Rok 2020 byl ve znamení nejen nepříjemné pandemické situace, ale také připomenutím významného hudebního výročí. 250 let od narození Ludwiga van Beethovena. Takovou událost samozřejmě nemohly minout bez povšimnutí ani Benevicové v Soběslavi. Stalo se tak prostřednictvím smyčcového kvartetu F-dur opus 135. Tento kvartet je Beethovenovou poslední komorní skladbou. Oproti předchozím experimentálním a těžko uchopitelným dílům překvapí kvartet F-dur svojí lehkostí a zdánlivou jednoduchostí. Ve skutečnosti však v sobě ukrývá prudké kontrasty a mystické obrazy, stejně jako všechna ostatní Beethovenová pozdní díla. První a druhá věta se vyznačují jakousi rafinovanou lehkostí plnou jemných hudebních detailů. Pak působivě vynikne intimita věty třetí, kterou si pro sebe Beethoven nazval sladkou písní míru. O to závažněji pak vyznívá závěrečná čtvrtá věta, která nese podtitul Der schwerge faste Entschluss, tedy něco jako složité rozhodnutí. V ní se autor v úvodu ptá muss es sein, musí to být, a následně nalézá rozjásanou odpověď v hlavní svižné a energické části es muss sein.

Dozněl smyčcový kvartet F-dur opus 135 Ludwiga van Beethovena, jehož interpretem na hudebním festivalu Setkání s hudbou v Soběslavi bylo v červenci roku 2020 Benevicovo kvarteto. A s tímto výtečným komorním souborem, jakož i se soběslavským setkání s hudbou a také dnešními partiturami, se rozloučíme dvěma krátkými přídavky. Jejich autorem je Giovanni Soima, současný italský violončelista a skladatel, který ve své tvorbě obratně spojuje klasiku s prvky jazzu, rocku i etnické hudby. A přesně takové jsou i jeho sonety a ronda pro smyčcové kvarteto. Zazní rondo číslo 2 a rondo číslo 4. Z českobudějovického studia se loučí a pěkný den plný hudby vám přeje Petr Hanzlík.

0: Druhým a čtvrtým rondem současného italského skladatele Giovanniho Solimi skončily na Vltavě partitury, hrálo nám Benevicovo kvarteto. A italský skladatel přelomu 19. a 20. století Pietro Mascagni tu pro nás bude za 2 hodiny v koncertu duchovní hudby. Si poslechneme jeho oslavnou mši Messa da Gloria.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Krásné nedělní ráno vám přejí ze stanice Vltava Jana Kozubková od mikrofonu a Romana Kouřilová z technického pracoviště. Za půl hodiny nám v krédu farářka Sandra Silná bude vyprávět o duchovních významech včel. Teď dostávají prostor Nina Rutová a Martin C. Putna. Je 8 hodin.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: My jsme už natočili několik dílů o metafyzické malbě, kam si zařadil malíře, kteří přímo nezobrazují křesťanské motivy nebo jiné náboženské motivy, a přesto jejich obrazy mají velký duchovní rozměr. Člověk by se před nimi mohl modlit nebo pokleknout, co si ho osloví tak, že cítí nadpřirozenost toho, co ten malíř tam dokázal. A dnešní díl si nazval Nemetafyzická malba. Tak já si představuju analogicky k tomu, že to budou dnes malíři, kteří naopak používají křesťanské motivy, ale k ničemu takovému, jak bych řekla, vpravdě duchovnímu před nimi nedochází. Jsou to spíš nějaké nástroje, klišé, nějaká vyprázdněnost je tam. Je to tak?
2: Je to zhruba tak. Jenom to maličko ještě doplním. Metafyzická malba může znamenat umělec, který zobrazuje úplně jiná témata než náboženská, a přesto něco je, a nebo umělec, který zobrazuje náboženská témata, velmi tradiční ikonografická schémata, ale jinak. Jo, my jsme tady měli francouzského katolického umělce Georges Rouaulta, a to byl tenhle ten případ. Jo? Někdo, kdo vlastně maluje znovu a znovu pašie a světce a proroky a podobně, ale způsobem, který ve své době šokoval, protože to bylo to expresionistické. A dnes budeme mluvit o těch, kteří naopak nešokují, kteří se naopak líbí, ale problém je právě v té líbivosti. A vysvětlíme si, jak tenhle ten způsob malby, který, zase abychom to nějak úplně zjednodušeně popsali, je zkrátka realistický, akademický, popisný, doslovný, ilustrativní a může být co do řemeslné stránky poměrně velmi kvalitní, ale prostě chybí tomu ten rozměr toho tajemna, toho transcendentna, toho doteku. Je to prostě jenom jako, je to ilustrace zkrátka. A samozřejmě k takovémuto druhu umění můžeme řadit všechno možné, protože špatné náboženské malby je všude obrovské množství.
1: Ale mám dojem, musím to říct hned na začátku, že se dostáváš na tenký led proto, že ti někdo může říct, ale já v tom, co ty považuješ za plagiát, vnímám to umění, promiň, ale o umění se přou, co je umění a není umění.
2: To je velmi správná, ano, to je velmi správná námitka. Já tady budu do jisté míry, jestli každému se může líbit cokoliv, ale jedna věc je líbivost a druhá věc je, kam to toho člověka vede, kam ho to posouvá, co to v něm rozeznívá. A tam se teprve liší velké umění od umění pouze napodobivého. Ale zároveň, a že náš díl bude tady o jednom velmi specifickém směru, o jedné historické souvislosti, jak vlastně tahle ta malba nebo ten většinový proud vznikl, tak tam přesně uvidíme, že na počátku byla snaha vytvořit velké umění, které bude v sobě tohleto mít. Jenom se to zkrátka asi úplně nepovedlo. Nuže, dneska to bude velké cestování, protože začneme v severním Německu, vydáme se do Říma, z toho Říma potom do Dánska a z Dánska ještě do Ameriky.
1: Jen abys to stihl.
2: Jdeme na to. Takže začínáme na úplném sklonku 18. století, v době, kdy v Německu začíná ta nejranější romantika, a romantika znamená hledání inspirací, hledání jiných kultur, exotičná, objevování středověku. A tehdy dva mladí literáti, Wilhelm Wackenroder a Ludwig Tieck, vyrážejí nejdřív vlastně jenom do, ani ne do Říma, ale jenom do jižního katolického Německa a jsou okouzleni katolickým jihem, katolickým uměním, katolickou hudbou. A roku 1797 vydávají společně knížečku Herzens ergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders. Omlouvám se, já to strašně miluju, tenhle ten název, což bychom přeložili jako srdcové výlevy umění milovného klášterníka. Že jsou fiktivní dopisy nějakého mnicha, ale napsali to prostě tihleti dva literáti, a tomu umění milovnému klášterníkovi vkládají do úst sled úvah o středověkém a renesančním umění, které jsou velmi nesystematické, romantické v tomto smyslu, a jsou to skutečně ty srdcové nebo srdeční výlevy. Podstatou té jejich knihy je teze, že aby se umění umělci vůbec otevřelo, musí být vnímáno jako náboženství. Což samozřejmě žádný středověký mnich by nikdy neřekl. Jo, tam to umění slouží, rozhodně není samopředmětem kultu. Jo, to je romantické vnímání středověké religiozity. Čili náboženství a umění stojí jaksi vedle sebe, obojí stojí nad normálním životem, obojímu nemůže být adekvátně porozuměno rozumem a logikou, ale jenom srdcem a láskou. Jo, srdcové výlevy, já to řeknu ještě jednou. Herzens ergießungen. No, a z téhleté rané knížečky, ze které to nikam dál vlastně nevedlo, protože Wackenroder umřel a Tieck potom se vydal k nějakým úplně jiným tématům, tady vzniká ten romantický kult umění coby nového náboženství a nebo jakožto cesty k náboženství. Takže tam v té knize je například kapitolka Dopis mladého německého malíře z Říma, kdy tam ten malíř líčí, jak římská architektura chrámová, zvuk varhan a zbožné pohnutí lidu v okamžiku, kdy kněz pozvedá proměněnou hosty a láska katolické dívky, která se náhodou jmenuje Maria, vedou všechny dohromady k tomu, aby mladý umělec mohl vyznat:
1: mé srdce bušilo a já cítil mocnou touhu po čemsi velkém a vznešeném. Jakási tajemná, zázračná moc přiměla mne nepochopitelně poklechnout. Nemohl jsem se té síle ve mně protivit, a tak jsem, drahý Sebastiane, k onomu náboženství přestoupil a cítím, jak je mé srdce veselé a lehké. Umění mě tam přitáhlo.
2: Tak. Tihleti dva ke katolicismu nekonvertovali, ale to, co oni naznačí v této knize vlastně o fiktivních postavách, skutečně potom několik německých umělců realizovalo, to znamená opravdu se přesunuli do Říma, žili v Římě a z velké části k tomu katolicismu opravdu konvertovali. To jsme o několik let později. Od roku 1810 se v Římě začínají usídlovat němečtí malíři, zakládají tam Bratrstvo svatého Lukáše, podle Lukáše patrona duchovního malířství. Hlavní postavy jsou tam Friedrich Overbeck a Peter von Cornelius a mezi nimi je v této skupině, to si taky nevymyslíš, syn Dorothy Schlegel. O té jsme tady mluvili před několika týdny v tom dílu o Mendelssohnově rodině, jo, která začínala jako židovská a pak se rozvětvila do té mezitu, která zůstala u judaismu, konvertovala k protestantismu a konvertovala ke katolicismu. A syn tady té katolické konvertitky židovského původu, Philip White, je jedním právě z těch Nazarénů. A když to už jsme v Římě, každý zná španělské schody. Dneska bohužel samozřejmě turisticky poněkud přehlcené. Nad nimi je kostel Trinità dei Monti, Trojice na horách, a tam právě jeden oltářní obraz je od Filipa Whitea. Čili když se člověk vlastně vidět ten exemplární příklad tohoto malířství, tak nech vystoupá po španělských schodech, vleze do toho kostela a tam to najde. A Tahle ta oblast v Římě kolem Španělských schodů, to je obecně ta čtvrť, ve které většinou bydlili ti cestovatelé ze severu. Tam vlastně bydlel Goethe o několik ulic vedle, tam bydlel Keats, který tam umřel, na Tuberu tam bydlel Shelley a tam také se usídlili tito Nazaréni, zase o pár ulic dál na druhou stranu. A prosím tě, to je legrace. Oni se usídlili v klášteře svatého Izidora, takže skutečně jakoby hráli na to, že jsou něco jako klášterní bratrstvo, když reálně samozřejmě žádní mniši to nebyli. A říkali si tady Nazaréni.
1: Říkal jsi Goethe. Goethe se k tomu nějak vztahoval, ne?
2: Ano, Goethe se k tomu samozřejmě vztahoval. Velmi paradoxně. Goethe, který sám měl porozumění po středověké umění a Faust je vlastně

0: Jako proč zrovna Nazaréni?
1: Ano, ano, ano. Nazaréni nebo nazarečtí bylo jedno z označení pro prvotní křesťany. To jsou ti následovníci toho z Nazareta. A dodneška vlastně v hebrejštině existuje termín nocry, nazarejský, jako označení pro konvertitu ke křesťanství. Ale tady prosím tě, ten pojem oni začali užívat z důvodu módy, protože to je typ účesu. A la Nazaréna byly takové ty jakoby ježíšovské dlouhé vlasy s pěšinkou uprostřed a dlouhé vousy, což už si tam vlastně občas umělci jaksi nošeno jako umělecký styl ještě dávno před ním a oni to převzali, takže to je termín z oblasti kadeřnictví původně.
0: A nejspíš Ježíše malovali taky tak.
1: No samozřejmě, tak a teď jsme přesně u toho. To je to, jak oni malují. Oni jsou okouzleni renesancí, konkrétně Rafaelem, ale také ještě tím, co je vlastně před Rafaelem, čili takový ti italští primitivové, řekněme jako takové to od Giotta až po Rafaela. To, co nás samozřejmě taky dnes okouzluje jistou, řekněme, naivitou líbezností, malebností a často speciálně u toho Rafaela, což pro ně byl, neřeknu Bůh, pardon, ale jako kdyby takhle řekli by, že Rafael je Bůh. A my se na tak díváme na Rafael a říkáme si, no, to už je na hranici toho, že to je moc sladké, že to je vlastně trošku kýč.
0: A mně připadá zvláštní, že se uchytili právě v Itálii, kde jsou ty původní věci a oni je tam přišli napodobovat.
1: Ano, oni je přišli napodobovat a dokonce tam dostali nějaké zakázky, ale prvotně pochopitelně to jejich působiště vedlo zpátky na sever. Jo, protože oni tam vlastně studovali, do jisté míry se prosadili a potom dostávali zakázky na severu. Jedna z osobností, která taky tehdy žije v Římě, je bavorský princ, pozdější král Ludvík I. Ne Ludvík II. Ten bláznivý s Neuschwansteinem, ale Ludvík I. jeho dědeček, který naopak miloval antiku a Řím a žil tam vlastně mezi nimi, jakože inkognito, ale každý věděl, že to je bavorský princ. Takže ten samozřejmě potom jim dával zakázky. Potom vlastně v uvozovkách ovlády uměleckou scénu ve Frankfurtu, takže německá náboženská malba 19. století je z velké části vytvářena touhletou skupinou a jejich žáky samozřejmě, jo, těch chlapíků bylo, já nevím, třeba vlastně 10, ale měli obrovský vliv, až se z toho opravdu stal ten, řečeno ošklivým slovem, mainstream.
0: No to je teda ošklivý, mě napadá, že nemáme Rafaela, nemáme tyhle velikány, tak máme nazarénské, kteří je napodobují.
1: Ano, ano, ano, zhruba Bože tak, zhruba můj. Tak, jo. Přesně bychom řekli, že Německo ve středověku a renesanci má taky svoji velmi zajímavou tradici, ale to je nezajímá, to je protože ta německá středověká malba, teď jenom rychlý odskok, někdy třeba později více, není líbezná. Jo, tam naopak německá středověká malba je mistrovská, když zobrazuje ty držky kolem Krista. Jo, jo. V tom oni jsou velkolepí. Ale ta líbeznost, to je italské. Jo. Takže oni si adoptují tohleto z Rafaela, anebo ještě spíše z Botticelliho, z Perugina, čili ty dokonale přesné kontury a v nich jednolité, neodstíněné barevné plochy v něžných odstínech a taková ta vším pronikající nebeská sladkost.
0: Řekl to někdo nahlas?
1: Prosím tě, řekl samozřejmě. Máme tady připravený citát z českého rytce a kritika Jana Konůbka.
0: Měli dobré hlavy, hluboké přesvědčení, měli všechny vlastnosti lidí mravně a duševně vynikajících, avšak skutečné výtvarné talenty jim chyběly. Všichni byli pohrouženi do teologických studií, všichni vykladači písma svatého byli také jeho neustálými ilustrátory. Toto zbožné bratrstvo malířské jest v historii křesťanské ikonografie typem kreslících básníků, filozofů a hlavně rozvláčných vypravěčů. Tito křesťanští klasicisté byli stylově suchými intelektuály a pravými fanatiky linie, jimž stačila čistá, kaligraficky provedená konturová kresba. dekorace povrchu.

0: povrchu obrazu.
1: Tak lépe bychom to neřekli než Jan Konoupek. Čili ono se to líbilo, jak jsem říkal, líbilo se to v Německu kde komu a zalíbilo se to také samotné církvi. Teď mě jenom církvi římskokatolické, i když v Německu i v tom luterském prostředí najdeme řadu vlastně nazarenských obrazů v kostelích, ale katolická církev má svaté obrázky. A to je přesně doba, to 19. století, kdy vzniká žánr barevných svatých obrázků. Do té doby existovaly rytiny, které bylo případně možné kolorovat, ale vynálezem barvotisku je možné reprodukovat tyhle ty obrazy. A samozřejmě v tom zjednodušení a v té miniatuře se to už
0: stane... Je něco roztomilého.
1: Je to prostě roztomilá omalovánka. Jo, takže pokud ty pastelové odstíny, ta modrá, růžová, zlatá, už u samotných nazarénů balancují na hranici kýče, no tak když se to potom jako mnoho tisíci násobně reprodukuje, jako ty svaté obrázky, pak už je to prostě kýč a kýč a kýč.
0: Mám jich pár v kredenci po babičce.
1: No samozřejmě, ano, pokud se na to díváme s odstupem, s jistým porozumitím pro estetiku kýče, což 20. století umí ocenit kýč, potom jistě ano, problém je v tom, když se to bere vážně. A všechna ta ikonografická schémata, která vytváří 19. století, Panna Maria Lurdská, Terezička z Lizie, svatý farář Arský, jo, ať už je to v malbě nebo v sádře, přesně reprodukují ten nazarénský ideál. Čili, shrnuto, estetika církevního kýče pramení v německé romantice.
0: To jsou paradoxy.
1: Ano. A když jsme tady zmiňovali ten jejich obrovský vliv na, vlastně na celé katolické umění a na německé prostředí, taky to české tím bylo zasaženo. Jo, protože taky řada českých umělců studovala v Římě.
0: Budeš jmenovat?
1: Ano, jmenujme přinejmenším Josefa Helicha, Františka Tkadlíka, či takové ty české akademické malíře první půlky 19. století, kteří měli to štěstí, že dostali takzvanou římskou cenu, čili mohli strávit nějaký čas v Římě v Palazzo Venezia, který tehdy patřil Rakousku, a tam se naučili, no přesně tohleto. Takže to vede do Německa, vede to do Čech. A nejpozoruhodnější obrat vede přes Dánsko do té Ameriky. Takže není velký skok na sever do Dánska, do pozdně renesančního královského zámku Frederiksborg, kus na sever od Kodani ve městě Hillerød. Frederiksborg je trošku takový jakoby dánské Versailles, protože uvnitř je ta královská paráda, okolo ty obrovské zahrady barokní. A taky tam mají vše možné portréty, je tam jakoby ta dánská portrétní galerie. A my jsme to zmiňovali v souvislosti s Kierkegaardem, protože tam mají také portréty Kierkegaarda a jeho regíny. Ale dnes jdeme na zámek Frederiksborg z toho důvodu, že zámecká kaple královská je vymalována Karlem Blochem v nazarenském stylu. A Karel Bloch byl právě jedním z těch, kteří byli také ovlivněni nazarenismem, také žil v Římě, také vlastně namaloval řadu vlastně docela pěkných obrazů žánrových. Je slavný jeho obraz Římská taverna, kde se tam prostě mladí lidé baví a popíjejí víno a je to taková ta příjemná žánrovka vsazená do italské přírody a prostě to není nic proti ničemu. No ale on taky prostě začal dělat ty věci duchovní a dostal tuhletu královskou zakázku. Takže v té královské kapli na Frederiksborgu zobrazil na 23 obrazech život Kristův se vším všude, všechny možné biblické epizody až prostě po slavné zmrtvých vstání a někdy je to taková ta, jak bychom řekl, jsem tady použil slova žánrovka, ale přinesená do toho biblického světa, čili ty biblické příběhy typu Kristus mezi dětmi, Petr se stydí za zradu, takže to má takovou jakoby anekdotičnost, realističnost.
0: Já jsem se na pár těch obrazů koukla a já jsem nebyla vůbec schopná posuzovat výtvarnou kvalitu, protože mě zaujalo, že jsou ohromně dramatické. On jakoby zachytí nějaký dramatický okamžik. Takže mě vlastně oslovil ten obraz tímhle.
1: Ano, říkám, to je ta jeho ještě silnější stránka, nebo relativně silnější přenesení toho žánrového principu do toho biblického světa. Jako bychom to viděli, jak to asi opravdu bylo, když Ježíš mluví s těmi dětmi a podobně. No, nejhorší je to tam, kde to má být opravdu božské, posvátné, silné, to mysterium tremendum, jo, to otřásající tajemství, ta sláva Boží. Čili nejhorší obrazy, rozhodně z toho celého cyklu, milí posluchači, můžete se podívat na internetu, najdete všude produkce tohoto Blochova cyklu, proměnění Páně na hoře Tábor, kde má být to zazáření a vzkříšení. Ano, obecně, jak se má zobrazovat vzkříšení realisticky, to je vždycky problém. Tak tam je to čilý trapas a čilý kýč a doslovnost a fundamentalismus. Bloch byl brzy po své smrti zcela zavržen, protože modernismus říká, no to je trapný pozdní romantismus, pryč s tím. Ale mezi tím se ho chopili mormoni. Tady jenom připomeneme, že mormonská církev neboli Církev Ježíše Krista svatých posledních dní, jak zní celý ten oficiální název, je vlastně církev americká, vznikající v 19. století, založená na údajném zjevení anděla Moroniho, Josefu Smithovi, který mu ukázal ty zlaté desky, ze kterých on vlastně opsal tu knihu Mormon, o tom, která staří Izraelité přesídlili do Ameriky a potom sám Ježíš Kristus také přesídlil do Ameriky. A to jsou pozoruhodné dějiny mormonismu, toho, jak byl vlastně nejdřív vnímán jako nebezpečná protispolečenská sekta, proto utekli vlastně do toho Utahu, který byl tehdy mimo území Spojených států, že si vlastně vytvořili svůj stát, který nicméně Spojené státy brzy přišly za nimi a který nicméně dneska už je vlastně zcela etablovaný a spíš zdůrazňuje to, co má společného s ostatními křesťany, než to rozdílné. A do jaké míry se mormonismus etabloval, připomeňme jenom na tom příkladě, kdy proti Obamovi ve druhém období kandidoval Mitt Romney, což byl mormon, a také měl potřebu sdělit národu, že to, že je mormon, neznamená, že má nějaké jiné hodnoty než ostatní Američané a že je prostě dobrý křesťan. A jak se ukázalo v pozdějších letech, ano, Mitt Romney byl pravicový republikán, ale toho prostě starého, dobrého, poctivého střihu, na který dnes ještě vzpomínáme s slzou ve tváři. No, čili mormoni jsou dnes běžnou součástí americké společnosti.
0: A mluvíme o nich tady proto, že jim právě se líbí ty nazarecké obrázky, tak, nebo mají svého představitele tohleto, podobného střihu.
1: Ano, oni si právě tohleto vybrali. Někdo z nich putoval, zřídně to byla spíš náhoda, se prostě vyskytl na tom zámku Frederiksborg a řekl si, tohle je dobrý, tohle my použijeme. Protože tím, jak je to vlastně biblistické, nazarenské, sladké, líbivé, realistické, ale současně jakoby absentuje to katolické. Nejsou tam výrazné svatozáře, anděle nemají křídla, není tam moc akcentována Maria. Jo? Čili podobá se tomu jakoby renesančnímu, ale tak, že z toho biblického protestantského hlediska je to zcela košer. Takže Doyle Green v 50. letech, což byl jejich vlastně výrazný teolog a publicista, řekl, tohle to by vlastně mohl být model pro naše vlastní umění. Takže oni požádali, aby se mohli udělat kopie, takže se udělali kopie, řadu jiných děl Blochových koupili, takže tam jsem nebyl. Během Ameriky taky jsem chtěl do Salt Lake City, to už jsem prostě nestihl. Tak prý tam taky vlastně mají galerii, kde jsou nějaké Blochovy obrazy a dodnes tam jezdí. No, když jsem byl na Frederiksborgu, byla tam řada Američanů, netroufl jsem si zeptat, vy jste taky mormoni, ale popisky tam jsou, v té kapli je tam napsáno, tenhle ten příběh je tam popsán, že vlastně někdo to tam z mormonu objevil a že si udělal ty kopie a že dneska tenhle ten soubor obrazů vlastně je používán a v dalších variacích pro malby v jejich svatyních, obrázky v jejich publikacích, jo, že to je základ, řekněme, mormonské estetiky. Ale, Nino, zdaleka nejde jenom o mormony. Jde o celý ten současný popisný, doslovný, fotografický realismus. A já tady vyslovím zkusmu tezi, možná, že se mýlím, jo, ale za poslední leta mě to tak víc a víc napadá. jestli to, že tenhle ten náboženský doslovní realismus je tak populární, jestli to nesouvisí s takovou tou vlnou konzervativní revoluce, která je všude kolem nás a o které tady občas mluvíme. Jo? To doslova. Žádné symbolické výklady, žádné existenciální výklady, bylo to doslova takhle a takhle to přesně musíte chápat, že to výtvarno v tomto smyslu opravdu ilustruje a, jak jsme říkali na začátku, k čemu to vede? Ne, nevede to k ničemu dál. Vede to k tomu, takhle to je a takhle to prostě budete opakovat. A jako jeden z příkladů úplné současnosti mě napadá německý malíř Michael Triegel, což je dnes jeden z nejúspěšnějších malířů současného Německa. Ekumenický, jo, protože on vlastně dostává zakázky jak pro katolické kostely, tak pro luteránské kostely. Mimo jiné vytvořil portrét Josefa Ratzingera, pozdějšího papeže, a ten portrét vypadá jako velmi zlá karikatura, ale byl zadán biskupským Řezno a je oficiální a svatým otcem schválený. Nebo roku 2022 vytvořil střední obraz do Kranachova triptychu v Naumburku, či je naopak ten protestantský svět. Z Kranachova oltáře se dochovala jenom boční křídla a tam dostali nápad, aby vlastně on k tomu vytvořil ten střední panel. A on měl ikonograficky zajímavé nápady. On vlastně do té skupiny svědců vřadil Bonhoeffera, čili mučedníka jakožto nového svědce, apoštol Pavel je zobrazen jako rabín, apoštol Petr je portrétován podle římského bezdomovce, kterého ten Triegel jednou tam potkal, což prý byla nějaká známá postava na svatopetrském náměstí. Čili ikonograficky, to jsou vlastně jako velmi dobré nápad, že je výborný, to je výborný. Pavel rabín, Petr bezdomovec a Bonhoeffer mezi nimi. Jenom je to prostě strašně doslovné. Jenom jsou takové ty jako fotografické portréty. Památkáři protestovali, bylo to odstraněno, takže dnes to tam není zase. Pokud mezi tím tam zase nevrátí, než my to odvysíláme. Ale já si myslím, že problém není v tom, že byl Kranachův oltář doplněn o moderní obraz. Proč by nemohl být? Jde o to, jak. A já tady znovu a znovu pravím. To, co je opravdu svaté, to se dnes nedá zobrazit napřímo.
2: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Tentokrát nemetafyzické malbě od Nazarénů k Mormonům věnovali dnešní spirituálu Martin C. Putna a Nina Rutová. Dohledáte ji také na webu vltava.rozhlas.cz. Silné metafyzické a spirituální přesahy má ve své tvorbě výtvarnice Kamila Ženatá. Soustředí se na zkoumání neviditelných vztahů, podstaty bytí a hlubin lidské duše. Text, malba, fotografie a videoinstalace, to jsou její prostředky, tedy jejího vyjadřování. Jak se v umělecké tvorbě odráží naše vlastní psychika a podvědomí a jaká hudba nejlépe vykresluje současný portrét Kamily Ženaté, co by aktivní tvůrkyně? To se dozvíme dnes v 7. nebi v 7 hodin v podvečer. Výtvarnici Kamilu Ženatou si do studia pozvala Monika Načeva. Teď v 8:30 ráno bude naším hostem farářka Sandra Silná. Matěj Senft si s ní bude povídat o duchovních přesazích a náboženských významech včelích společenství a také o jejich chovu.

0: Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Poslové bohů a duchů zemřelých. Slzy boha Re i ideál čistoty a vztahů uvnitř církve. Tím vším byly a jsou včely. Malé dělnice, bez nichž by, podle citátu připisovanému Albertu Einsteinovi, lidstvo přestalo existovat. Malé dělnice, jejichž bzučení a třepot křídel jsou neodmyslitelně spjaty s českými zahradami i farním životem. Proč včely dodnes fascinují miliony lidí po celém světě? Jak souvisí se životem na českých zahradách, v klášterech i farnostech? A čím nás mohou inspirovat a obohatit? To jsou otázky, na které budu hledat odpovědi s mým dnešním hostem. Ve studiu vítám včelařku a farářku církve Československé husitské Sandru Silnou. Dobrý den, Sandro.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
0: Krédo.
1: Sandro, jaká je vaše první vzpomínka na setkání se včelami?
2: Nevím, jestli je úplně první, ale vybavuju si cesty v dětství do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, protože moje maminka pochází z Beskyd a my jsme do toho skanzenu poměrně často jezdívali v létě nebo někdy i v zimě na výlety. A tam v rámci toho skanzenu mají do dneška krásné vyřezávané úly, takzvané kláty. To jsou takové ty úly, které vůbec nevypadají jako úly, které dneska známe třeba z většiny zahrad, kde se včelaří, nebo od lesa, když zahlédneme ty barevné úly. Tohle jsou vlastně takové ty vykotlané kmeny, které často jsou stylizované do třeba lidských tváří nebo do postav nějakých obrů nebo zkrátka mají prostě oči, ústa a tak. A mně se tyhle úly tehdy moc líbily, ale oni v tom skanzenu, aspoň pokud si vzpomínám, tak je prostě měli vystavené, ale nebyly tam včely v těch úlech. Nevím, jak je tomu dneska, ale myslím si, že spíš je to prostě ukázka toho, jak dřív se včelařilo. Je to taková moje první vzpomínka vůbec vnímání vlastně úlů nebo potažmo nějak v širším slova smyslu včelaření. Potom si pamatuju na takový asi neúplně proslulý film, který se jmenoval Roy. Já tady nebudu popisovat, ale to jsem velmi intenzivně vnímala včely spíš jako takové nebezpečí, ale naštěstí se mi to nezarylo tak hluboce pod kůži, aby mě to ovlivnilo v tom přání někdy sama včelařit. Ale musím říct na to, že jsme v České republice a přiznám se, nevím, jak to bylo v tehdejším Československu, ale myslím si, že se včelařilo u nás tady vždycky hodně.
1: Minimálně teď jsme, jestli se nepletu, čtvrtou nejzavčelenější zemí světa.
2: Říká se to, já jsem to nějak neověřovala, ale vím, že i z minulosti prostě hodně lidí se věnovalo včelaření, asi spíš teda muži, dneska naopak vnímám, že i hodně žen se věnuje včelaření. No a já jsem jenom chtěla říct, že jsem vlastně v rodině nikdy žádného včelaře neměla. U nás v podstatě ani v okolí, když si to tak vybavím, moji rodiče, co měli třeba známé nebo přátele někde na vesnicích, tak vlastně co vím, tak nikdy nikde nikdo nevčelařil. Tak já jsem pak sama přemýšlela, kde se to vlastně ve mně vzalo, ale teď už si na to dokážu odpovědět a je to určitě souvislost s tou mojí profesí farářky nebo s tím duchovním mým působením a zaměřením a vlastně ve spojení s církví.
1: K tomu se ještě podrobněji dostaneme, jak se včelaření promítá do vaší farářské činnosti a jak to všechno spolu souvisí. Nicméně, když jste dost netypicky pro Českou republiku neměla v okolí žádného včelaře, tak jak jste získávala ty první dovednosti? Protože já si vzpomínám, že včely jsem měl ve svém životě odjakživa a když jsem se k tomu chtěl začít věnovat, tak jsem zašel k sousedovi vedle na zahradu a ten mi to všechno ukázal. Tak pro vás to možná byla větší výzva.
2: Byla to výzva a já jsem se učila včelařit za pochodu nebo takové ty základní věci, ale nakonec i to tak stejně bylo s tou mojí službou farářky, protože jak jsem to neplánovala, tak se to prostě pak najednou stalo a i s těma včelama to tak bylo, že ještě pamatuju si, že když jsem působila v Praze ve farnosti, tak už jsem hodně se dívala kolem sebe a všímala jsem si, že třeba na střechách některých budov, často i budov, které jsou, řekněme, administrativní, že to nejsou ty soukromé domy, ale jsou to třeba budovy nějakých úřadů nebo i hotelů a podobně, takže jsou úly, že zkrátka po revoluci i do měst se to včelaření hodně dostalo. Taky jsem svého času hodně jezdívala do Berlína a v Berlíně, protože tam je i hodně zelených ploch v rámci města, tak tam existují různé komunitní zahrady a třeba i na těch komunitních zahradách často právě byly včely, takže tam se dalo pozorovat, jak to vlastně funguje a tam i jsem nabyla toho přesvědčení, že je vlastně úplně v pořádku třeba v centru města v rámci farní zahrady prostě mít včely, když člověk trošku věnuje pozornost tomu, jak to okolí malinko zabezpečit nebo jak třeba to udělat, aby případně nebyl někdo jako ohrožený, když se třeba ty včely vyrojí, což teda nikdy nejde stoprocentně ošetřit, ale aspoň ty úly samozřejmě umístit nějak vhodně. No a pak vlastně v Praze i blízko té mé farnosti původní tak působil a myslím si, že do dneška působí jeden spolek na Hradčanech. Tak to byla pro mě taková inspirace, že jsem si četla ty různé výstupy o tom. No a po přestěhování do Brna, to bylo snad 14 dní poté, co jsem se tam zabydlela, tak už jsem měla kontakt na včelaře. To vzniklo tak vůbec hezky, že já jsem se prostě začala ptát, jestli v té mé farnosti, jestli někdo nezná nějakého včelaře. No a přes kamarádku, která v Brně provozuje čajovnu, tak ona mi říkala, mi tady končí výstava v čajovně. A tu výstavu, ty obrazy to maloval Honza Karpíšek, malíř, ale zároveň velmi nadšený včelař, který dneska i některé svoje obrazy tvoří, takže vlastně používá včely, aby mu ty obrazy, když to řeknu, nadneseně trochu malovaly. Ale skutečně on jako propojuje vlastně přírodu, propojuje včely a jejich působení s tou svojí tvorbou. No a Honza Karpíšek byl ten, kdo mě vlastně potom učil, vzal mě na svoji zahradu k úlům a vlastně mě učil rozumět včelám a pracovat se včelstvem.
1: Stejně jako on propojuje včely a umění, tak vy propojujete včelaření a vaši činnost farářky. Často se o vašich mimofarních zájmech píše jako o netradičních koníčcích, ať už je to vaření piva nebo právě chov včel. Přitom mi přijde, že obě ty činnosti k farnostem a k duchovním z podstaty patří.
2: Patří a obě ty činnosti, možná to pivovarnictví paradoxně i víc z hlediska historie, je propojené s tou ženskou energií nebo vůbec s tím, že ženy pečovaly třeba i o původní receptury piva a teď se ale bavíme o pivu ne tak, jak ho známe dneska, ale skutečně, a to je ještě doba před křesťanstvím, kdy ženy vyráběly nápoje z ječmene, z kvašeného ječmene a podávaly je při nějakých obřadech. No a potom vlastně jak pivovarnictví, tak včelařství se ty principy nebo poznatky, jak včelařit, jak vařit pivo, tak se zachovávaly právě v tom společenství různých klášterů. Často to bylo tak, že kláštery dokázaly udržet i nějakou standardní kvalitu, předávat si ty poznatky právě o tom, jak třeba včelařit a u toho piva stejně tak. A bylo to samozřejmě určitě pro možná i nějaká část obživy pro ta společenství, prodávat pivo nebo třeba prodávat med. A je v tom taky taková ještě další zajímavá linka, nebo pro mě hodně zajímavá, a to je v rámci duchovního života propojení práce rukama, zapojením prostě intelektu a jako propojení jak té duchovní, duševní práce, tak ale práce fyzické, protože ono, jak vlastně pivovarnictví, tak včelaření, ono to směřuje jako k zemědělství, že k práci s půdou. Člověk musí taky přemýšlet, vymyslet, jak co udělat tak, aby měl nějaký výnos, ale zároveň musí zapojit i ty ruce, prostě si potom udělat tu důležitou práci, která je tam s tím spojená. A vím, že někteří duchovní autoři, a teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, a teď jenom nevím, jestli jsou to jeho vlastní slova nebo cituje někoho dalšího, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví a zároveň i ve fyzickém zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu. A jak tedy pivovarnictví třeba, nebo ta tradice, ale která je spojená prostě s obrovským i poznáním přírody a respektem, tak tuplem to včelaření je spojené prostě s tím, jak si udržet i to zdraví a ten šťastný život, což jsou věci, které my dneska že řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastní, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly a vedly skrze takové možná zdánlivě jednoduché, i když ne úplně jednoduché věci, jako je třeba včelaření, o kterém si tady povídáme.
1: Ostatně benediktínské heslo modli se a pracuj se dá vztáhnout i na farní život v jiných církvích. Tahle celá exkurze po historii byla zajímavá, protože i jak jste naznačila, tak ty dějiny piva a včel, respektive medoviny, jakožto obou kvašených nápojů, jsou propojené a stejně tak tedy život včel a život v klášterech, ale i život svědců, protože zmiňme třeba svatého Ambrože, patrona včelařů, který kázal o úlu jako o symbolu církve. Vy jste zmiňovala ten fyzický přínos té práce a spolubytí se včelami. Jak je to na té duchovní rovině, nebo možná i společenské, protože včely jsou příkladem zharmonizovaného společenství tisíců jedinců, tak jestli se tohleto přenáší třeba i do života toho kláštera, nebo ve vašem případě do života té farnosti, jestli to nabízí nějaký jiný úhel pohledu na to, jak vzájemně v té církvi spolupracovat.
2: Ono by to mohlo samozřejmě nabízet jiný úhel pohledu. V praxi je to tak. Momentálně, když úplně to řeknu na rovinu, já jsem o včelstva, která jsem měla na zahradě, přišla. To se stává spoustě včelařům a když včelaříte ve větším rozsahu, tak není ta ztráta jednoho, dvou včelstev třeba taková fatální jako pro mě, když včelařím skutečně v takhle malém počtu včelstev. A i když jsem měla včely na farní zahradě, tak vlastně nebyl příliš velký zájem ze strany farníků, jakkoliv se třeba zapojit do péče o včely nebo třeba jenom o nějakou exkurzi. Ale přesto, když teda odhlédneme tady od té mé konkrétní zkušenosti, která zase může být za pár let úplně jiná, tak rozhodně máme takové paralely mezi včelařením a křesťanstvím. A může to být nějaká inspirace, protože to včelstvo, jak už jste tady říkal, ono funguje skutečně jako jeden organismus, jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní. A nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe. Nějaká včela prostě jenom pro sebe. A stejně tak vlastně se jako o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek. Takže to jsou takové obrazy, které možná trochu i automaticky naskakují, když se bavíme o propojení křesťanství a včelaření. Stejně tak ta včela nežije pro sebe, sbírá nektar, opiluje, tvoří med a často je to i třeba za cenu vlastního života. A v křesťanství vlastně, že tam je zdůrazněná ta služba druhým jako takový základní postoj. Takže zase takový odkaz i na ta biblická slova, kdo chce svůj život zachránit, tak jej ztratí. Je to taková další z možných jako paralel a takovýhlech věcí bychom jako našli víc vlastně. Takže když se někdo ponoří do tajů včelaření, tak může ho to navést i k duchovnímu životu. A nebo opačně, vlastně člověk, který žije duchovním životem, tak vlastně se tak nějak přirozeně i zajímá, že jo, o svoje okolí. A mě to třeba přivedlo i k tomu prostě zkusit na té farní zahradě včelařit. A to, jak pozoruju ten život v úle, mě ty včely fascinují, protože oni v podstatě ví, co mají dělat. Já mám ještě takový styl včelaření minimálního zasahování do toho úlu, což je třeba něco, co právě praktikoval ten Emil Varé. Dělat jenom to nejnutnější a vlastně nepředělávat po včelách nebo moc jim do toho nezasahovat, do toho, co dělají. Protože jsou včelaři, kteří jsou v úle třeba co týden, jo? Dívají se, kouří dýmakem, pozorují. Ono samozřejmě jsou období, kdy je to potřeba, když na jaře to včelstvo si vychovává matku a to nikdy není tak, že tam je prostě jenom jedna ta buňka s tou matkou, ale jejich tam vlastně ty včely, ty krmičky tam jakoby potenciálně vychovávají těch matek víc a pak vlastně přežije nebo dostane se ta nejsilnější, která nejdřív nadzvedne to víčko, tak vlastně jako je tou Ono se říká královna, že? Ale ona je to matka, ona vlastně pracuje taky, ona klade vajíčka. Takže je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně vidí, co mají dělat. A včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval. Pozoroval, co se děje. A uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, tak že to má jako dopad na ty včely. Paradoxně dneska se říká, že zdravější včelstva a lepší med je od městských včel, protože kolem měst většinou jsou monokultury zemědělské. Ty včely v jeden čas, kdy třeba všechno kvete, tak samozřejmě se snaží jako taky nazbírat ten pyl a ten nektar, ale je to mnoho rostlin za ráz, kdežto ve městě, když třeba rozkvítají postupně, jsou možnost nazbírat různých druhů rostlin, ať už květin nebo stromů z květů, ten pyl a ten nektar, tak je to pro ty včely vlastně přirozenější a taky je tam menší podíl vlastně toho chemického ošetřování, takže pak to má samozřejmě vliv i na tu kvalitu třeba toho medu.
1: To je na včelách vždy fascinující, jak mění pozornost člověka ke svému okolí, jak jste zmínila. Nasedá to i na akcenty, které přinášel do církve třeba papež František v péči o přírodu, které si člověk najednou začne mnohem více vážit a uvědomovat si, co všechno jí může škodit a jak fungují její principy. Stejně tak, jak jste zmiňovala, se tedy člověk všímá a může se inspirovat tou obětavostí, prací a spoluprací těch včel, které jsou přínosné nejen pro přírodu nebo pro sebe navzájem, ale i pro samotného člověka. Na té zdravotní úrovni to je propolis, med, mateří kašička a všechny vlastně výdobytky včelí, ale mohou možná přinášet i nějakou duchovní obrodu ve smyslu toho nejen, že člověk si uvědomuje racionálně, co se děje, ale že bytí mezi těmi včelami může proměnit nějaký jeho duchovní pohled na svět. Máte to tak?
2: Myslím si, že opravdu, když člověk možná v jakékoliv práci, třeba na zahradě, když teď se bavíme tedy, protože ty včely, že jo, často je mají lidi na zahradách, ale třeba někdy někdo někde i u lesa nebo tak, tak ale když se vlastně bavíme o téhle práci, tak je to o trpělivosti primárně. O tom učit se pozorovat to okolí a to, co a jak a kdy se děje. Já když jsem třeba přišla do Brna a vnímala jsem tam tu farní zahradu, tak jsem si uvědomovala, že vlastně se potřebuju prvně hlavně dívat. Dívat prostě, jak jde sluníčko, kde je víc stínu, kde třeba je víc slunečního svitu, co tam, kde různě kolem kvete, roste, kde by se třeba čemu dařilo. To je něco, co se jako učím vlastně neustále. Protože jedna věc je prostě přijít mít tu svoji představu nějaké ideální zahrady, kde budou vysypané třeba cestičky a kde bude každý záhon do pravého úhlu a tady poroste tohle, tady poroste něco jiného. Ale já tím, že jsem prošla vlastně i studiem na Masarykově univerzitě, že jsem vystudovala ta environmentální studia, tak mi to hodně otevřelo oči i stran třeba ekologického zemědělství a vůbec pohledu na jednotlivé plodiny i na plevel třeba tak. A samozřejmě s tím nějak souvisí teda i to včelaření, kde dneska spousta včelařů si pořizuje třeba včelstva a zařídí si mnoho úlů perfektně, aby prostě měli velký výnos medu, že třeba zatím vidí obohacení, protože prostě med se pořád prodává a prodává se poměrně i draho a myslím si, že o český med je pořád zájem, i když samozřejmě je tady i konkurence ze zahraničí a jistě levnější, tak ale pořád i kolem silnic třeba člověk vidí ve vesnicích, že jo, že prodej medu přímo od včelaře a podobně. Ale když člověk tam akcentuje tady tu rovinu, chci jakoby ten zisk a tak, tak je to něco jiného, než když jdete ke včelám a vůbec přistupujete ke včelařství spíš tak, že budete pomáhat přírodě a včelám jako takovým. A to potom je spíš takové, já teď použiju termín, který jsem si od někoho vypučila, to není ani tak jako o včelaření, ale spíš jako o opilaření. Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct, jo? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste třeba potenciálně měl potom nějakou úrodu ovoce, ale zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit opravdu a uvědomovat si, jako jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo. Jak je to jako promyšlené, jak vlastně, když se podíváte třeba, vytáhnete si z úlu tu loučku a ten nástavek a podíváte se vlastně, jak tam ty včely jako staví to svoje dílo. Teď nemyslím, když jim tam dáte už dopředu vlastně mezi stěny natavené do těch jednotlivých rámků, ale když je necháte právě třeba po způsobu toho Emila Varé vlastně stavět přirozeně to dílo, tak ty včely vlastně naprosto jedinečně staví ty pravidelné buňky a dokážete tam odlišit, že někde jsou trošku větší, že jo, protože pro trubce jsou malinko větší, pro zase ten další plot jsou o něco menší. Ale pro mě to je prostě zdroj neuvěřitelný fascinace, když si přiznáme, my bychom to takhle nedovedli. Možná s pomocí teďka umělé inteligence samozřejmě, ale takhle, aby to člověk udělal a vydržel v tom, nebo to, jak třeba včely zvládnou, když se jim do úlu dostane někdo, kdo tam nemá co dělat a oni ho vlastně dokážou jednak samozřejmě se toho nepřítele zbavit, ale i ho vlastně mumifikovat, obalit tak, aby jim vlastně nerozložil to včelstvo. Ano, no taky, tak to je neustále jako zdroj takové pokory a pozorování, že ta příroda je protchnutá tím duchem a je nějakým způsobem, když použiju slovo promyšlená, a že my jsme toho součástí a vlastně může nás to teda i z toho duchovního pohledu vést k tomu, abychom vnímali, kde je to naše místo a jak my se můžeme zapojit do toho celku. A to třeba si myslím, že fakt jako spolu souvisí tady ten duchovní život a včelaření nebo třeba i nějaká jiná práce na zahradě, kde člověk jako se podřizuje tomu rytmu a tomu, co už tam vlastně je a my do toho jako kdyby přibydeme.
1: Možná to může být tohle vše, co tu od vás zaznělo, i takovým poučením pro to, jak být v dnešní době, protože jste říkala, že ke včelám chodíte hlavně proto, abyste jim pomohla být tady na zemi a ne, abyste vytěžovala jejich práci, což se mi zdá, že je v poslední době stále více se rozmáhající trend, který k těm včelám a včelstvům přistupuje šetrně. Tak možná i to, že jenom člověk je pozoruje, nějak ho to naplňuje, dávají mu ten duchovní rozměr a nějaké stišení ve stále neklidnější době, tak může být to, co si od nich lze odnést, místo jen produktů, jako je med nebo propolis.
2: No určitě, pokud člověk jako překoná nějaký třeba strach nebo ví, že nemá alergii, ono se taky říká, já jsem si to ověřila i v praxi, když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají, oni jsou prostě víc neklidné, oni vás prostě někdy můžou prostě i píchnout, protože člověk jako zkrátka si sebou nese i nějaký takový odér a něco z něho vyzařuje a ty včely to prostě poznají. Je to fascinující jak, ale poznají. Stejně tak já jsem se teda i naučila, když jdu ke včelám, prostě nesmíte nějak výrazně vonět. Včely fakty neocení prostě Chanel číslo 5 nebo jakýkoliv jiný parfém, který si třeba člověk na sebe jako ráno dá, protože to je jako rituál a ranní součást rutiny. Tohle včely vůbec neocení. Stejně tak prostě nějaké jiné zvláštní pachy naše, tak je dobré na to dávat pozor. No a potom, když už se vlastně třeba ten úl otevře, existuje i typ různého třeba léčení, že se chodí do včelínů a dýcháte ten vzduch, který je i nasycený tím pylem a dalšíma látkama. Ono to některým lidem tohle pomáhá. Pomáhá to nejenom jako na psychiku, ale i má to i určité zdravotní účinky. A určitě tady nechci zabíhat do detailů apiterapie, protože já o tom vlastně vím velmi málo. Ale jsou lidi, kteří se na to specializují a dokáží použít i některé včelí produkty opravdu jako léčebnou cestou.
1: Ani je člověk nemusí vytěžovat, otevírat, stačí. Že v blízkosti tak dýchá ten jejich vzduch.
2: Ano.
1: Stejně tak jejich třepot křídel vlastně mění elektromagnetické pole v jejich okolí, které by mělo mít tak zdravý vliv na organismus
2: člověka. Jenom prostě pozorovat. Pozorovat třeba, jak na těch jednotlivých rámečcích ty včelky tak jako lezou jedna přes druhou. Nebo když se díváte ráno, když se už oteplí, trošku je nad těch 8 stupňů, kolem těch 10 třeba ty jarní dny, už kdy ta teplota v noci jako neklesá pod těch 8-10 stupňů, tak jak ty včelky prostě začnou vyletovat a některý vítají rovnou, potom některý třeba mají tu funkci, že uklízejí, že jo, v tom úlu. Pak když je někdy hodně teplo k večeru, tak oni opravdu i větrají ten úl. Oni vlastně jsou jako kdyby u toho vstupu do úlu a jako třepotají křídlama, nebo někdy se stává, a nejenom teda před vyrojením, že ty včely tvoří takzvanou bradu, že oni jako kdyby visí z toho úlu a vzájemně jsou zachycený. A tohle čistě jako jenom to prostě pozorovat, tak třeba na mě to má takový vliv, že mě to uklidňuje. Ne vždycky, protože jsem se samozřejmě taky v jistých obdobích bála, že se mi ty včely vyrojí, což se prostě stane včelařům. I když uděláte různá opatření, tak se to prostě stane. Tak to je jako jiná věc, ale jinak mě to prostě neustále jako nepřestává fascinovat. Stejně tak, když to včelstvo v zimě spí a máte ty úly zateplené, máte je prostě zabalené, že se tam objeví na zahradě žluna, která přesně ví, že v těch úlech jsou ty včely a začne vám tam klovat do toho úlu díru.
1: No a když si vezmeme tohle všechno, co včely do našeho života i do života na této zemi obecně přináší, tak nekonají vlastně každý den tak trochu malé zázraky?
2: No určitě konají a je to prostě ta nesobecká práce, protože že my z toho medu máme ten užitek, jako to včelstvo taky ho potřebuje, ten med, že taky je na něm závislé, ale zároveň většina toho, co oni napracují, tak je vlastně pro nás, že jo, včetně i tedy úrody, ovoce a podobně. Takže to je vlastně velký díl nesobecké práce, která se slouží druhým v podstatě. A zároveň je to poukaz i na to propojení v tom ekosystému. No a co si myslím, že to pro nás vlastně může ještě přinášet, tak je opravdu při jakémkoliv hledání v životě balancu, tak zapojení právě nebo propojení té fyzické práce a s tím třeba pozorovat ta včelstva a zároveň fyzicky pracovat kolem toho úlu nebo na té zahradě, že i tohle jakoby je jedna z cest a poměrně vlastně levných cest, jak se můžeme starat o svoje duševní zdraví i nakonec fyzické zdraví jako v téhle tak rušné a poměrně rozkolísané době.
1: Je tedy možná něco na starých vyprávěních, ve kterých byly včely posly bohů, takovou spojnicí mezi lidským a duchovním světem?
2: No určitě, určitě. Člověk tomu musí být jako nakloněn, otevřen. Pro člověka, který má třeba zásadně alergii na včelí bodnutí nebo prostě strach ze včel, což jsou lidé, kteří to takhle mají, tak by to asi tak výrazné nebylo. Ale pro člověka, který prostě je i třeba tichým pozorovatelem přírody a jednotlivých druhů a i těch včelstev nakonec, tak si myslím, že to přináší zákonitě nějaký dotek něčeho, co nás prostě přesahuje.
1: Sandro, děkuji, že jste nám tento včelí dotek přinesla i do kréda, že jsme se společně mohli zamyslet nad duchovním rozměrem včelích společenství a nahlédli jsme i za oponu toho, jak se včelaří, a budu se těšit snad zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání a naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle i dobrý začátek včelařské sezóny přeje Matěj Senft.
0: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Hostem dnešního kréda na stanici Vltava tedy byla farářka Církve československé husitské a včelařka Sandra Silná. O důležitosti opylovačů pro ekosystém dlouhodobě mluví také britský přírodovědec David Attenborough, kterému bylo v pátek 100 let. Říká, že mnohé rostliny a včely spolu během milionů let vyvinuly velmi těsné partnerství. My v osudech čteme z jeho knihy Výpravy do divočiny, ve které popisuje, jak se mu na začátku 50. let 20. století naskytla životní příležitost cestovat po světě, hledat vzácná stěží polapitelná zvířata pro londýnskou zoologickou zahradu a zároveň celou expedici zachytit pro pořad BBC. Osudy Davida Attenborougha naladíte na Vltavě od pondělí do pátku v půl hodině předpolednem a dnes odpoledne se bude Kristýna Šrámková také ptát, jak se proměnil pohled na jeho přírodovědný dokument a také jeho role v něm. Jeho role hudby v něm. Vezme nás na cestu od jednoho z prvních autorových cyklů Život na zemi z roku 1979 až do roku 2011, kdy vzniknul cyklus, promiňte, Zmrzlá planeta. Klapka začne na Vltavě dnes v 16.30.
0: 100 let od vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu a 80 let od založení Pražského jara.
4: Hned dvě velká hudební výročí spojuje letošní zahajovací koncert festivalu.
0: Smetanova Má vlast v podání rozhlasových symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky.
4: Poslouchejte živě 12. května od 20 hodin na Vltavě. Bohoslužba.
3: Dobré nedělní ráno, je 9 hodin a my vás zveme k poslechu přímého přenosu bohoslužby Římskokatolické církve z kaple Vzkříšení ve Vratislavicích. Slouží páter Michal Podzimek.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. To je skvělé, že si přejeme Boha ve svém životě, aby byl mezi námi, aby byl se mnou. Svítí nám tady velikonoční svíce. A hlavně jsme dnes rozšířili naše společenství o spoustu, tedy o mnoho tisíc našich přátel, kteří si nás zapnuli při Českém rozhlasu Tři Vltava. Takže vy všichni, prosím, přátelé, vítejte. Máme nádherný den a také začnu básničkou, takovou trošku lidovou. Každý, kdo má matičku, dnes jí říká básničku, radostí se třese, když jí kytku nese. Jaroslav Foglar, Rychlé šípy. Není to žádné velké umění, ale já jsem na tom vyrost a tím vám chci tedy všem poděkovat za dar mateřství. Ano, to není den samic, jakože porodili, ale den matek, to znamená, že se těšili, nosili ve svém životě, už prenatálně vychovávali a potom hlavně nám věnovali celých těch minimálně 20 let prvních života. Takže vám všem, maminky, vám všem patří tedy dnes dík. A jak říká Ježíš, abychom se vztáhli tedy k našemu křesťanství, k našemu křesťanskému způsobu života, matkou, mojí matkou je každý, kdo žije jako já, kdo plní vůli mého otce, tak jako já. Takže vidíte, že téma mateřství, svátku matek a dnešního evangelia, které také dnes uslyšíme a které bude o lásce k Bohu skrze plnění povinností, tak to máme všechno pěkně propojené. A zároveň také musíme si přiznat, že nejsme úplně v tom dokonalí, jednak se to po nás nechce, ale zároveň my víme, že bychom měli být lepší a tak říkejme, vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se skříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Připomínám, že v sále kaplí je pro děti připravená školička. Čtení ze Skutků apoštolů. Filip přišel do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha posedlých totiž vycházeli nečistí duchové s velkým křikem. Také bylo uzdraveno mnoho ochrnulých a chromých. Celé město se z toho převelice radovalo. Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně ruce a oni přijali Ducha Svatého. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní, mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým,

špatného. Vždyť i Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. Slyšeli jsme slovo Boží.

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům: jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce a dávám jiného pomocníka, aby s vámi zůstal navždy, Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky, zase k vám přijdu. Ještě krátký čas a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně, jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a je zachovává, ten mě miluje. A kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat. Slyšeli jsme slovo Boží. Vždycky, když jsem slyšel už od dětství tohleto evangelium na šestou neděli velikonoční cyklu A, tak mě připadlo takové zašmodrchané, takové trošku jako hraní si se slovy a říkal jsem: Jane, Jane, jako jsem osloval toho autora, toho apoštola Jana nebo toho z té tradice, to jsi tam nějak jako zbytečně překombinoval tu svoji úvahu nad Ježíšovým tématem. Ale pak jsem si později uvědomil, že vlastně to zní tak divně a tak jako slovíčkaření, jenom proto, že se to čte takhle vytržené z kontextu. My bychom totiž si správně měli poslechnout celou tu kapitolu u apoštola Jana, je to vlastně závěr Ježíšovy řeči při poslední večeři, a zasadit to do celého jako toho kontextu. My ještě teď vlastně při té naší římskokatolické liturgii budeme trošku v tom tématu pokračovat, v tom našem rýtu, protože ještě přečteme, nebo notoricky už používáme jednu větu, a to je ta při pozdravení pokoje. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl: svůj pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. To je totiž to, čím pokračuje ten dnešní úryvek. Je to tedy slovo k učedníkům, kteří byli v depresi z toho, co jim Ježíš řekl, že totiž jeho mise končí a do rána mě všichni zradíte, vůbec mě nechápete, ptáte se, kde je můj nebeský Otec a přitom vidíte mě a nedokážete si ho se mnou spojit a tak. Takže vlastně v takové poměrně jako depresivní atmosféře je Ježíš najednou úplně na závěr utěšuje a říká: ale nebojte se. Pokud budete žít ten můj životní styl, který jste teď, ty přibližně asi se domníváme,

tři roky na mě viděli, když jste se mnou chodili, když jste se jako dotýkali toho božství v člověku, když jste viděli, že to tak může být, že to tak může fungovat, že tesař z Nazareta může žít jak boží syn, může být vlastně synem toho nejvyššího, jediného, pravého principu života, Jahvého Boha. Tak když tohle to budete vlastně žít na sobě, no tak já jsem s vámi živ pořád. A budu dokonce s vámi přítomen pořád fyzicky ve vašich životech. Velice hezky to je na konci toho druhého čtení u apoštola Petra. Když Kristus vytrpěl smrt, tedy když prošel tím svým úkolem, byl sice usmrcen podle těla, takže tady tato tradice přiznává, že Ježíš zkrátka skutečně zemřel, ale podle ducha dostal nový život. Tedy žije dál, žije ve svých učednících. Říká se tomu neustálé zkříšení, resurrectio continua, tomu říkají teologové, že vlastně neustále povstává z mrtvých, je neustále mezi námi živý. Dneska ráno jsem se díval chvilku na televizi Nové, byl to zrovna nějaký záznam z charismatického koncertu z nějakého moravského kostela a ti mládežníci tam zpívali v rámci té charismatické konference právě písničku, která vlastně měla jedno téma. Ježíši, jsi živý, haleluja a tak dále. A když se takhle zpívá, tak to samozřejmě zní tak jako citově, úžasně, tak jako člověk je z toho nadšený a zvlášť pokud to má krásnou melodii a zpívají to krásní mladí lidé, tak se tím jako nabíjí. Ale Ježíš tady mluví o trochu něčem jiném, ne že by tohle to popíral, ale říká, to skutečné poznání, že já jsem živý a že Bůh, že je živý, že působí, se ukáže až teprve tehdy, když vy o tom nebudete mluvit, když o tom nebudete zpívat, jistě zpívejte, posilujte se tím, ale není to to podstatné. Ale když to budete žít, když na sebe vezmete ten můj úděl, který možná, říká Ježíš, teď vám bude připadat strašně těžký a opravdu do rána všichni zpochybníte svoji víru ve mně a zítra v tuhle tu dobu už budu mrtvý, ale ukřižovaný, zabitý, ale pochopíte, až si to skutečně prožijete, až tímhletím projdete, pochopíte, že to bylo to nejdůležitější a paradoxně to nejskvělejší, co se mohlo stát. Že totiž vás to postavilo na vaše vlastní duchovní nohy. A že jste přešli z toho dětského do toho dospělého. Že už nejste voděni za ručičku nějakým svým rabínem, nějakým svým mistrem a pánem, to Ježíš říká, to já nepochybně jsem, ale vy budete konat ještě větší skutky, ale musíte se těmi mistry a pány vlastně stát také. To je to téma, jak jsem říkal, které se nám výborně hodí propojit s tím tématem mateřství a svátku matek. Protože to, aby člověk skutečně žil svůj dospělý život, musí přestat být dítětem. Tedy musí přestat být tím, který je voděn. A proto Ježíš říká, teď vás jako odstavím od sebe. Tak jako matka jednou také musí udělat tu takzvanou separaci, že vlastně musí jakoby to dítě už předat tomu dospělému světu. Nemůže, nakonec to všichni známe z moderní psychologie, nemůže neustále mít svého synáčka, svoji holčičku a pořád nakukovat do jeho domácnosti a svoji snachu tyranizovat a říkat, ale to já jsem mu takhle nevařila. Prostě zkrátka musí to jako nějak jako opustit, musí zkrátka odejít pryč. A Ježíš říká, teď z vás udělám konečně dospělé, odejdu pryč. Bude to strašné odejití, jako pro vás to bude šílené, ale vy díky tomu vyspějete. Ne všichni. Jidáš se třeba, Jidáš to neunesl, Jidáš se oběsil. Ale zkrátka, pokud opravdu máte přejít z toho, z té závislosti, z toho vychovávání do toho, abyste sami se stali těmi matkami, otci, bratry, sestrami, tak zkrátka musíte teď si tohleto prožít.
Takže patří tento text do velikonoční doby, patří do záře naší velikonoční svíce, do záře našeho vzkříšeného Krista. Protože to je ta podstata Ježíšovy pedagogiky. Ano, pedagogika ze slova paidagogos řeckého, jak si vychovávat dítě. Tedy dítě se chová, je v náručí nejdřív, je u mateřského prsu, vlastně žije životem své matky. Pokud si tuto fázi neprožije, tak bude celoživotně poškozen ve svém lidství. Takže je důležité, když máme toto dětství, tuto fázi i toho duchovního dětství, to je vlastně to dědictví církve, že vlastně neustále se přenáší z generace na generaci určitá jakoby moudrost věku i ty představy, ať už některé nadčasové, některé časové. A v tom, jak si žijeme, v tom jsme jako chováni, v tom je nám dobře, proto je taky tak důležité, abychom měli naše společenství vyzrálé, plné těch bezproblémových, jak dneska se říká tím anglickým jazykem, tím wellness, jako tím takovým tím dobrem, takový to happiness, takové to právě, že jsme jako šťastní, že nám je dobře. Ale je to jen ta první fáze, ta fáze toho našeho dětství, do kterého se klidně můžeme občas utéct. Tak jako jsem říkal na začátku tu Fuglerovu básničku, já se taky občas uteču zpátky do rychlých šípů. Ale už jenom jako na takový jakoby ostrůvek vzpomínek. Ale od jisté chvíle už člověk musí být někde jinde. A právě to je to, co nám dneska Ježíš říká. Jdu pryč, uděláme tuto separaci. Ale neberte to tragicky, protože kdybych to neudělal, kdybych teď neodešel, tak nebude moc přijít ten duch mého otce do vás. Pořád budete za mnou chodit a pořád budete říkat, tak to za nás nějak vyřeš. Ukaž nám otce, Ježíši, udělej zázrak, pojď, tamhle někdo je nemocný, nebo tamhle někdo má nějaký problém, my tě budeme jako tvoji učedníci doprovázet. Ježíš říká ne. To už jako bylo, to je důležité, prožili jste si to se mnou a je to moje poslání, abych vás takto choval na svých jako prsou, ale teď musím odejít, aby totiž ten duch vešel do vás. A zajímavé je, jak on ho tam vlastně jako popisuje. My to teda máme v řečtině od Jana Zachované, těžko říct, jak to říkal aramejsky, pravděpodobně použil to hebrejské slovo ruach, jako ten dech boží, ale v té řečtině to zní také skvěle. Je to paraklétos, ten, který dává útěchu. Ne právě tu pro to dítě, neboj se, nic se ti nestane, já tě nedám, ale ten paraklétos, ten utěšitel je, že i když už nejsem v dětství, i když už jsem v dospělí, přesto pořád on se mnou je. A je se mnou stejně tak, jako byl s tím historickým Ježíšem. Proto také, milí přátelé, říkáme, že nevěříme v Ježíše, ale věříme v Krista. To není jako nějaké příjmení, jako Ježíš Kristus, něco jako Michal Podzimek. Ale Kristus, to je vlastně určitý titul, který nenáleží právě jenom tomu historickému Ježíšovi, ale který náleží každému, kdo je do ježíšovského způsobu života ponořen. To je to dnešní první čtení. Je dobře, že vlastně jsme teďka si mohli přečíst všechny ty tři čtení, která souvisí s jedním tématem. To první čtení je o tom, že v samařské obci církevní, úplně té nejradě křesťanštější, lidé byli pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. To znamená, byli vlastně jako vychováváni v tom, co Ježíš říkal, byli fascinováni jeho životem, jeho příkladem, ale říká tady ta pasáž ze Skutku apoštolů, neměli ještě Božího ducha. Jako nebyli ještě vlastně křesťansky dospělí. A tak co se vlastně stalo? Pojďme se poučit tím příběhem nejranější církve. Co se tam vlastně v té
samařské obce, pravděpodobně ve městě Samaří stalo. V Jeruzalémě bylo pronásledování, popravili Štěpána, popravili Jakuba, zkrátka jeruzalémská obec se musela dostat do podzemí a tak se učedníci rozprchli tam po okolí, po dnešní severním Izraeli, Sýrii, pak časem šli samozřejmě ještě i dál. A jedni z těch, jedna asi ta skupinka těch apoštolů, vyslala svého Filipa. Filipe, jsme se totiž při čtení, to prvním čtení, tamhle trošku na sebe usmívali s ministrantem Filipem. Vyslala Filipa, aby vlastně ukázal v té církevní obci, jak funguje, když Ježíš je nejenom jako vzorem, nejenom tím pánem někde už jako, který nás tady učil, ale jak vypadá Ježíš živý, jak vypadá právě Kristus. A tak poslali tam Filipa, který měl vlastně už tenhle ten svůj ježíšovský životní styl přes ty všechny bolesti toho pronásledování církve té obce, měl vlastně jako prezentovaný na sobě. Vlastně žil ten ježíšovský způsob života. Tady čteme dokonce, že dělal úplně stejné skutky, co dělal Ježíš. Všichni lidé dávali pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli, ale zároveň i viděli, že dělá ty boží skutky. Tady je to zkrácené slovo zázrak, to, co je jakoby za tím zrakem. A konkrétně to tady vlastně říká úplně to, jako kdyby to byla věta z Evangelia. Z mnoha posedlých vycházeli nečistí duchové s velkým křikem. Vzpomeňme si, takové scény byly v Ježíšově životě úplně běžné. Ustravoval ochrnulé, chromé. Celé město se z toho převelice radovalo. Takže zkrátka najednou bylo vidět, že Kristus žije, že je živý. Ale ti samaští, ty zase pravděpodobně jenom chtěli být vedeni tím Filipem nebo těmi apoštoly rozprchlými potom v Izraeli. A proto tady apoštolové řekli ne. Uděláme to samé s nimi, to, co udělal Ježíš s námi. Uděláme jim separaci od nás. Přišli a víte, co udělali? Vložili na ně ruce. Co to asi bylo? No, dneska bychom řekli biřmování, ale možná, že ne, možná, že to bylo normálně to, čemu dneska říkáme svěcení. Prostě udělali přesně to samé, co udělal Ježíš, když se ukázal svým učedníkům. Dechl na ně, to je ten dech boží, a řekl, teď je to na vás. Přijměte ducha svatého, přijměte ducha božího. Cokoliv uděláte, dělá to Bůh. Cokoliv neuděláte, bohužel, to už to nikdo za vás neudělá, jako kdyby se to nestalo. Takže vložili na ně ruce a pokřtili je duchem božím. To není založení nějaké charismatické skupiny, nějaké jako výlučné skupiny, která bude dělat něco jiného, co nedělají běžní křesťané. To je situace, do které se má dostat každý z nás. Samozřejmě po té náboženské rovině, víte, co by se stalo, kdybych teďka tady začal chodit a vkládat na vás ruce a říkal bych, žijte jako žil Ježíš a předávám vám tu moc, kterou mám já jako kněz? Ne? Si přečtěte církevní kodex, vy jste byli exkomunikovaní a já taky, protože církev tady na to jako je hodně žárlivá, ve chvíli, kdy tomu dala tu církevní podobu, jakoby tu statutární podobu, tak si tyhle ty věci hrozně chrání a chce, aby to dělali jenom biskupové a po nějakém vzdělání a tak dále, což je pochopitelné, tak velká organizace musí mít jaksi trošku pravidla. Ale ta raná církev si s tím nedělala vůbec žádné potíže. Zkrátka, ti apoštolové řekli, ano, už jste pochopili, o čem je ježíšovský styl života, už jste pochopili, že je potřeba se stát dospělými a tak tady na vás skládáme ruce a předáváme vám přesně to, co nám předal Ježíš. No a co se dělo? Sestoupila na ně, nebo do nich, těžko říct, vstoupila do nich boží síla. Takhle vzácné je křesťanství. Takhle zároveň jako jednoduché je křesťanství. Nepotřebuje k tomu nic jaksi náročného, co se týče věcí. Potřebuje k tomu jenom čisté úmysly. Chtěl jsem říct čisté srdce, ale spíš řekněme čisté úmysly. To myšlení je potřeba. City nestačí.
Ježíš říká, jestliže skutečně mě milujete, nestačí o tom mluvit, nestačí o tom zpívat. Je to skvělé, když to děláte, ale zachovávejte má přikázání. Nejsou těžká, ale paradoxně jsou zároveň těmi nejtěžšími. To znamená, mějte rádi sebe, ale opravdu ne sobecky, to znamená, mějte rádi sebe ve vztazích. Vztah je vlastně ne prostředek, ale je to cíl. Já mám jako cíl svůj vztah se svým otcem, tedy vlastně přátelství je úplný cíl a to žijte radikálně až jaksi do konce svého života. Ať se stane cokoliv, ať je jakákoliv Golgota, ať je jakýkoliv kříž. Vezměte ho, neste ho. Ne proto, že byste měli nebo chtěli trpět, ale protože to k tomu zkrátka patří. V onen den poznáte, až vám to dojde, říká Ježíš, že já jsem v Otci a že vy taky můžete být v Otci, že všichni jsme jedno, když tedy dospějeme. Takže přeji nám všem, milí přátelé, abychom dospěli, skutečně dospěli do dospělé křesťanské víry. Jedině ta totiž je nějakým způsobem cena. Nemůžeme neustále jen říkat, Pane Bože, dej, Pane Bože, ukáž, Pane Bože, zařiď. Teďka ten Bůh, který zařizuje, který dává, to je ten Bůh v nás. Věřím v jednoho Boha.

0: Bůh je blízko, blíže, než si dokážeme představit.
1: Proto mu s důvěrou společně přednesme své starosti o církev i o celý svět. Budeme volat: Pane, smiluj se.
2: Prosme za pokřtěné, pro které však víra a křesťanská důstojnost nic neznamená, aby se nechali oslovit Duchem Svatým.
3: Pane, smiluj se.
2: Prosme za pronásledované a utiskované křesťany, aby jim Duch Svatý dal sílu a statečnost. Prosme za rodiny, aby jim Duch Svatý pomáhal v vzájemné lásce i odpuštění. Prosme za mocné i slabé, bojácné i troufalé, aby se všichni otevřeli Božímu Duchu. Prosme za vnitřně zraněné a ponížené, aby našli sebeúctu a zdravé sebevědomí. Prosme za manželé, kteří si nerozumí, nebo se jeden druhému odcizili, aby se jim podařilo obnovit vzájemný vztah. Prosme za ty, kdo žijí sami, aby v našem společenství našli oporu a posilu. Prosme jedni za druhé, abychom očekávali pomoc Ducha pravdy a v jeho síle sloužili světu. A přímluva od farníků: prosíme za uzdravení Máří Bémové.
1: A také dnes zvláště prosíme za zemřelého Tymi Mačáta a za Boží pomoc pro rodinu Mačátovu, které právě Tymi nedávno jako malý chlapeček zemřela, která to má teď těžké. To je tedy úmysl této mše svaté.
3: Pane, smiluj se.
1: Bože, vyslyš naše prosby a dej svého životodárného ducha všem, kdo ho potřebují. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Poženaný jsi, Hospodine Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovním.

0: Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Přijmi, Bože, tyto dary a vyslyš naše modlitby. Očisti nás, abychom v sobě nemařili dílo Tvé velké lásky a Tvé svátosti, aby v nás přinášeli svůj užitek skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky. Abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní v době velikonoční, vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. On se jednou provždy stal naším beránkem, naším obhájcem u tvého trůnu. On, beránek obětovaný, už neumírá, beránek zabitý žije na věky. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají.

Pravděj jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Proto konáme, Otče, památku smrti a zkříšení Tvého Syna. Obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď ji k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze Něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče Všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Ve společenství se všemi, kteří vyznávají Kristovo jméno, prosme. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
1: Pro vás, kteří jste u rozhlasových přijímačů a rádi byste se s námi spojili alespoň v duchovním svatém přijímání, tak budeme společně zpívat píseň z katolického kancionálu číslo 412.

0: Modleme se. Kristovým vzkříšením si nám, Bože, otevřel cestu ke spáse a svátostným pokrmem nás posiluješ, abychom došli do plnosti věčného života. Dej, ať v nás tento velikonoční odkaz stále přináší své ovoce. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Poslechněme si ohlášení.
1: Dobré dopoledne. Jak už jsem vám říkala minule, květen je akcemi nabitý měsíc, takže co nás čeká? Toto úterý 12. května od 17 hodin vás zveme do sálu pod kaplí na regionální setkání příznivců Mary's Meals. To bude taková odpočinková akce za odměnu pro vás všechny, co pořád někde pracujete. Zároveň v úterý 12. května měla být diskuze nad využitím nového AI kaplana, ale ta se odkládá a nový termín vám dáme včas vědět a pravděpodobně to bude až na podzim. Ve čtvrtek 14. května vás zveme od 18.30 do kaple k tradičním modlitbám matek. A teď, před letní sezónou je potřeba provést úklid v kostele. Tady začíná ta práce. Úklid se uskuteční ve středu 20. května, začneme v 17 hodin. Úklidové prostředky budou k dispozici, ale doporučujeme vám vlastní rukavice, kdo je používáte. A těšíme se na hojnou společnost a milou společnost. Určitě to bude radostné a můžete to pojmout i formou modlitby. Dá se totiž všechno dělat jako modlitba. A potom v sobotu 23. května proběhne zde v kapli svatodušní vigílie. Bude to večerní bohoslužba při svitu svící. Začínáme ve 21 hodin. A v neděli 24. května zveme zvláště všechny děti a jejich rodiče na tradiční dětský den u obrázku. V pátek 29. května se koná noc kostelů. Na to už vidíte určitě i plakátky rozvěšené. A my vás moc prosíme o pomoc, aby návštěvníci nepřišli do prázdného kostela, do prázdné kaple, ale aby tady taky potkali živé křesťany. Potřebovali bychom zvláště obsadit služby na recepci kostela a kaple a tabulku s rozpisem najdete vzadu na stolečku. No a v neděli 31. května se za to odměníme na farní pouti, bude slavnost Nejsvětější Trojice. No a odměna není zadarmo, i tam budeme rádi za vaši pomoc. Tentokrát budeme rádi za pomoc s obstaráním občerstvení. A tabulka s rozpisem je také vzadu na stolečku. Děkuji, to je ode mě vše.
0: Jsem rád, že jsme celému národu přečetli i naše ohlášky, protože tady je vidět, že skutečně nejsme žádnou nějakou akademickou farnůstkou, která si tady jako dělá nějak něco jako výručného, sektářského, ale že se snažíme maximálně zapojit tady do naší občanské společnosti a opravdu ukázat, že poznáváme Boha, že jsme ti, kteří znají toho živého pravého Boha. Proto jsem vám také připravil toho avatara, toho jaksi AI kaplana, abyste se zbytečně nemuseli ptát na to, co se o Bohu učí v různých církvích i v té naší. To samozřejmě, to jsou jako dějiny důležité, ale to není ten živý Bůh. No, ten živý Bůh je právě to, že se teď zapíšete do tabulky na služby. No, to je prostě, to je ten živý Bůh, který prochází tady tou naší komunitou a říká prostě, jako já jsem v Otci, tak i vy budete v Otci právě tím, že budete plnit mé přikázání lásky, které paradoxně není žádné přikázání, ale je to radost ze života. Takže na závěr si ještě společně se všemi, co jsou u rozhlasových přijímačů a mají kancionál, zaspíváme píseň, řeknu to správně, 407, ano, Vesel se nebes královno, a pak ještě třeba zbyde nějakých pár minut na krásnou muziku v varhaní. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.

0: V 10 hodin končí na stanici Vltava přímý přenos bohoslužby římskokatolické církve. V kaple Vzkříšení ve Vratislavicích je sloužil páter Michal Podzimek. A nyní se můžete zapojit do veřejné sbírky nadace Divoké husy. Její výtěžek tentokrát pomůže rodičům zrané péče Brno. Svým darem podpoříte odlehčovací pobyt pro 10 rodin, které mohou načerpat síly pro náročnou péči o děti s postižením. Příspěvky posílejte na číslo účtu 2760-0100. Variabilní symbol je 714, nebo můžete poslat dárcovskou SMS zprávu v hodnotě 30 korun, 60, 90, 190, 290 nebo 490 korun. Pište ji ve tvaru DMS, husy a výši částky na telefonní číslo 87 a 3 sedmičky. Jestli chcete pomáhat pravidelně, měsíčně, pište zprávu ve tvaru DMS TRV husy a výši částky, opakuji telefonní číslo 87 a 3 sedmičky. Při minulé sbírce se podařilo vybrat 60 tisíc korun na provoz střediska Samaritán Charity Jindřichu v Hradec, které pomáhá rodinám v tíživé životní situaci. Děkujeme, že se k veřejným sbírkám přidáváte. I malý dar může být velkým znamením naděje.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/DOD.
2: Socher slaví 100 let.
3: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
0: Je krátce po 10. hodině neděle 10. května roku 2026, je den matek, před námi je italská oslavná mše a za hodinu pak radioseriál. Jak by to vypadalo, kdyby Německo vyhrálo světovou válku, to je myšlenka, s kterou si pohrává detektivka Otčina, autora Roberta Harrise.

italské chrámové hudbě druhé poloviny 19. století lze postřehnout dvě umělecké tendence. První, oživující starší vokální palestrinovský styl v jakési neorenesanční, homofonní či polyfonní podobě a převážně spjatá s chrámovým bohoslužebným provozem. Druhá, rozvíjející tzv. Symfonický styl chrámové hudby, který přijal a do osobité podoby adaptoval vlivy tehdejší opery, a to jak ve stylu zpěvu a v daleko více subjektivním přístupu skladatelů ke zhudebňovaným textům mešního ordinária, tak v neposlední řadě i v častějším provádění duchovní hudby mimo chrámy, mimo liturgii, ve formě velkých veřejných koncertů, festivalů a za hojné účasti publika. Nic z toho kvalitu a krásu romantické duchovní hudby neoslabilo, ba naopak jí v intenzitě obsahového a myšlenkového sdělení jen posílilo. Jedním z těchto velkolepých děl italské chrámové hudby je Messa di Gloria F-dur od Pietra Mascagniho. Mascagni se nejvíce proslavil svojí operou Cavalleria Rusticana, dílem, které pevně patří do základního repertoáru mnoha nejvýznamnějších světových operních domů, avšak i jeho Messa di Gloria, která vznikla jen o několik měsíců dříve a z níž ve skutečnosti vychází i řada hudebních motivů ve zmíněné opeře, měla ve své době velký úspěch. Zájem o duchovní hudbu lze u Mascagniho sledovat od dob jeho hudebního dospívání, kdy v rodném Livornu studoval u klavíristy a skladatele Alfreda Soffredinho a který u 13letého chlapce probudil zájem o chrámovou hudbu. V roce 1882 byl Mascagni přijat na milánskou konzervatoř, kde v té době vyučovali Arrigo Boito a Amilcare Ponchielli, a kde se jeho spolužákem, ale i spolubydlícím v jednom pokoji, stal jeho budoucí operní konkurent Giacomo Puccini. V období milánských studií začátku 80. let 19. století složil Mascagni několik motet, větší množství hudby ke slavnostem svátku Panny Marie Růžencové a začal pracovat na novém rozměrném díle, jímž byla Messa di Gloria. Práce na mši se však protáhla na několik let, když v roce 1888 byla v Miláně vypsána soutěž na jednoaktovou operu, které se Mascagni zúčastnil a v níž zvítězil. V květnu 1890 pak měla v Římě premiéru jeho nejslavnější jednoaktovka Cavalleria Rusticana. Záhy následovala Messa di Gloria, která měla pod taktovkou skladatele premiéru v apulském městě Cerignola. V dobových recenzích byla popsána jako velmi silné a originální dílo, plné krásy, inspirované požadavky moderního vkusu. O rok později provedl Mascagni mši v Orvietu v Umbrii. Za skladatelova řízení a přítomnosti kolem 6000 posluchačů mše zazněla 31. května 1891 při oslavách 600. výročí započetí a 300. výročí dokončení stavby katedrály Nanebevzetí Panny Marie. Mši celebroval kardinál Vanutelli. Velký orchestr byl umístěn v apsidě katedrály, sbor za hlavním oltářem. Dílo mělo velký úspěch především u posluchačů. Názory hudební kritiky, jak už to bývá, se tentokrát lišily a poukazovaly jak na způsob dramatického zhudebnění některých částí, tak třeba na absenci chorálu a fugy a vyvstaly i pochybnosti ohledně celkového náboženského liturgického charakteru díla, ale společně přiznávali, že po hudební stránce jde o suverénní dílo. Nicméně, a jistě to ani nepřekvapí, ve své době byla Messa di Gloria velmi populární. Pietro Mascagni svoji skladbu charakterizoval slovy: mše je modlitba, samá láska a samé vášně. K nímž lze doplnit výrok svatého Augustína: kdo zpívá, dvakrát se modlí. Pietro Mascagni, Messa di Gloria F-dur pro sóla, smíšený sbor a orchestr. Zpívají a hrají Iorio Zenaro, tenor, Pietro Spagnoli, bas a sbor a orchestr Ensemble 600 Novecento řídí Flavio Coluso.

0: Basista Pietro Spagnoli, také tenorista Jorio Zenaro a ensemble Seicento Novecento nám zpívali a stejnojmenný soubor také hrál pod vedením Flavia Calusa mši Pietra Mascagniho Messa di Gloria. Koncert duchovní hudby na stanici Vltava připravil a uváděl Libor Dřevikovský. Je 11 hodin.
1: Radioseriál.

0: Představte si teď Berlín roku 1964, ovšem variantu, kdy Německo válku neprohrálo a milovaný vůdce slaví 75. narozeniny. Detektiv Xaver Marsh je na stopě nejpřísněji střeženému tajemství v pětidílném tajemství Velkoněmecké říše v pětidílném rozhlasovém seriálu natočeném podle britského bestselleru s Jiřím Vyorálem v hlavní roli.
1: Robert Harris, Otčina.

0: No. Pánové, pánové, jak víte, pánové, blížící se Führertag klade na celou kriminální policii ty nejvyšší nároky. Jak se za okamžik dozvíte, zajištění důstojného průběhu oslav Führerových 75. narozenin bude letos mimořádně důležité. Aby vám vedení kriminální policie pomohlo při zdárném plnění vašich úkolů, tak se s okamžitou platností ruší veškeré dovolené, včetně zdravotní.
1: Kde jsi zase byl, Xavi? Myslíš, že si nikdo nevšimne, že tady nejsi?
2: Ano. Už tady jsem.
0: Ano, a také všechna náhradní volna. To ještě není všechno. Dneškem začíná také nepřetržitá pohotovost. Bez výjimky pro všechny. Klid. Ano, je klid, to stačí. Přeje si k vám promluvit policejní ředitel, Oberst Gruppenführer Arthur Nebe. Pozor!
1: To bude velký průser, když jsem naklusal i Nebe.
3: Posaďte se, pánové. Führer a lid Velkoněmecké říše nade vší pochybnost prokázali, že dlouhodobě touží po míru milovném a bezpečném soužití s ostatními zeměmi. Po dlouhých jednáních s našimi spojenci v rámci Evropského společenství dnes Ministerstvo zahraničních věcí Führerovým jménem pozvalo prezidenta Spojených států amerických k návštěvě Velkoněmecké říše a k osobní debatě o tom, jak prohloubit porozumění mezi oběma národy. Prezident pozvání přijal a americké úřady dali dopoledne na vědomí, že se herr Kennedy chystá do Berlína na zářijové setkání s Führerem. Heil Hitler! Ať žije Německo!

0: Ty vole, jsi zas nad zem jak voli.
1: Podle mě ti uniká historický rozměr celý události, Max.
0: Rozměr si strčíš kam. Jde o to, abych se někdy vyspal. Už tak nám bomby bouchá jako prskavky. Bejt tebou, tak se vykašlu na utopenýho dětka Billera. Ať se o tyhle papaláše stará gestapo. Dívej, s tímhle bych potřeboval pomoct.
1: Ukáž? To není hezký.
0: No to ne. Novomanžele. Odjížděli ze svatební hostiny ve Špandau na Líbánky. Manžel řídil. Zahnou do Najonerstrasse, před nima zastaví nákladák, zezadu vyskočí Grázel Square, ženich spanikaří, zařadí zpátečku a bum, jo, na obrubníka přímo do kandeláru. Snaží se nahodit jedničku a prásk, schytá kulku do hlavy. Nevěsta vyskočí z auta, chce vzít do zaječích, prásk, je po nevěstě, je po Líbánkách, je po všem. A na hostině se novomanželům dál připíjí a 2 hodiny se rodině nikdo nenamáhá říct, co se stalo.
1: Kdo zatím stojí?
0: Já nevím, Poláci, Litevci, Estonci, Ukrajinci, Češi, Chorvati, Kavkazani, Gruzínci, Komouši, anarchisti, vyber si. Ten trouba ženich vyvěsil pozvánky v kasárnách.
1: To je vůle.
0: No, podle gestapa si to asi všiml uklízeč, kuchař nebo tak a poslal to dál. Tenhle personál většinou pochází z východu. Tak co?
1: Ještě se musím zastavit u pyrotechniku. Nechal jsem jim tam balíček, co jsem nechtěl rozbalovat sám.
0: No to dobře děláš, Xavi, když nechceš vyletět do povětří. Hele, teta nám poslala máslo, jo. Hannelore to odmítla rozbalit, dokud nezačalo smrdět. A teprve pak jsem ho směl vyhodit.
1: Uvidíme se v kanceláři, Max.
0: Jo, jasně.
2: Ano?
3: Marš, jdu za Wagnerem.
4: Marši, jdeš si pro svůj dáreček. Nemůžeš se dočkat na dílky?
1: No, dostanu něco.
4: Dnes to asi bude bez nadílky, i když pro jistotu se podíváme odtud. Tady to uvidíme z první řady.
1: Zjistili jste něco z balícího papíru?
4: Nic moc, tlustý hnědý papír. Učebnicový balíček, úhledně zabalený, musela to dělat nějaká ženská.
5: Tak to můžem.
4: Jo, spuste to, hoši, obecenstvo je na svých místech.
5: Zásilka 3862. Adresát Josef Bíler.
1: Co razítko?
4: 3 švýcarské známky se žlutýma květinkama na zeleném pozadí. Podáno v Curychu 13. dubna 1964 ve 4 odpoledne. Nic neobvyklého.
1: To znamená předevčírem.
5: Tak, teď rozříznu papír.
4: Hoši, zůstane tam jenom jeden, ostatní vypadněte. Podle rentgenu tam je nějaký mechanismus, ale nic, co by připomínalo roznětku.
1: Ale výbušnina?
4: Taky nic.
5: Odděluji papír na levé straně. Odděluji papír na přední hraně. Je to.
1: A tak co?
5: Vypadá to jako bomboniér.
1: Bomboniera.
4: Tak přece bude nadílka.
5: Švýcarská čokoláda. Pěkná kočka na víku. 1964. Milovanému Führerovi k narozeninám.
4: Co ten mechanismus?
5: Jo. Tak. Rozřezávám celofán. Pozor. Zdvihuju víko. Slyšíte? Housle hrají, co reptají,
4: mám tě rád. V každém slovu cítíš znovu, mám tě rád, Marši, mám tě rád.
1: Nech toho.
4: Hoši, to je milostné psaní Führerovi, zábalte to.
1: A nic víc tam není?
5: Ne, nic, vůbec nic.
4: Je ti líto, že to nebouchlo? No. Počkej, ještě jsem neskončil.
1: Ne, já už musím.
4: Ne, poslouchej, do tvých rukou bílých své chci srdce dát, že můj Marši nejkrásnější, mám tě rád. No a můžeš vypadnout.
1: Díky. Nabídni si.
6: Bomboniera. Výborný. Vím, on to hraje. Vkusné.
1: Co bys mi o tom řekl?
6: O čem? O veselém dově asi to měla. Figarova nejoblíbenější opereta. Moje máma do ní byla blázen.
1: Moje taky.
6: Od koho to máš? Tajná obdivovatelka?
1: Dílerova nevyzvednutá pošta.
6: Čiže je to pošta. Kde jsi to vzal?
1: Dej si ještě.
6: Já si.
1: Představ si, jsi vysoký stranický papaláš na penzi.
6: Jo.
1: Žiješ sám, manželku nemáš, děti nemáš, kamarády nemáš. Ale někdo ti ze Švýcarska pošle drahou bomboněru.
6: Což to je moje.
1: Jo, vem si. Žádný dopis, vzkaz, blahopřání, nic. Zevnitř vyhrává Führerova nejoblíbenější písnička. Kdo zatím může být? Může být Ravič?
6: Kriste, pane! Někdy si vážně říkám, že máš v okoličko víc. Víš vůbec, co děláš?
1: Systematicky ničím důkazní materiál. Ne, je to horší. Já se tím důkazním materiálem láduju. To jsou dva přestupky v jednom. Narušuju průběh vyšetřování a ještě se na něm obohacuju. Dej si se mnou.
6: Neblbně pořád, já mluvím vážně. Bej tebou urychleně tu podělanou bomboněru hodím do smetí.
1: To by byla škoda. Jo, viděl z Bílerův zápisník?
6: Cože, čí? Kde jsi ho vzal? Zbláznil ses. Řítíš se do průseru strašně rychle.
1: Obyčejný stranický diář. Plný užitečných informací. Ministři, župní vedoucí, státní svátky. Mapa říše s jízdním řádem vlaku.
6: No a co? Mám přesně takový. Každý má přesně takový.
1: Je úplně prázdný. Skoro úplně prázdný. Jen 1. dubna, sestřiny narozeniny. A pak, když jsem se podíval po druhé, tak jsou tady malé křížky. 7. březen, 9. duben. U 11. dubna je zápis Stuttgart Luther, ráno 10.00. A 13. duben, den před svou smrtí, tomu taky někdo poslal tuhle bomboniéru, si Bieler poznačil dalším křížkem. Kdo jsou Stuttgart a Luther?
6: Je mi úplně jedno, kdo to je. A tobě by to mělo být taky. Bielerovu složku převzali gestapáci. Výsledek pitvy se pošle rovnou na ústředí gestapa. Je konec! Padla! Nech to plavá.
1: Něco ti řeknu, Maxi. Zajel jsem si ještě jednou promluvit s milým kadetem SS Jostem, co našel Bielerovo tělo. A víš, koho u něho viděl?
6: Nikoho přece. Nikoho!
1: Viděl tam globuse.
6: Myslíš, Obergruppenführera Odilo Globočníka, Heidrichovu pravou ruku?
1: Jo, právě toho. A víš, koho jsem viděl, když jsem byl v Bielerově vile?
6: Koho? Počkej, ty jsi tam vlezl. Neříkal jsem ti, že...
1: Odkud je, myslíš, ta bomboniera a zápisník?
6: Ty vole.
1: Tak víš, koho jsem tam viděl?
6: Nechci to vědět.
1: Taky globuse.
6: Viděl tě?
1: Ne. Dívej, tahle data a jména. Kdo jsou Stuttgart a Luther?
6: Vím já.

0: Zajímá mě Wilhelm Stuckart.
1: Jo?
0: V novinách píšou, že Stuckart umřel na infarkt, jenomže podle archivu je jeho složka u tebe, Fípsi.
1: To nemám oprávnění komentovat.
0: Ale ovšem, že máš. Jsme přece kolegové. Hádám, že se jako obvykle snažíme uchránit rodinu před skandálem.
1: Nejen rodinu. Dáš mi?
0: Jasně.
1: Klidně ti přiznám, že to se mnou docela zamávalo. Marshy, ten chlap, byl pro mě hrdina. A proč se ptáš? O co ti jde?
0: Státní bezpečnost. Víc říct nemůžu, znáš to.
1: A Stuckartovu knihu si četl? Komentář k německému rasovému právu. V mým oboru je to pořád Bible. Základní kámen.
0: Můžu se podívat do toho spisu o Stuckartově smrti?
1: A, tak chvilku vydrž. Kde ho mám? A, tak na. Fotky jsou vzadu.
0: Kdo je ta žena?
1: Kočička, co? Sfalšovaný německý rodokmen do roku 1720. Polka jak poleno. Ale pěkná, co? Ty fotky jsou skrz polopropustné zrcadlo v ložnici.
0: Tomu procházelo 10 let?
1: Byl přece Obergruppenführer, Marshy. Na někoho takového si sotva budeš stěžovat.
0: Odkud je máš?
1: Povalovali se u mrtvol. Jako první zastřelil Stuckart tu Polku, svoji milenku. Podle pitevní zprávy ležela v jeho bytě na Fritzdorf placu v posteli, oblečená a tváří dolů. Střelil je do zátylku služebním esesáckým lugerem. Pak si sedl na kraj postele a podle všeho se sám střelil do úst. Výdelně na stole nechal vzkaz. Tímto činem chci svou rodinu, říši i Führera ušetřit zahambení. A Hitler, ať je Německo. Wilhelm Stuckart.
0: Vydírání?
1: Nejspíš.
0: Kdo našel těla?
1: To je na tom to nejlepší. Americká novinářka.
0: Na téhle fotce je ona?
1: Jo.
0: Charlotte McGuireová, 25 let, berlínská zpravodajka americké tiskové agentury World European Features.
1: Mrcha k pohledání. Jakmile jsem přivedli, začala kvičet, že má svoje práva. Práva. Teď snad těm amíkům ještě budeme muset podstrojovat, nebo co? Spolupracuješ na tom s gestapem?
0: Ne, postupujeme odděleně.
1: Kápu. Já jen, jak jsi mluvil o té státní bezpečnosti, tak jsem to bral tak, že...
0: Jak?
1: A, to je jedno.
0: Co?
1: Hlavně, že to mám z krku. Díky bohu se toho případu ujalo gestapo Obergruppenführer Globočník. Ten to rozsekne.
0: Jo, to jo. Co je teď v tom bytě?
1: Co by? Je zapečetěný.
0: Klíče máš?
1: Jo. Jo, tady někde v obálce. Hele, Marshy, když seš na ty Polky, tak mám tady ještě jednu sadu fotografií. Přírodní úkaz.
0: Příště, Fipsi, příště.
1: Marshy, ty klíče chci pak zpátky.
2: Prosím?
0: Paní Lutherová?
2: U telefonu.
0: Tady vyšetřovatel berlínské kriminální policie. Mohl bych mluvit s panem manželem?
2: Promiňte, tomu nerozumím. Jestli jste od policie, tak přece musíte vědět...
0: Co musím vědět?
2: Že zmizel. Od neděle je pryč.
0: To mě moc mrzí.
2: Povídal, že jede služebně do Mnichova a že se vrátí v pondělí, ale to už jsem všechno říkala. Určitě víte, že probíhá vyšetřování na nejvyšší úrovni. Jak?
3: Podejte mi ten telefon.
2: Je tu se mnou Obergruppenführer Globočník a rád by s vámi mluvil. Jak jste říkal, že se jmenujete?
3: Podejte mi ten telefon.
0: To jsem právě neříkal.
4: Nepo, co pak se něčí služka? Tohle není Humpface. Skáníte si děvky?
5: Herr Sturm, já jsem nemohla tušit.
0: Scháním slečnu McGuireovou. Nevíte, kde by mohla být?
5: Odešla před hodinou, Herr Sturmbannführer. Už jste druhej, kdo se po ní ptá. Čtvrt hodiny potom, co odešla, ji scháněl takovej mládenec, taky Američan, vyfiknutý.

0: Ta se vrátí nejdřív o půlnoci, na to vemte jet.
1: Chodí pravidelně do nějakého baru?
0: K Hajnimu, to je za rohem. Slízá se tam všecka ta cizácká verbež.
1: Musím ocenit vaši všímavost, madam.
0: Poznáte ji snadno. Modrý pršák, hubená, boty na podpatku, jako nějaká běhna. A kdybyste věděl, kolik vyhodí flašek, pojďte se podívat, mám je tu všechny.
1: Dobrý den, promiňte. Fräulein Maguireová.
2: Ano.
1: Xavier Marsh, berlínská kriminální policie. Rád bych se s vámi promluvil.
2: No tak mluvte.
1: Soukromně, prosím.
2: Už jsem všechno řekla.
3: Když dovolíte, Mr. Marsh. Fräulein Maguireová už všechno doložila vašim kolegům.
1: A vy jste kdo?
3: Henry Nightingale. Druhý tajemník na ambasádě Spojených států amerických.
2: Zabijíme tu velkou novinku, přidejte se. Američan nebo SSA, všichni jsme teď na jedné lodi.
1: Kvůli tomu jsem nepřišel.
2: Já vím, kvůli čemu jste přišel. Víte, že mi vaše úřady zatrhly vízum, protože se bez úředního povolení zbližuji s německým občanem? Chtěli mě vykopnout hned. Ale kamarádi se za mě přimluvili na ministerstvu Gandy a vyřídili mi týdenní odklad. Jak by to taky vypadalo, kdyby mě vyšoupli zrovna, když si Hitler namlouvá Kennedy.
1: O tom bohužel nic nevím.
3: Charlie, nikam s ním nemusím.
2: Já vím, že ne, ale je celkem slušný. Nanácka. Děkuju za pití, Henry.
4: Tak co, kam vyrážíme?
1: K autu.
4: A potom?
1: K doktoru Stuckartovi domů.
4: Žužo.
2: Nevadí vám, když si zapálím?
1: Poslušte si. Mluvíte výborně německy.
2: Máma je Němka, herečka Monika Gochová. Slyšel jste o ní?
1: Bohužel ne.
2: To by jí mrzelo. Říkala, že tu byla hvězda. Pak se ale seznámila s otcem, dělal tu na americké ambasádě. Odjeli do státu ještě před válkou.
1: Jaký byl Stuckart člověk?
2: No, hnusák. Vyjel po mně, i když ta jeho byla s náma v pokoji. To bylo chvíli před Vánocemi, pak jsem si držela odstup. Jeďte, máte zelenou.
1: Pardon.
2: Ale minulý týden mi psali nadřízení z New Yorku, že chtějí článek k Hitlerovým 75 a že máme vyspovídat lidi, co se s ním znali za mlada.
1: Tak jste zavolala Stuckartu.
2: Jo.
1: A dohodla si s ním schůzku na neděli, jenomže jste ho našla mrtvého.
2: Když už to všechno víte, proč se mnou potřebujete znova mluvit?
1: Potřebuju zjistit to, co nevím, Fräulein. O to jde. Ve kterým patříš Stuckartu v byt?
2: Ve čtvrtém. Víte, že s váma nemusím nikam chodit?
1: No to nemusíte, ale půjdete.
2: Proč?
1: Protože vás stejně jako mě zajímá, co se stalo. Kvůli tomu jste se kudrcala až se.
5: Pánstvo si bude psát?
1: Kriminál, policaj.
5: A i Hitler. Mohu nějak sloužit?
1: Ne. Slečno, teď mi prostě popište, jak to bylo.
2: Portýr seděl tadyhle za stolem.
1: Je to ten samý?
2: Ne.
1: Co dál?
2: Řekla jsem, že jdu za Stuckartem. Nasměroval mě do čtyřky. Výtahem jsem jet nemohla, zrovna ho opravovali. Nějaký chlap v něm něco montoval, tak jsem šla pěšky.
1: Půjdeme taky pěšky. Kolik bylo hodin?
2: Poledne.
1: No prosím, běžte první.
2: Došla jsem do druhého patra a tam oproti mě vyběhly dva chlapy.
1: Opište mi je, prosím.
2: Seběhlo se to strašně rychle. Nestihla jsem si je pořádně prohlédnout. Byli dost nakrátko a to bude tak všechno.
1: Jak na vás zareagovali?
2: Jenom se protáhli kolem. Ten v bundě něco řekl tomu druhému, ale nerozuměla jsem mu, protože ve výtahové šachtě pořád běžela ta vrtačka. Vyšla jsem ke Stuckartovi a zazvonila. Nikdo se neozval.
1: Takže jste udělala co?
2: Sešla jsem zase za portýrem a poprosila ho, jestli by už Stuckarta neotevřela, nezjistil, jestli se mu něco nestalo.
1: Proč?
2: No, něco mě na těch dvou zarazilo. Nevím. Asi předtucha.
1: A portýra jste přemluvila?
2: Pohrozila jsem mu, že jinak zavolám policii. Že jestli se doktoru Stuckartovi něco stalo, bude mít opletačky z úřady. První uviděl ty mrtvoly portýr. Zakřičel a já jsem tam přiběhla.
1: A řekla jste mu o těch dvou chlapech na schodech? Co na to říkal?
2: Nejdřív nic, protože zvracel. Pak jenom omílal, že nikoho neviděl a že jsem měla vlčí mlhu.
1: Řekla byste, že lhal?
2: Neřekla. Podle mě je vážně neviděl. Na druhou stranu zase nechápu, jak by je mohl přehlídnout.
1: Možná jsem přišli tudy.
2: Co to je?
1: Podle ministerstva stavebnictví musí mít každá větrací šachta protileteckého krytu alespoň půl metru v průměru a pomocí stupaček musí být umožněna její kontrola po celé délce.
2: Chcete říct, že ti dva Stuckarta zastřelili a pokusili se to zamaskovat jako sebevraždu?
1: Ta možnost tady je. Teď musíme prohledat Stuckartův byt. Pardon? No, jo, tenhle. Pojďte.
2: Jo, děkuju.
1: Ničeho se nedotýkejte. Tak teď mi zopakujte, jak to bylo, když jste vyšla dovnitř.
2: Portýr otevřel. Vešli jsme do předsíně, zavolal a nikdo neodpověděl, takže jsme šli oba dál. Já nejdřív otevřela tady tyhle dveře, pak jsem šla do obýváku a slyšela jsem ho zaječet, tak jsem mu šla na pomoc.
1: Leželi na posteli, je to tak?
2: Ano.
1: Co jste udělala?
2: Zavolala jsem policii. Jo, pořád je tu všude krev. Můžu počkat vedle?
1: No, jistě. Portýr byl kde?
6: V koupelně.
1: Prohlížela jste si je pak ještě?
6: Co byste řekl?
1: Dobře, tak to bychom měli. Sakra, co to je?
6: Je, promiňte, toho jsem si asi neměla dotýkat.
1: Kde ta bomboniera ležela?
2: Tamhle na stole, zabalená, s razítkem z Curychu.
1: Říkal jsem, ať na nic nesáhla.
2: Už jsem se omluvila.
1: Vám to připadá jako hra? Budete si muset dát odchod.
2: Ani náhodou. Řekla bych, že tady ani jeden nemáme moc co pohledávat. Zkuste mě vyhodit a budu ječet, až sem do dveří vletí všichni gestapáci v Berlíně.
1: Nechte toho. Vy vůbec netušíte.
2: Tak trochu tuším, že se tady v tom bytě se běhlo něco, co by mohlo ukončit moji kariéru. Tahle ta všivá země se mě chystá vyhostit a já bych ráda zjistila proč.
1: A proč bych vám měl věřit?
2: A proč bych měla věřit já vám?
1: Na tohle není čas. Prohlížel jsem Stuckartovy klíče. Ten první je od domovních dveří. Tenhle od bytu, tenhle od nočního stolku. Tenhle je od psacího stolu. Tenhle bude podle mě od sejfu. No ale kde je?
2: Nevím, čestně.
1: No, tak hledejte.
6: Je tohle zrcadlo, se vykla. Ale on zdi nejde. Zkusím to nůžkem.
1: Ne, počkejte. Tady. Takhle po straně.
2: Jo, trezor.
1: Sakra. Je potřeba ještě číselná kombinace.
2: Jste policajt, měl byste umět otevírat sejfy?
1: Mohla byste být chvíli sticha.
2: Pardon.
1: 2 0 0 4 1 8 8 9.
2: A nic. Proč zrovna tohle?
1: Datum Hitlerových narozenin. Vždycky je to tohle. Nebo den národní obrody, nebo datum narození.
2: A vy víte, kdy se Stuckart narodil?
1: No nevím. Ale zapsal jsem si to. Vždycky si zapisuju základní údaje. Jo, tak tady. 16.11.1902.
2: Skvěle. Co tam je?
1: Sakra! Už jdou!
2: Co se děje?
1: Musíme vypadnout. Dělejte! Rychle! K ventilační šachtě. Protiletecký kryt je společný i pro vedlejší. Dostanete se tam tudy ven. Tak honem! Tohle si vezměte.
2: Co je to?
1: Bylo to v sejfu, rychle.
2: A vy?
1: Počkejte, až se vám ozvou. Nikomu ani moc, běžte!
7: A Hitler, Sturmbannführer Karl Krebs, Gestapo. Půjdete s námi. Počkejte, prosím, tady.
1: Jo.
7: Kávu?
1: Budete laskav. Xavi, tebe taky sebrali. Proč? Co se stalo? Kde to jsme? Kasárna SS. Proč nás sebrali? Mě nic neřekli. Byl jsem se podívat ve Stuckartově bytě. Copak je to náš případ? Zbláznil ses? Chceš válčit s gestapem?
8: Bylo ti to aspoň k něčemu? Našel jsi něco?
9: Nevím.
8: Jak nevíš?
9: Nemám to u sebe.
8: Jasně, schoval si to. Kam jsi to schoval?
9: Víš, že prohledají všechno. Někomu jsem to dal. Zatáhl si do toho ještě někoho? Jak víš, že s tím nepůjde rovnou na gestapo?
8: Je to Američanka.
9: Ženská, cizinka. Ty prostě nechceš žít.
8: Ale proč do toho táháš mě?
9: Promiň.
8: Co když je chytí?
9: Tu Američanku.
8: Je to novinářka.
9: No tím hůř.
8: Psst, pozor.
10: Kafe.
8: Jak dlouho nás tady chcete držet? Hodinu? Celou noc? Týden?
9: Fuj, to jsou chcanky.
8: No, opravdu.
9: Já jsem vůl. Neměl jsem tě do toho zatahovat, promiň.
8: A nech to být. Klidně jim řekni, že v tom jdu taky k sobě. Doposud vzorný nacista Jäger, který zasvětil 20 let jednomu vznešenému úkolu. Do ničeho se nenamočit. Hele, kde kdo mi dluží službičku? Různí lidi jsou mi zavázaní. Tebe mají v merku, kamaráde. Samotář, po rozvodu, stáhnou tě zaživa z kůže. Za to já, velký konformista Jäger, co má za ženu nositelku čestného kříže německé matky. A to prosím rovnou bronzového. V práci možná takové jsou, není,
9: ale
8: spolehnout se na něj dá. Hele, teď mi poslouchej. Včera ráno jsem ti třeba neoznámil, že Bílerův případ převzal gestapo, jo? Potom ses vrátil a já navrhnul, že si proklepneme Stuttgarta. Zjistí si, co jsem za vzorňáka a mohli by mi to sežrát.
9: Hrozně si toho vážím.
8: Probuk tohle, tohle fakt vyne.
9: Jenže to nezabere.
8: No proč by nemělo?
9: Protože tady budou nějaký službičky, je tvoje neposkvrněná pověst na pendrek. Co pak to nechápeš? Bíler a Stuttgart vstupovali do strany, když jsme my dva byli ještě na houbách. A kdo pro něco udělal?
8: Ty vážně myslíš, že zamordovalo gestapo?
9: Neříkej mi nic, co bys neřekl Heidrichovi.
11: Takže, pánové, doufám, že jste si odpočinuli.
8: Co bude?
11: Za mnou. Koupelnu máte napravo. Asi byste se rádi umyli.
9: Nezapomeň, co jsem ti říkal, dej si pozor. Ty myslíš, že mají napíchnutý záchody? Ti mají napíchnutý všechno.
11: Odchod!
8: Kam?
11: Odchod!
8: Krepsi, všichni jsme stejná šarže. Můžete nám přece říct, co se bude dít?
11: Hej, Hitler! Vyšetřovatelé Marsh a Jäger.
12: A naši velcí detektivové. Pokud je Herr Obergruppenführer nebe u konce s recitálem, můžeme začít.
13: Obergruppenführera Odilo Globočníka asi znáte, že? Proč si někdo dá domů Bechsteina a přitom ho ani nenaladí? Co k tomu člověka vede?
14: Hudbě se věnovala manželka. Zemřela před 11 lety.
13: A od té doby tady nikdo nehrál? To je smutné.
12: Máme toho hodně na práci.
15: Brzy ráno jsem Reichsführerovi Heidrichovi podal jisté hlášení. Jak víte, Herr Obergruppenführer, setkáváme se tu na jeho rozkaz. Krebs nás seznámí s postojem gestapa.
16: Jistě. 15. dubna ve 2:15 ráno obdrželo ústředí gestapa od službu konajícího nočního důstojníka berlínské kriminální policie dálnopisnou zprávu o smrti doktora Josefa Bílera. Vzhledem k čestné hodnosti brigádeführera SS, kterou doktor Bieler držel, byl o jeho úmrtí osobně spraven Reichsführer, a to v 8:30. Úmrtí Josefa Bielera nastalo v době, kdy spělo ke konci jeho vyšetřování gestapem. S ohledem na tuto skutečnost a na pozici, kterou zesnulý zastával, byl případ označen za záležitost státní bezpečnosti a předán do kompetencí gestapa. Patrně chybou komunikace zpráva o převzetí případu nepronikla k vyšetřovateli kriminální policie Xavieru Marshovi, který protiprávně vnikl do domu zesnulého.
12: No, pokračujte, Pepsi.
16: Ano. Druhý bod. Úmrtí bývalého náměstka ministra vnitra Wilhelma Stuttgarta. Šetření gestapa naznačilo mezi Stuttgartovým a Bielerovým případem souvislost. Reichsführer byl opět informován. Vyšetřování opět přešlo pod kompetenci gestapa a detektiv Marsh opět přistoupil k vlastnímu vyšetřování v příbytku zesnulého, kde jsem ho zadržel. S cílem vyjasnit celou záležitost i příslušné kompetence jsem tedy vyzval detektivy Marsche a Jägera, aby mě následovali na ústředí
13: gestapa.
16: To stačí,
13: gestapa, Krebsi. Kde... Ano. A teď mi, Globusi, povězte, o co doopravdy běží. Vidím, že se už nemůžete dočkat.
15: Heidrich si přál, abyste to viděl osobně.
13: Co?
15: To, co tady kolegovi ušlo při výpravě, kterou jsem včera podnikl na vlastní pěst. Pojďte za mnou. Vidíte? Celá falešná stěna. Předem jsme věděli, co hledáme, jinak by to nešlo tak hladce. Ručím vám za to, že něco takového jste ještě v životě neviděli. Jen dál. Reichsführer nedal jinak, než že si to musíte prohlédnout pořádně. Našli jsme to včera odpoledne.
13: Můj ty bože.
15: Přesně tak. Krebsi?
16: Velmi rád. Předběžný posudek pro nás včera večer pořídil profesor Braun z Univerzity císaře Friedricha Viléma v Berlíně. V tuto chvíli s jistotou víme, že jsme nalezli Rafaelův portrét mladého muže, Rembrandtův portrét mladého muže, Rubensův obraz Ježíš kříž nesoucí, Gvardyho dožecí palác, bylo to v krakovské předměstí, 8 kanaletů, přinejmenším 35 rytin od Dürera a Kulmbacha. O zbytku se můžeme jenom dohadovat.
15: Sturmbannführer Krebs se v takových věcech vyzná. Patří mezi našimi lidmi k nejbystřejším.
13: Neskutečné. Odkud to všechno pochází?
15: Dostalo se to sem z generálního guvernementu, především z Varšavy, jak usuzujeme. Bieler všechno odepsal jako ztracené nebo zničené. Bůh ví, co všechno ta prohnilá svině zvládla propašovat. Jen si vezměte, kolik toho musel prodat, aby si mohl dovolit tohle sídlo.
13: Tohle bude asi svatý Šebestián. Tím výrazem se vám trochu podobá, Marši. Dobrovolný mučedník. Co vy na to, Globus?
15: Já na svaté nevěřím. A na mučedníky taky ne.
13: Musí to být jedna z nejlepších soukromých sbírek na světě.
15: Zlodějských sbírek.
13: Nechce se mi věřit, že tohle všechno schromáždil zrovna Bieler.
14: A vy jste ho znal?
13: Trochu, před válkou. Oddaný národnímu socialismu a taky právě.
15: My jsme o Bielerovi už nějakou dobu věděli. Měli jsme informace o jeho spolupachatelích, ale minulý týden se bohužel nějak dozvěděl, že jsme mu na stopě.
13: A tak se zabil? Co Stuckart?
15: No to je ten samý případ. Taky měl slabost pro umění. A na rozdíl od Bielera se na krásné věci nejenom rád díval, ale rád si krásu vychutnával i hmatatelně, jestli chápete, co tím chci říct. Zvykli si na východě brát, co se jim zachtělo. Krebsi, jaká byla ta čísla?
16: No, moment, hned to bude. Tady. Jen z Varšavy se vyvezly umělecké poklady v množství 2700 obrazů od evropských mistrů, 10700 obrazů polských umělců a 1400 soch.
15: Některé z těch soch právě vykopáváme na zahradě. Bieler měl z pozice tajemníka přístup úplně ke všemu. S ozbrojeným doprovodem posílal umění Stuckartovi na ministerstvo vnitra na první pohled v souladu se zákonem. Stuckart všechno bezpečně ukryl, než se rozhodli, co s tím dál.
13: Byli v tom zapletení ještě nějací vysocí činovníci?
15: Znáte Martina Luthera, bývalého tajemníka na ministerstvu zahraničí?
13: Samozřejmě.
15: No tak, po něm pátráme.
13: Pátráte? On se pohřešuje?
15: Před 3 dny se nevrátil z obchodní cesty.
13: Mám tomu rozumět tak, že o jeho spoluúčasti nepochybujete? Jen tak mimochodem bych na tomto místě rád nechal zaznamenat, jak mě zaráží jeho účast na čemkoliv nezákonné.
15: Bieler ta díla kradl. Pak odcházela ke Stuckartovi. Lutherova pozice na ministerstvu zahraničí mu umožňovala bezproblémové zahraniční cesty. Jsme toho názoru, že z říše některá díla propašoval a prodal.
13: Kde?
15: Hlavně ve Švýcarsku. A také ve Španělsku, možná v Maďarsku. A když se Bieler vrátil z generálního guvernementu...
13: Kdy přesně to bylo, Marši?
14: V 51.
15: V 51. si zařídili tuhle pokladnici.
13: Neskutečné. No... Tolik dokonalosti na jednom místě. Otupí smysly. Musím na vzduch. Opřu se o vás, Marši.
14: Jistě.
13: Bieler se utopil, Stuckart zastřelil. Váš případ se nám s konečnou platností uzavírá globusy a ani k tomu nepotřebujeme nějaký trapný soudní proces. Statisticky vzato bych na Lutherovo přežití příliš nesázel.
16: Herr Luther trpí srdeční vadou.
13: Třeba utekl za hranici.
12: Možná, ale pochybuju. No, my ho najdeme, Matě, kde chce.
13: A co si myslíte o Bielerově smrti vy, Marši?
14: Mám jen pár předběžných postřehů. Bieler zemřel v noci z pondělí na úterý. Na výsledek pitvy teprve čekáme, ale prakticky jistou příčinou smrti bylo utonutí. Měl plíce plné vody a tím pádem ještě dýchal, když se v jezeře ocitl. Od strážného na příjezdové cestě zároveň víme, že za těch klíčových 12 hodin Bielera nikdo nenavštívil.
12: Takže sebevražda.
14: Nenutně. Po cestě za ním nikdo nepřijel, ale molo. Je čerstvě poškrábané, jako by u něj kotvilalo.
12: Ta Bielerová.
14: S tou nikdo nevyplul celé měsíce, možná i roky. Včera ráno jsem při prohlídce vily našel Bielerova psa, zamčeného ve spíži. Měl nasazený náhubek a půlku hlavy sedřenou do krve a já si říkám, proč by sebevrah svého psa takhle trápil?
13: A kde je to zvíře teď?
12: Moje lidé ho museli utratit, bylo dočistat ve sebe.
13: Ach tak, samozřejmě. Pokračujte, Marši.
14: Myslím, že Bielera přepadli zatmy pozdě v noci. V pondělí přišla bouřka, jestli si vzpomínáte. Hladina musela být neklidná, tím se vysvětluje to poškozené molo. Řekl bych, že pes hlídal, takže ho zmlátili do bezvědomí, nasadili mu náhubek a tak Bielera zastihli nepřipraveného.
13: A potom ho hodili do jezera?
14: Ne hned. Jeho sestra o něm vypověděla, že i bez té nohy výborně plaval. Když jsme byli s Jägrem na pitvě, všiml jsem si modřiny na horním rtu. Asistent řekl, že toho Bieler před smrtí dost vypil. Podle mě ho nutili pít. Svlékli ho, vzali na loď a hodili přes palubu.
12: Intelektuálská hovadina. Bieler pil na kuráž, aby se zvládl zabít.
14: Podle jeho sestry byl Bieler abstinent.
15: Celá ta skvělá teorie vůbec nevysvětluje, proč by mu ti tajemní zabijáci prostě neprohnali kulku hlavou a hotovo.
14: To se mi zdá jasné. Chtěli nafingovat sebevraždu, jenom že to spackali.
13: Zajímavé. Jestli je Bielerova sebevražda nahraná, můžeme o té Štukartově logicky předpokládat totéž.
14: Ano, takový byl můj závěr. Proto jsem šel prohledat Štukartův byt. Podle mého názoru ho zavraždili ve třech. Dva šli do bytu, jeden zůstal ve vestibulu a předstíral, že opravuje výtah. Hlukem z vrtačky chtěli přehlušit výstřel a dopřát zabijákům čas, aby se vypařili, než někdo najde tělo.
13: A co ten dopis na rozloučenou?
14: Padělek. Padělek, nebo ho sepsal pod vyhruškou, nebo...
15: Skončil jste? Pohádkám bratří Grimmů pro dnešek odzvonilo. Tak, výborně, někteří z nás totiž musí do práce. Klíčem k celé téhle záhadě je Luther. Jakmile ho dostaneme, všechno se objasní.
13: Dobře, dobře, souhlasím. Zařídím na ministerstvu propagandy, aby jeho fotku otiskli v novinách a odvysílali v televizi.
15: Ne, to nepřichází v úvahu.
13: Proč ne?
15: Reichsführer výslovně zakázal cokoliv roztrubovat. Skandál zasahující do stranického vedení je to poslední, co bychom si mohli dovolit, zvlášť teď, před Kennedyho návštěvou. Dovedete si představit, jak by to našoukl zahraniční tisk? Ne, dostaneme ho potichu a bez humbuku. Policejní hlídky dostanou tajný rozkaz, aby kontrolovali všechna nádraží, přístavy, letiště, hraniční přechody. Krebs to zařídí.
16: Rozkaz.
13: Mám nějaké vyřizování v Berlíně. Dokud se Luther neobjeví, jmenuji Marše styčným důstojníkem za složky kriminální policie.
12: To není nutné.
13: Myslím, že je. Dobře ho zapřáněte, globusy. Pálí mu to. Udržujte ho v obraze. Jäger se může vrátit k obvyklým povinnostem. Doprovoďte mě k autu, Marši.
14: Jistě.
13: Naschledanou, globusy.
15: Naschledanou.
13: Že vy nemluvíte pravdu, Marši.
14: Prosím.
13: No, alespoň ne celou. To je dobře. Nastupte si, musím s vámi mluvit.

0: Tady se píše jen o vás, Sturmbannführere. Tolik pozornosti vám doufám lichotí. Narozen v Hamburku v roce 1922. Otec roku 1929 podléhá válečným zraněním. Matka zabita při britském náletu v roce 1942. 1939. Vstup k námořnictvu. 1940 přeložen k ponorkovým silám. 1943 vyznamenán za statečnost a povýšen. 1946 jako jeden z nejmladších jmenován kapitánem ponorky. Zářivá kariéra. A pak to začíná jít z kopce. Od posledního povýšení u policie už uplynulo plných 10 let. 1957 rozvod. A pak se začnou scházet hlášení. Předseda uličního výboru zatvrzele odmítá přispět na dílo zimní pomoci. Zatvrzele odmítá vstoupit do NSDAP. Opovržlivě se v kantýně vyjádřil o Himmlerovi a následují poznámky odposlechnuté v barech, po hospodách, na chodbách. Vánoce 1963. Začal jste se vyptávat na nějaké Židy, co kdysi žili ve vašem bytě. Na Židy, Marši, zbláznil jste se! Tady máme stížnost od bývalé manželky a jednu od syna.
1: Od syna? Vždyť je mu 10.
0: Což je víc než dost na to, aby si sformoval pevný názor.
1: A co jsem mu měl provést?
0: Neprojevil jste dostatečný zápal pro jeho stranické aktivity. Takže Sturmbannführere, tahle složka zraje v archívu gestapa posledních 10 let. Sem tam do ní něco přibude. Léta plynou a ona si ve tmě roste jako nádor. No a teď se zdá, že by pro vás mohla být smrtelně nebezpečná, protože jste si pořídil mocného nepřítele, který ji hodlá použít.
1: Klobuse.
0: No koho jiného? V noci vás chtěl poslat na Kolumbiádam a postavit před SS-ácký málečný soud. Na to, abyste skončil v koncentráku, je tady toho dost a dost.
1: Proč si to rozmyslel?
0: Aby mohl předvojenský soud postavit důstojníka kriminální policie v aktivní službě, potřeboval nejdřív Heidrichovo svolení. Heidrich se obrátil na mě jako na ředitele říšské kriminální policie a já to našemu milovanému Reichsführerovi řekl takhle. Ten váš Globus se nejspíš třese strachy, že na něj Marsch něco vytáhne, takže se ho chce zbavit. Chápu, na to Reichsführer. Co navrhujete? Co mu třeba dát čas do Führertagu, povídám já, a nechat ho, ať proti Globusovi snese důkazy. To máte 4 dny. Dobrá, uzavře to Heidrich. Ale jestli do té doby nic nesežene, přenecháme ho Globusovi. Takhle se říšské záležitosti řeší mezi dlouholetými kolegy.
1: Je asi na místě, abych Herr Oberstgruppenführerovi poděkoval.
0: Ale to nestojí za řeč. Heidrich je vážně zvědavý, jestli na Globuse něco seženete. Moc ho to zajímá. A mě taky, Marši. I když asi z jiných důvodů. Ti parchanti v něčem jedou. Zjistěte mi v čem. Nikomu nevěřte, jako tady váš strýček Artur Nebe. Jen díky tomu je ještě pořád ve hře. Teď se budeme muset rozloučit. Podávejte mi hlášení.
1: Jistě.
0: Nabídl bych vám svezení do centra, ale radši cestuji o samotě. Najděte Lutera, Marš, a najděte ho dřív, než ho dostane Globus.

Ve druhé části radioseriálu natočeného podle románu Roberta Harrise Otčina účinkovali Jiří Vyorálek, Jan Vondráček, Miroslav Hanuš, Ivan Řezáč, Hanuš Bor, Jiří Suchý, Lucie Juřičková, Ludmila Molínová, Tereza Dočkalová, Jan Dolanský, Jiří Štěpnička, Jaroslav Kára, Marek Holý, Igor Bareš a Ladislav Železný, který provedl také zvukovou spolupráci. Režii měl v roce 2015 Aleš Vrzák, dramaturgii Renata Venclová, dramatizaci provedl Vít Vencl, překlad Pavel Bakiš, hudba Marko Ivanovič. Třetí část tohoto radioseriálu naladíte na Vltavě za týden v neděli v 11 hodin dopoledne. Teď nám do poledne zbývá bezmála 12 minut. Všem matkám přejeme dnes krásný sváteční den. Matkou dětí Leoše Janáčka se stala jeho žačka, spisovatelka Zdeňka Šulcová. V pouhých 14 letech ji požádal o ruku a věnoval jí tyto variace.

Pianista Ivan Klánský nám hrál z Denčiny variace, které Leoš Janáček věnoval své pozdější ženě. Jejíž dvě křestní jména nesou shodou okolností také dnešní polední zvony na Vltavě, které rozezní hned po Janáčkově dymáku Radek Rejšek.

Cílem našeho putování za hlasy zvonů nyní bude po delší čas poutní areál v Horní Polici u České Lípy, jemuž dominuje krásná barokní zvonice, sloužící zároveň jako vstupní brána. V návaznosti na restaurování a oživení celého významného severočeského poutního místa byl postupně obnoven i zvonový fond, zahrnující dnes 5 zvonů, odlitých v rozmezí let 2020 až 2024 Petrem Rudolfem Manouškem v nizozemském Astenu. S těmito zvony jsme se jednotlivě seznámili v minulých pořadech. Od dneška budou v našem vysílání znít nejrůznější kombinace těchto zvonů mezi sebou. Dnes spolu zazní dva největší zvony, Maria a Anna. Oba byly odlité v roce 2020 a jejich hlasy spolu vytvářejí malou tercii F a As v jednočárkované oktávě. Na stanici Český rozhlas Vltava dnes spolu ohlásí nedělní poledne.

0: To byla tedy malá tercie, kterou spolu vytvořili zvony Maria a Anna v poutním areálu v Horní Polici u České Lípy. Jana Kozubková od mikrofonu Vltavy a Romana Kouřilová od mixážních pultů přejí pěkné nedělní odpoledne dnes nejen všem matkám, ale také Blaženě, Gordonovi a stromu Argánii, známého díky arganovému oleji.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Vážení a milí, v těchto dnech si také připomínáme 81 let od konce druhé světové války. Odpolední hra nás vrátí do období protektorátu Čechy a Morava. Hlavní hrdina přijde v důsledku nacistických represí po atentátu na Heydricha o celou rodinu a rozhodne se vyhledat protektorátního úředníka a představitele represivního aparátu soudního radu Wendlera. Vědomě ho vyprovokovat v naději, že bude popraven a unikne tak svému utrpení. Hra soudního rady Wendlera z pera Otakara Brůny a Zdeňka Zábranského je na programu Vltavy dnes v 15 hodin. V půl hodině předtím uslyšíme zážitky letce RAF Františka Fajta z roku 1940. Jeho text, nazvaný Dvojí nepřítel, vypráví o seržantovi Strnadovi, který, když se vznese do nebes ve stíhacím letounu, zjistí, že jeden nepřítel je přímo uvnitř kokpitu letadla. To bude v půl druhé. Za čtvrt hodiny vám budeme hrát v poledním koncertu hudbu odvahy, třeba slavnostní pochod k svatému grálu od Richarda Wagnera. A teď si poslechneme, jak zkušenost druhé světové války ovlivnila pohled na pomíjivost života, ticho, přírodu a lidskou existenci.
1: Svět poezie.
0: Haiku proslulého poválečného japonského básníka Ryuti Idy zazní teď na Vltavě v premiéře v nových překladech Heleny Honkopové a Petra Borkovce a také v jejich vlastní interpretaci.

0: Sbírka Zapomínání, odpouštění je výběrem 200 hajku z 10 básnických sbírek, které v ústraní selského statku v údolí kraje Kai mezi vysokými horami japonských Alp na sever od hory Fuji psal protagonista poválečného haiku Iida Ryuta 1920 až 2007. Ryuta dospíval za války, kterou přežil jako jediný ze 4 bratrů, z nichž 2 zahynuli ve válce a 1 na tuberkulózu. Sám byl od dětství fyzicky slabý, měl nemocné plíce a proto nemohl narukovat. Ve válečných letech studoval literaturu na univerzitě v Tokiu, ale po válce se musel vrátit na rodný statek v horách, aby pomáhal svým rodičům na místo mrtvých bratrů. Práci v polích ani pěstování bource Morušového na rodném statku však nezvládal a záhy se stal knihovníkem v krajském městě Kofu a dočkal se vysněné dráhy básníka. K haiku Ryuta, doslova mocný drak, přirozeně tíhl pod příkladem svého otce, který pod pseudonymem Dakotsu, hadí žezlo, kraloval jako básník a editor časopisu Unmo, což znamená slída, platformě vyznavačů moderního haiku mezi lety 1936 až 1962, kdy se Ryuta po otcově smrti jako redaktor ujal na dalších 30 let.
1: Pojďme si tady jako příklad stručnosti haiku uvést aspoň jedno, které napsal Ryutův otec Dakotsu, a to už v roce 1915. Japonsky. Tamashi no tatoeba aki no hotaru kana. Světlušky jsou jako duše neboštíků. Na podzim vyhasnou. Kvůli válce debutoval Ryuta až ve věku 33 let, kdy vydal první ze svých 10 básnických sbírek Údolí Savrat. Už ve věku 36 let ale Ryutu postihla smrt jeho 6leté dcery k tomu, co už zažil se svými 4 bratry. A tak se potom přirozeně snažil ve svých krátkých básních o 17 slabikách zapomenout na válečnou zkázu, na ztráty a bolest v rodině a znovu si zamilovat život v horské přírodě, kterou od mládí pozoroval s velice citlivými smysly a reflektoval nekonvenčním jazykem z mnoha novotvary a častou absencí sloves a s náznakovostí ve spojení naprosto nečekaných symbolů. V následujícím výběru nejprve zazní Ryutova haiku o proměnách horské přírody od jara do zimy a teprve pak jeho haiku o životě a ta, která patří k jeho nejsilnějším, haiku o smrti.

0: Osmi směry kolem mé rodné vsi krouží jarní hory. Stěžka se noří z kobaltové modři luna v jarních měsících.
1: S křikem se rodí měsíc březen z lůna mraku na nebi. Je právě půlnoc, jen květy sakur se baví, i když nebe zebe.
0: Tajemně snilo letošní jaro. A pak trhám cibulky. První motýly. Už nejsem tak sám v mladém obilí.

0: Větve bříz sloní, hnízda vlaštovek v dešti, tak jemně voní.
1: K teplému nebi vytáhl z jarní mlhy horský bažant.

0: Jira. Jen z dálky zní kohoutí kikiriký v tom strašném vedru. Čirá prázdnota. Při kokrhání kohouta z ní padá rosa.
1: Černí motýly v temném lese, mezi stromy, v září zprůsvitní.
0: Sem tam zametá děvče mrtvé, z hůry spadlé, můry na tatami.
1: Úplný měsíc, jak svižně stoupá výš a výš po stěně nebes. Zbuďte mě na cestu za ranního rozbřesku podzimní hvězdy. Veselý vrabčák hopká po jinovatce na zinkové střeše.
0: Příšerný vichr přihnal se z hor a serval stromům plody.

0: Lokomotiva supí v mrazivých horách smíšeným lesem. Hory už zmrzly do modra. Pozvolna vymírá má rodná ves.
1: Pod zimním nebem telátko po třech dnech poprvé vstalo. Zelenomodře severní příliv vráží do nového roku. První sen v roce. S procesím putuju svým vlastním tělem. Stmívá se sněží. Je to jak dopis, který čtu znovu a znovu.
0: Má rodná ves, kdo si tam kýchne a padne tma. Modrý den, v pravé poledne jiskří voda z rampouchu.

0: Znovu se vracím zpět k vlastnímu já. Zírám na červánky. Můj vlastní dech, jak stěhovaví ptáci, mi vlétá do těla. Celý můj život je jako vrzající cikáda v dálce.
1: Kousám okorku a zírám na hru mraku v dálce za soumraku. To štěstí a klid, když mezi prsty louskám jádra slunečnic.
0: V zasněžených horách lampu zhasínám. Znovu vzpomínám. Tak těžké moře v záblescích hradsků, co žijí jeden krátký den. Podzimní noc. Do stínů kytic se budí portrét mé dcery. Zvuk jejich kroků už v šustícím listí nikdy neuslyším.
1: Po smrti otce utírám jeho psací stůl zvlhlý v podzimní noci. Otec tam už nespí.

0: jen plameny ohniště dýchají do tmy.
1: V noci skomírá ohýnek v ohřivadle. Matka už chřadne. Podzimní vítr celý den v sandálech mé mrtvé matky. Ve snu vkládám květiny z matčina hrobu do jejich rukou. Zimní tatami s rozházenými léky mé mrtvé matky.
0: Dyuca zemřel v 86 letech jako proslulý básník, kritik a arbitr haiku, ověnčený mnoha medailemi a řády, které svědčí o jeho mimořádné oblibě na rodných ostrovech. Pod jmény otce a syna Ida Dokotsu a Ida Ryuta se už 60 let každoročně udělují ceny Dokotsu Show a Ryuta Show v celonárodních soutěžích o tvorbu v tomto specificky japonském žánru poezie. Ten má v dnešním Japonsku moře příznivců. Podle recentních statistik až 20 milionů. V zámoří je ale tato česká antologie, kterou vydává pražské nakladatelství Dharmagaya ve výběru a překladu japanistky Heleny Honkupové a básníka Petra Borkovce, první vlaštovkou. Haru sudeni takane mikon no tsubakurame.
1: Najednou jaro. Nezadaná vlaštovka k vrcholu hory.

Petr Borkovec a Helena Honkopová přeložili, připravili a také četli haiku japonského básníka Ryuti Iidi. Premiérový svět poezie nesl název Osmi směry, režíroval ho na stanici Vltava Jakub Doubrava. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Tuto citaci z prvního listu Korinským si zvolila Michaela Vostřelová jako podtitul následujícího cyklu.

0: Polední koncert.
1: Polední hudbou na Vltavě se v tomto týdnu volně linulo téma odvahy a hrdinství různého typu. Takže pokud jste poslouchali, třeba jste taky kus té kuráže do života načerpali. A dneska budeme spíš už jenom volně vydýchávat, jak to k neděli patří. Od mikrofonu vás zdraví Michála Vostřelová. Jméno Parsifal vypráví o odvaze z několika světových stran. O rytíři Persevalovi psal už francouzský středověký truver Chrétien de Troyes a od něj se inspiroval jeden z jeho německých kolegů, Minnesänger Wolfram von Eschenbach. Jméno Parsifala si vzala taky za své jedna z důležitých československých odbojových skupin, která na území protektorátu pracovala po celou dobu války. A konečně jednoho z největších hrdinů evropské opery stvořil podle středověkého vyprávění o rytíři Parsifalovi Richard Wagner. Poslechneme si teď pochod z prvního dějství jeho opery v úpravě pro klavír. Hraje Igor Levit.

To byl slavnostní pochod k svatému grálu. Část prvního dějství Wagnerovy opery Parsifal v úpravě pro klavír, jejímž autorem je Franz Liszt a interpretem Igor Levit. Volání po naději, odvaze a ochraně je všudy přítomné v protestantských chorálech, v modlitbách, v písni, které do svých varhanních předeher zpracovával Johann Sebastian Bach. Pro klavíry upravil Ferruccio Busoni a fantasticky nahrál Igor Levit. Člověk v těch textech objeví spoustu pokladů, které by se nejradši naučil nazpaměť, aby si je ve chvílích potřeby mohl vybavit. Nedovol žádnému strachu tohoto světa, aby mě od tebe odvrátil.

Rusko-německý klavírista Igor Levit hrál chorálové předehry Johanna Sebastiana Bacha v úpravě Ferruccia Busoniho. Když jeden skladatel sáhne k přepisu, úpravě nebo dokomponování hudby jiného skladatele, může to dopadnout velice špatně. Dějiny evropské i mimoevropské artificiální hudby znají takových případů moc a moc. Já vám teď nabídnu k poslechu něco, co se podle mě výrazně podařilo. Ve svých 63 letech, rok předtím, než zemřel, napsal Johannes Brahms 4 vážné zpěvy. Písňový cyklus pro bas s doprovodem klavíru, zároveň jeden z nejnáročnějších písňových cyklů pro interprety vůbec. Vybral si texty z Bible, které hodně míří k tématům smrti, ale taky víry a naděje. A o století později si tyhle 4 vážné zpěvy vybral současný německý skladatel Detlef Glanert. V letech 2004 a 2005 pracoval na úpravě klavírního partu pro orchestr a taky ty písně propojil krátkými preludii, takže tu návaznost a tematickou i hudební provázanost celého cyklu ještě víc stvrdil. A výsledek v sobě má podle mě úctu i úplné pochopení toho, co zamýšlel Brahms. A navíc rozpoznatelný zvuk hudby, kterou píše Detlef Glanert. To je výjimečná schoda. Čas nám nevystačí na celý cyklus, který má necelou půl hodinu, ale uslyšíme ho skoro celý, bez úvodního preludia a první písně. Zpívá německý baritonista Michael Naď a helsinský filharmonický orchestr řídí Olari Elz.

To byla 4 preludie a vážné zpěvy. Úprava a dokomponování písňového cyklu Johannesa Brahmse s rukou německého současného skladatele Detlefa Glanerta. Zpíval je Michal Naď a helsinský filharmonický orchestr řídil Olari Elz. Klavírista Igor Levit, kterého jsem vám pouštěla v první půli pořadu, je sice klavírista z gruntu ukotvený v klasické hudbě, ale občas svoje koncerty zakončí některým z jazzových standardů. Stejně to udělal na svém v pořadí 4. albu, přesněji dvojalbu, které se jmenuje Life, život. Jsou na něm 2 hodiny hudby Bacha, Schumana nebo Wagnera a nakonec krátký 6-minutový Peace, Peace. To je jedna ze známých skladeb Billa Evanse, která si ve svém názvu hraje s podobností slov mír a kus. Peace, Peace hraje Igor Levit.

Jazzový standard byla Evanse Peace Peace, dohrál klavírista Igor Levit. Polední koncert na téma Hudba odvahy připravila Michaela Vostřelová. A nebojte se nikoho, kdo vám hrozí svou mocí, říká také Thom Yorke.

0: Britská artroková legenda, jedna z nejzásadnějších kapel posledního čtvrtstoletí v čele s frontmanem Tomem Yorkem a jeho nezaměnitelným falzetovým vokálem Radiohead měli vystoupení v roce 2016 ve švýcarském městě St. Gallen a záznam nabídne dnešní koncert Bez hranic na Vltavě ve 20 hodin. Teď máme 2 minuty po 2:30.
1: Povídka.
0: Je rok 1940 a Evropa se zmítá ve válečném konfliktu, kterému se později bude říkat druhá světová válka. Nacistická vojska se vrhají na Francii a k francouzské armádě se dostává také československý letec František Fajtl. Ten si své válečné zkušenosti uchovával v zápiscích a podrobných poznámkách.

0: Dvojí nepřítel.
1: Příběh ze vzpomínek Františka Fajtla, zachycený v knize Boje a návraty.
0: V roce 1940 se v Evropě rozhořívá nový válečný konflikt. V budoucnu se mu bude říkat světová válka, v pořadí druhá. Mnichovská dohoda velmocí, při níž bylo proklid v Evropě, Německu obětováno Československo, dostává zásadní trhlinu. V létě roku 1940 napadl německý Wehrmacht po obsazení Dánska a Belgie Francii. V té době se k francouzskému armádnímu letectvu dostávají mnozí českoslovenští letci, většinou takzvanou severní cestou přes Polsko, které o ně ve své krátkozraké hrdosti nejeví zájem. Ani francouzská letecká generalita ve vztahu k mladým mužům, odhodlaných bojovat v cizí zemi proti společnému nepříteli, nepřekypuje důvěrou ani vděkem. Pojďme si v našem vyprávění připomenout jednu epizodu z léta 1940, kdy k francouzské stíhací peruti přijíždí trojice mladých Čechů. Četaři Kočka, Strnad a Zimák přijeli k peruti Albatrosů v době, kdy Francie prožívala horké chvíle. Pancéřový klín německé armády pronikal stále hlouběji do bránící se Francie. Angličtí spojenci obrátili svůj expediční sbor na severozápad k Dunkerku a k moři, Francouzi udělali čelem zad a ustupovali k Paříži. Zem sladké zahálky a blahobytu zachvátila panika. Velitel letky Albatrosů, piloty Kočku, Strnada i Zimáka přivítal srdečně, ale sám a bez tradičního šampaňského. Omluvil své unavené piloty, kteří teď potřebují nutný odpočinek. Všichni tři čeští stíhači byli přiděleni ke druhé letce. Hned odpoledne vykonal každý z nováčků po dvou letech na ostro. Skončili pro ně šťastně. Peruť ovšem při soubojích ztratila dva francouzské piloty. Proslulí Albatrosy se rvali úspěšně, ale katastrofickou situaci země nemohli odvrátit. Vítězné sestřely se přestaly oslavovat a ztratí-li Francouz chuť na šampaňské, je to s ním zlé, velmi zlé. Člověče, to je nadělení, vykládal Zimák, řečený Máček, četaři Strnadovi. Víme my, co se děje? Francouzská generalita a ministři v rádiu říkají, že je Francie velká, že válku vyhrajem. Odvahu, důvěru, klid, rozhodnost a vpřed. Ale my pořád mažem dozadu, tak jak to vlastně je? Hele, nech to Koňovi, ten má větší hlavu, Máčku, a Bašti. Podával mu Strnad kus chleba se šunkou. A tady máš ještě táfly čokolády. Kdo ví, kdy se najíš příště? Čeká nás zase přesun do vnitrozemí. Kolem právě spěšně procházel Kočka. Táhl na sobě padák a volal: Hněte Kostrama, chlapi, nebo to nestihneme. Máme startovat k ústupu na nové letiště. Oba se k němu připojili a za chvíli byli ve vzduchu. Sotva na novém letišti dosedli a doplnili jim letadla palivem, už je velitel letky hnal opět nahoru. Bylo bezpodmínečně nutné napadnout německé bitevní štuky Junkersy 7 a 80. Ty podporovali pronikající pozemní pancéřové jednotky Wehrmachtu. Sestřelte, pánové, co můžete, zněla v uších seržanta Strnada poslední věta velitele, když nasedal do kokpitu svého Morana. V nebeské mlýnici se zajiskřilo a zaprášilo. Tři štuky a jeden Messerschmitt padaly k zemi, některé v plamenech. Nad nimi na padácích se kroutily tři živé figury. Zimák upustil od pronásledování další štuky a šel na Messerschmitta 109, aby ulehčil jednomu z moranů, kterého právě 109 vzali do presu. Kočka měl šťastnou ruku. Velmi rychle a snadno sundal jednu bombardovací štuku a ještě se stačil přitočit ke svému veliteli Roje, a pomáhal mu odehnat dalšího doprovodného Messerschmitta. Společně ho pěkně prohnali, ale pak zase pro změnu napadly dvě 109 s černými kříži je. Museli se z dvojice rozejít a zamířili na jich, každý s několika šrámy v trupu i v křídlech. Spořádané letky obou protivníků ztratily své úhledné podoby. Rozpadly se do jednotlivců mířících do všech stran, jako když se střelí do hejna holubů. A bylo po boji a po napětí. Četař Strnad teď letěl sám, Kočkovo letadlo neviděl. Snažil se zorientovat, nikde nikdo, pod ním neznámý terén, v radiostanici to jen šumí. V tom ucítil ostrou bolest v břiše. Přešlo to do boku a znovu se to vrátilo do břicha. Koupil jsem ji? Ale krucinál odkud? Vždyť do kabiny nešel ani jeden zásah, říkal si. Ohmatával si celé tělo, ale neobjevil žádný průstřel ani krev. Krutá bolest na chvilku ustala. Začala však za chvíli znova a prozradila, že ji zavinili, kulantně řečeno, větry. No tak sláva ty snad za ženu, říkal si, až klebil se. Nadzvedl se v sedačce, aby je poslal k čertu. Tady mu nikdo nebude vytýkat společenský nedostatek. Ale běda. Úleva se ne a ne dostavit. Svěrací svaly diktovaly držet tu výbušninu na uzdě, jinak bude v kalhotách ostuda. Nastala svízel. Vlastní tělo ho bodalo, píchalo a nepředstavitelně mučilo. Kdo to nezažil, neuvěří. Kroutil se v kovovém lavoru sedačky. Sundal nohy z pedálu řízení, skrčil je až k břichu, potom do stran, natáhl je až pod motor, znovu pokrčil, zase natáhl. Tiskl si rukama boky, zoufale hledal utišující polohu. Ne, tohle není k vydržení. Ani průstřel břicha by tak hrozně nepustošil tělo a duši jako tohle trápení. Musím dolů, není vyhnutí. Potlačil knipl a nejvyšší možnou rychlostí se řítil k zemi. Krajina v lídné Francie mu podala přátelskou ruku. Blížil se k velké rovné louce podél dvou velkých rybníků. Tady sednu a tam to udělám, hned jak vylezu. Téměř křičel odhodláním. A ejhle, ulevilo se mu. Věřil, že to způsobil jeho hlas. Zajásal. Bude si zpívat a snad doletí i domů. Zelení hájové, bejvali jste vy moje, hulákal proti bolestem jednu ze svých oblíbených. Dostal se k okraji louky a pustil se do druhé sloky, ale tělo znovu zaútočilo. Nepomohl ani šel dráteník po ulici. Bylo to marné. Zanechal zpěvu a v krutých bolestech nasadil na přistání. Stáhl plyn, otevřel kabinu, vysunul podvozek a přistávací klapky. Všechnu snahu a úsilí vynaložil na jediné – nepustit ostudu do kalhot. Velmi spěchal. Praštil moránkem o zem, až se celý otřásl. Jakmile pod sebou nešťastný Strnad ucítil zem, stáhl plyn na doraz a skočil na brzdy. Přitom uvolňoval kurty kabiny i padáku, sejmul leteckou přilbu a strhl zip kombinézy až do rozkroku. Při dojezdu se dral z kabiny a při výlezu z ní si stahoval všechno, co měl na sobě, kalhoty i trenýrky. A už byl na zemi. Ulevil si přímo na místě dopadu. Božská blaženosti. Vzdychl si a přivřel oči. Vrtule stojící stíhačky předla jako kolovrátek v pohádce. Teploučký vánek příjemně šimral Strnadův obnažený organismus. Spokojený pilot si klidně prodlužoval sladkou úlevu, neboť nádrže zdravého moránka měly stále hojnost paliva a nepřítel byl v nedohlednu. Život lidí je propletencem všelikých protivenství. Zatímco jednomu ovívá duši i tělo nádherným požitkem, druhého dráždí k zuřivosti. Takový případ nyní nastal na zelené louce u města Amie, kde četař Josef Strnad právě poznával rozdíl mezi peklem a rájem. Zamotaná válečná situace otevírala Němcům vrata Francie do kořán a přímo je zvala, aby plenili její dvůr po svém. tři průzkumné tanky obrlejtnanta Hoffmana těmi pomyslnými vrátky projeli na louku právě v okamžiku, kdy na ní dosedl letoun. Triedr, řekl stručně Hoffman v černé uniformě. Pozoroval dojezd francouzské stíhačky a hbitě vylézajícího pilota. Viděl, jak jeden drzý, špinavý Francouz vystrkuje holý zadek na elitu Wehrmachtu. Vedoucí tank začal štěkat kulomety a plival po Moranu ocelí. Strnad pocítil na pravé straně zadnice žahnutí kopřivou. Posunul se kousek dál, otočil se a hledal pálivý luční plevel. Žádný tam není. Kolem roste drobná tráva, sahající mu sotva pokotníky. V zápětí se dostavila další záhada. Ušima zachytil kolem sebe mnohonásobný pleskot. Do moránka bubnovaly neviditelné paličky, jeden úder za druhým, a vyšívaly do trupu otvory ve tvaru růžiček. Otočil se, napřímil a přimhouřil oči. Tanky. A mají na sobě černé kříže, Ježíš Maria, vždyť jsou to skopčáci. Bleskově se začal oblékat, co chtěl, už bez tak udělal. Do rukávů kombinézy z nepodajné látky se nemohl dostat. Pořád ho nutili zvedat ruce a dlouho je držet nad hlavou, jako by se vzdával. Tanky zastavili na druhém konci louky a jejich střelba ustala. Velitel, třímající v ruce pistoli a tři samopalníci, seskočili a hnali se k českému aviatikovi. Vrtule se teď protáčela stále líněji. Strnad už mohl rozpoznat jednotlivé listy. Hrůza. Vydrž, starouši, pro boha, vydrž, snažně tě o to prosím, mluvil vlídně ke svému věrnému stroji. Jak před chvílí pospíchal ven z kabiny, tak se nyní dral do jejího vnitřku. Vřítil se do ní a levačkou nahmatal plynovou páku a posunul ji o kousek vzad. Sláva, Moránek ožil. Sotva popadl knipl a položil nohy na pedály, přidal plyn a na plné obrátky se rozjel k spěšnému startu. Jakmile Němci prokoukli pilotův záměr, zachvátila je zuřivost. Přidali do běhu a vehementně pálili za svým unikajícím řádem železného kříže. To už však Moran přelétával hladinu velkého rybníka a zvedal se bezpečně k nebi. Četař Strnad se šťastně usmál a vydechl si. Náhle však ucítil bolest. Tentokrát nikoliv v břiše, ale poněkud z druhé strany a poněkud níž. Nahmatal vlhké místo, jeho vlastní krev prosakovala do sedačky. Teď mu bylo všechno jasné. Postřelili mě, neřádi. Tak tohle vám, pánové, nedaruju. Četař Strnad otočil Morana čelem vzad a vrhl se na trojici tanků. Stáli na louce v jakémsi nepravidelném roji obklopeny svými osádkami zevlujícími podrzem stíhači. Strnad si vyhlédl velitele a zaútočil. Vojáci se rozutekli, ale po Moranu stříleli. Ať si já teď taky můžu, zamručel pilot a sklopil svou stíhačku do prudké střemhlavé steče. V mžiku měl Fritzka v zaměřovači. Pane bože, nedej, abych ho zabil. Chtěl bych ho trefit, jako oni škrábli mě, ať se vrátí domů s ostudou a ne na márách. Velitel náhle rozmáchl rukama, odhodil revolver a zavrávoral. Spokojený Strnad přidal plyn a stočil na jih. Rána jej štípala a bolela. Rozhodl se, že jak to půjde, přistane a dá se ošetřit. Letěl dlouho. Konečně ale spatřil velké letiště, sedl a zaroloval k hangáru. Pomalu vylezl a prvnímu důstojníkovi, kterého uviděl, řekl, že je zraněn. Francouzský kapitán pohlédl na bledého pilota s cizím přízvukem a aniž pátral po dalším, přivolal sanitku.

0: Četař Strnad se ocitl v prostorné, čisté a solidně vybavené ošetřovně. V mžiku se kolem něho tlačily tři pěkné sestřičky a začaly ho svlékat do spodního prádla. Měkké a teplé doteky mu pomohly zahnat bolest, ale potrápili ho jinak. Už po několikáté dnešního dne musel přemáhat vrtochy svého těla. Sestry ho potřely něčím studeným, lékař píchl injekci, něco zamumlal a potom žádal pacienta, aby mu řekl historii svého zranění. Prvou fázi svého trápení vyprávěl Strnad velmi namáhavě, spíše ji demonstroval povzdechy a rukama. Lékař ho ale záhy pochopil a podotkl: aha, to je jasné, je to klasický případ diarhoe, průjmu. Zdravotní personál se rozchechtal. Závěru podivné události však lékař nechtěl věřit. Dejte mi jeho kombinézu, kalhoty a trenýrky, poroučil. Prohledejte je pečlivě a zjistěte průstřel. Otočil se k Lapiduchovi, který žádost svého šéfa okamžitě splnil.
1: Žádný průstřel v kombinéze není, pane doktore. Bylo to skutečně všechno tak letče, jak jste vyprávěl?
0: Ano, pane doktore, nelhal Strnad.
1: Tak nám to nyní předveďte. Myslím, abyste zaujal tu pozici, když vás ta střela škrtla.
0: Strnad se svezl z lůžka, aby vyhověl žádosti lékaře. Rána už nebolela, injekce zřejmě zabrala.
1: Nakloňte se, prosím, přesně jako při tom.
0: Strnad demonstroval luční událost. Červenal se, protože cítil zraky sestřiček i jinde než na utržené ráně. Lékař přiložil na růžové tváře zadnice pacienta pravítko v několika polohách, potom poodstoupil a vizitíroval obě růžové polokoule jako geometr. V závěru měření nařídil sestrám, aby pilotu oblékli košily a pomohli znovu na lehátko. Bílé holubice roztáhly svá křídla a začaly kolem Strnada hbitě poletovat. V leže na břiše byl Strnad rád, že už má ukázku za sebou. Lékař přistoupil k jeho hlavě a prohlásil:
1: měl jsi štěstí, mon vieux. Ještě tak 2 centimetry a ustřelili ti vrabčáka i s hnízdem. To věru stojí za oslavu, co říkáš?
0: Ošetřující lékař teď přišel se 2 sklenkami šampaňského. Na vaše zdraví, statečný aviatére. Ať žije vaše krásná zem, ať žije i naše. Budou brzo osvobozené od drzého nepřítele, neboť my jsme nejsilnější a on si na nás vyláme zuby, řekl doktor.
1: Zde ještě věří, že jsou neporazitelní, povzdechl si Strnad. Kdyby věděli, jak to vypadá na frontě a kousek za ní, ale konečně proč jim kazit iluze? Teď je důvod k radosti.
0: Na zítří odpoledne povolil lékař Strnadovi start na jeho základnu. Pro zmírnění přetrvávající bolesti mu celou spodní část sedadla vystlali vatou. U eskadrily ho přijali bez vzrušení. V poslední době se často stávalo, že piloti po bojích přistávali jinde a vraceli se až 2., 3. den. Únavení a zklamaní z celkové situace ztráceli chuť k boji. V jednotce se šířila apatie i k neuvěřitelným příhodám. Strnad vyhledal velitele peruti, hlásil mu své zranění a předal mu zalepenou obálku se zprávou. Když velitel dočetl, řekl stručně: pokud je všechno tak, jak zde píše šéf-lékař, podám návrh na vaše vyznamenání, pilote. Potom podrobně vyslechl Strnada, napsal citaci na válečný kříž a odeslal jej na vrchnost ke schválení. Celé šetření komise pro udělování vyznamenání probíhalo kuriózně. A kde je důkaz, pánové, že si husarský kousek s těmi 3 tanky nevymyslel?
1: Jistě, navíc je to všechno směšné. Jak to stylizovat?
0: Podporučík Julien, zapisovatel, se divil, že se důstojníci, oponenti, stále obírají nahým zadkem a nevěnují žádnou pozornost leteckému souboji, který události předcházel a který byl v navržené citaci rovněž zahrnut. Pánové, ujal se slova další důstojník. Navrhuje se tu k vyznamenání člověk, který by spíše zasluhoval přísnou důtku. Měl to vydržet, neboť ovládat své tělo je reglementární povinností vojáka. Tak by prokázal svou statečnost nejpádněji. Nemuselo potom dojít k onomu podivuhodnému střetnutí, kde se navrhovaný zbytečně vystavoval nebezpečí a kde riskoval ztrátu cenného stíhacího stroje. Předseda komise, postarší plukovník Gaston, mlčky naslouchal. Má vyrukovat se svou osobní zkušeností, prožitou kdysi v hlubokém míru na jednom letišti poblíž Lyonu? Tehdy právě v okamžiku, když se k němu blížil, aby provedl ohlášenou inspekci celé jeho posádky, ho ve vzduchu zachvátilo totéž mučivé nutkání, jaké prožil český seržant Strnad, navržený k vyznamenání. Bylo to strašné. Nikdy na to nezapomene. Všech vyznamenání, včetně čestné legie, by se byl tehdy vzdal, kdyby ustala pekelná muka a odvrátila hrozící ostudu. Propocen na celém těle hledal horečně řešení. Už ze svého stroje ze vzduchu viděl, jak je jednotka slavnostně nastoupena na ploše letiště a čeká se jen na jeho přílet. Jak vše udělat, když nejprve bezpodmínečně musí? Není zbytí. Přistane až na konci letiště, kde upěchovaná dráha přechází do polí a kde ho nikdo neuvidí, si uleví. Jiná možnost patrně není. Když shromáždění důstojníci vedle slavnostně vyšňořeného mužstva spatřili, jak plukovník Gaston nasazuje na přistání až za polovinou letištní plochy a nedefiluje, naopak se dál řítí kamsi do měkkého travnatého pole, kde se možná i převrhne, okamžitě zahájili pomocnou akci. Vystřelili červenou raketu a velitel letiště vyslal ozbrojenou asistenci pro záchranu plukovníkova života. První se u něho tehdy objevili hasiči a ambulance. Dohnali stíhačku a těsně u ní zastavili. Seskákali, aby pomohli, ale zastihli plukovníka v choulostivé situaci pod křídlem. Zastavili tedy svůj běh, postavili se do pozoru a salutovali. Potom na rozkaz jednoho horlivého iniciátora udělali čelem vzad, stále předpisově zdravíce. Plukovník Gaston se ustrojil, zavelel pohov a dal jim volno. Pomohli mu do letounu, taktně mlčeli a na příkaz svého velitele mlčeli i dál. Jo, to byli tehdá vojáci. Je sice pravda, že zavinil zahanbující nedochvilnost a způsobil zmatek a rozpaky, ale suché kalhoty měly větší cenu než křečovitá přesnost a velitelská prestiž. A nyní mu zde bude někdo tvrdit, že ten pilot to mohl vydržet a přistát doma. Holý nesmysl, uzavřel vlastní tichou vzpomínku plukovník. Rozhodl se pro diplomatický návrh. Pánové, navrhuji, abychom celý případ prozatím odložili. Je velmi pravděpodobné, že událost se třemi nepřátelskými tanky a střeleckou potyčku někdo v místě viděl a slyšel. Na základě doličného svědectví vyznamenáme navrženého dodatečně. Návrh byl jednohlasně přijat.

0: Ve sbírce Boje a návraty kombinuje letec František Fajtl své reálné zážitky ze strašlivé války s humorem a nadsázkou každodenních útrap života ve spojenecké armádě. Z této knihy nám Martin Hruška četl v režii Lubomíra Koníře z roku 2012 příběh Nadepsaný dvojí nepřítel. Do Ameriky 60. let se podíváme zítra s plzeňským rodákem, básníkem a také lékařem, imunologem Miroslavem Holubem. Vybrali jsme pro vás několik reportáží z jeho slavného cestopisu Anděl na kolečkách, který byl za autorova života jeho nejvydávanějším titulem. Text Nadepsaný pěším zakázáno nás čeká na Vltavě zítra ve 13.30.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Nepotřebuješ pomoc?
3: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
2: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
3: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
2: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
3: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
2: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: krásné hlasy.
1: Je 14 hodin, vážení a milí, za hodinu nás čeká hra soudního rady Wendlera v režii Jiřího Horčičky a teď portrét sopranistky Marie Tauberové, od jejíhož narození uplynulo 28. dubna 115 let.

0: Sopranistku Marii Tauberovou přivedli na svět rodiče, z nichž ani jeden neměl hudební vlohy. Ona sama ale už od dětských let k hudbě tíhla. Často se dala ke klavíru. Ten také později po první světové válce, když rodina přesídlila do Vídně, studovala. Doputovala až do mistrovské školy, ale v tom čase už se také věnovala zpěvu. Profesor klavíru totiž náhodou vyslechl její zpěv a důrazně matce mladé virtuosky doporučil, aby klavíru zanechala a věnovala se zpěvu. Dobré odpoledne, od mikrofonu Vltavy vás zdraví Vojtěch Babka. Pěvecký medailon Marie Tauberové jsme otevřeli árií z Offenbachových Hoffmannových povídek. Árií Olympie, tedy umělé bytosti, kterou její stvořitel prezentuje úžaslému panstvu na večírku ve své vile. Loutka ovládala dokonce umění virtuózních koloratur a ještě k tomu se dovedla doprovodit na libovolný hudební nástroj. Což její protagonistka Maria Tauberová, aspoň pokud jde o klavír, dokázala báječně. V pěveckém školení pokračovala po Vídni ještě pod svým rodným jménem Proskeová v Miláně u proslulého pedagoga Fernanda Carpiho. Za nímž roku 1935 putovala do Prahy. Ve stejném roce také poprvé vystupuje s Českou filharmonií a zpívá sopránový part ve druhé symfonii Gustava Mahlera. Na domácí jeviště vstupuje poprvé v Plzni jako Gilda ve Verdiho opeře Rigoletto a tutéž roli krátce poté zpívá také v Národním divadle pod vedením Václava Talicha. Marii Tauberové bylo v tom čase 25 let. Dlužno říct, že v té době má za sebou už vystupování v divadle na Vídeňce, účinkování ve filmu a také ve vysílání Rakouského rozhlasu. Pro umění Marie Tauberové bylo a je příznačné, že se v něm dokonale snoubí pěvecká a herecká stránka. Obě se vyznačovaly mistrovskou úrovní projevu, vnitřní oduševnělostí a přesvědčivostí. Z čeho ale tato obdivuhodná symbioza pramenila? Maria Tauberová sama zdůrazňovala, že na jevišti si se zpěvem nedělala žádné starosti.
1: Já jsem to uměla a hlasově, abych musela myslet, jestli ten tón je tady nebo tady, to mě nedělalo žádné potíže, takže jsem myslela jenom na to herectví. A hrála jsem tu roli tak, když jsem hrála třeba Petříka, tak jsem byla kluk. A když jsem hrála Lidunku, tak jsem byla děvče selský. A nebo když jsem hrála Vývojcu, tak jsem byla dáma na jevišti, dáma s kameliemi. Nebo když jsem hrála kněžnu v Lucerně, tak jsem byla kněžna. No tak podle toho já vždycky jsem vtělila do té úlohy. V tu chvíli jsem opravdu byla to, co jsem měla hrát. Na zpěv jsem vůbec nemyslela. Nemohla jsem se spoléhat na dirigenta, aby mě dal nástup. Já to již špatně vidím. Tak abych čekala na jeho nástup, tak to bych byla neviděla. I můj muž Jaroslav Krompol jenom se na mě zlobil, že mě dal nástup a já ho nevzala. No, tak já jsem se snažila co možná nejméně zkazit. Já jsem se musela všechno naučit sama. On se mnou moc nedělal. Pak až v posledních zkouškách, tak teprve ještě mě trošku vymodeloval jako na tu úlohu. Ano, já jsem se zkrátka musela to naučit. Například Mirandolínu od Martinu jsem se naučila za 6 neděl. No, uměla jsem to, ovšem dokonce jsem zhubla o 3 kila. Protože jsem jedla jenom samý párky. Dopoledne byla zkouška do 10, do 11 u klavíru, potom byla aranžovaná do 2, pak jsem si šla na párek a kafe. Dívala a vlastně už ve 4 jsem zase měla zkoušku s korepetitou a měla až do 7, pak jsem jela domů. Večeře žádná, jenom tak něco jsem zobla, pak zase jsem se učila. To mě nedělalo taky potíže se něco naučit. Když jsem říkala, musíš, tak jsem musela. Já jsem byla k sobě taky velmi přísná.
0: Ale vraťme se na začátek. Ve svých 25 letech dostala v Národním divadle smlouvu jako sustenantka s povinností odspívat 15 představení měsíčně. A to v oboru koloraturním. Zpočátku především v rolích Gildy, Olympie a také v úloze Filíny z opery Mignon Ambroise Thomase.

0: Filína z opery Mignon Ambroise Thomase je dějově sice okrajovou postavou, ale virtuózní pojetí jejího partu ji staví do sféry primárního zájmu sopranistek. A byla to vedle Gildy a Olympie jedna z prvních rolí, které v Pražském národním divadle zpívala Maria Tauberová. Ve druhé polovině 30. let si do repertoáru připsala další koloraturní role – Norínu, Zerbinetu či Rozínu. A mimo tento obor to byla už jen Bystrouška a Barče ve Smetanově Hubičce. A pěvkyně vždy důsledně trvala na tom, aby tyto výpravy mimo koloraturní žánr byly vždy, konkrétně a jmenovitě, zakotveny ve smlouvě na danou sezónu. Žádná česká koloraturní zpěvačka si dosud neudržovala tak úzkou specializaci.
1: No já jsem měla všechny árie a všechny opery ráda, jsem zpívala. Já jsem ráda zpívala a to mě bavilo. A nejmilejší z oper, tak z českých oper bych řekla, že to byla Karolína, kterou jsem měla nejraději. A z cizích oper jsem měla nejraději Violetu. Tam se dalo hrát, tam se dalo zpívat všecko. A to mě bavilo. Ale přitom jsem měla všechny, ať to byla Barče, ať to byla Žinka, Mozart, Zuzanku. No zkrátka všecko. Všecko jsem ráda zpívala.
0: Ano, lehký, jasný, ve všech polohách suverénně ovládaný a výrazově bohatý projev přivedl Marii Tauberovou do vod mozartovských. Byla vynikající Zuzanka, Papagena, Konstance, Dona Elvíra či Královna noci. U všech jejich mozartovských kreací, jejichž party se dochovaly na nahrávkách, obdivujeme dokonalé propojení ozdobného zpěvu se vřelou kantilénou, instrumentálního charakteru zpěvu s dramatismem postavy a v neposlední řadě také inteligentní smysl pro humor. Jak se zpívá v Dvořákově Jakobínu, její interpretace by Mozartu k hanbě jistě nesloužila.

0: krásných hlasech nám dnes zpívá Maria Tauberová, rodačka z Vysokého Mýta, která v Národním divadle v Praze působila do svých 65. narozenin a s publikem se rozloučila vystoupením v roli Karolíny ze Smetanových Dvou vdov. My jsme si teď poslechli árii Zuzanky z opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.
1: No, zpívala jsem hrozně ráda. Já jsem vlastně studovala klavír, to bylo maminčino přání, a ty etudy jsem všechny zpívala. Já jsem chodila na hudební akademii ve Vídni na klavír a jednou náš profesor nechal noty ležet na klavíru. A já říkám, děvčata, on složil písničky, tak víš co, ty hrej a já budu zpívat. No, takže jsem to zpívala. Viděla jsem dokonce na klavír, protože já jsem byla dost takový čert, já nevím. A teď pan profesor přišel, otevřil se dveře, tak já hned skočila dolů. Říká, kdo tady zpívá? No, nikdo. Říká, dámy, kdo tady zpívá? Tak jsem říkala, no, pane profesor, teda já, ale já to už nikdy neudělám. A on říká, naopak, děvče, nechce klavír být a zpívejte. No, tak jsem se začala učit. No, můj otec byl velmi proti tomu, ten nechtěl, nevěděl, co ze mě bude taky, že? No a maminka ta zase byla pro. Tak jsem se napřed učila tajně, aby tatínek nevěděl, no, co jsem měla dělat. A pak jsem jela do Itálie. Můj učitel byl Fernando Carpi, pěvec, tenor, který dokonce zpíval i s naší Emo Destinovou kdysi. No, to už je taky všecko dávno, že? Tak jsem se učila u něj a potom, ale on jel do Prahy, tak jsem zase jela za ním.

0: Já jsem zpívala ráda a taky pro všecko obecenstvo, ať to bylo večer nebo odpoledne. I mezi námi divadle se říkalo, aj to odpoledne, to nemusím tak. Jo. Ne, naopak, odpoledne jsou děti, že? A ty jsou daleko vnímavější a později, že to s nimi jde a musí to vždycky být dobře. A ať je to třeba, jak je to v Praze, když zpívám koncerty nebo zpívám někde na venkově, to je taky stejný. Pro všechny to muselo být prvotřídní. Aspoň jsem se snažila, aby to bylo prvotřídní. Neřekla jsem si, ale na to nezáleží, je to tam, jenom tam nezahumný, že? Tak to ne. To, ať to bylo nějaké vesnici třeba, tak jsem se vždycky snažila dát lidem všechno.
1: Jak jsme řekli, první pražské vystoupení absolvovala Maria Tauberová ve druhé symfonii Gustava Mahlera po boku Marty Krásové a pod taktovkou Bruna Waltra. A hned poté přišla nabídka do angažmá v Národním divadle.
0: No a potom to šlo dál a dál, pak jsem se učila jednu roli za druhou, Lázebníka, Sevilského Rozinku, Barče, já už ani nevím. Potom s profesorem Talíchem se dělala, to vlastně bylo moje první setkání s ním, Lišku Bystroušku, která mě taky nešla ze začátku do hlavy, protože to bylo přece jenom Janáček a Rossini, to bylo trošku jiný, že? No, pak jsem se to přece jenom naučila. Talíš vždycky říkal ke mně, moje lištičko, mě tak říkával. Violetu a Gildu jsem zpívala vždycky v italsky, v originále. Venku to chtěli. To ovšem v Berlíně jsem zpívala zase německy Violetu. No tomu to chtěli tak, tak jsem se musela naučit. A já jsem vůbec učila řeči jenom posloucháním. Když jsme byli v Anglii, tak já jsem trošku uměla anglicky, ale málo. Ale když jsem potom přišla mezi lidi, tak najednou jsem se to naučila. Nebo když jsem byla v Monte Carlo, tam jsem měla koncerty s Bruno Waltrem. A tak ten pořadatel tam, ten mluvil francouzsky, já mluvila italsky. No, my jsme se dorozuměli. No, to šlo celá hezky. Například v Maďarsku jsem musela mít tlumočnici, protože maďarsky neumím. To právě byla taková legrace, když tam jsem zpívala Figarovu svatbu. Oni zpívali maďarsky a já česky. No to byla hrůza. Oni byli ze mě diví, já z nich. Například při té árii, kde Zuzanka převléká cherubina za děvče, tak tam zpívám, dívíte se mi do očí a přitom jsem uzouvala holinky tady tomu chlapci. A tak, že jsem si, úplně jsem dělala něco jiného, než co jsem mluvila, že? Co jsem zpívala.
1: Stěžejní koloraturní úlohou Marie Tauberové byla v průřezu celé její kariéry bez pochyby Violeta Valéry v opeře La Traviata Giuseppa Verdiho. Vídeňská kritika ji v této roli zhodnotila jako dramatický koloraturní soprán a pravý orgán pro Violetu. Hlas se zářivou silou. Hlas důvěryhodný jak při loučení s Alfrédem, tak v okouzlujících scénách v prvním jednání. Dočíst se v kritikách také můžeme, že zjevem a něžnou liričností plně odpovídá představě Dámy s kaméliemi. Poslechněme si ji v duetu s Alfrédem, jehož na našem snímku stvárňuje Oldřich Kovář.

0: Krásné hlasy dnes patří sopranistce Marii Tauberové. V duetu z Verdiho opery La Traviata spolu s ní vystoupil Oldřich Kovář. Repertoárové portfolio Marie Tauberové je pestré a bohu dík máme její umění zaznamenáno na řadě snímků ve fonotéce Českého rozhlasu. A to i v rolích či jednotlivých áriích, které na divadelním jevišti nikdy nespívala. Ať už je to třeba Dvořákova Rusalka nebo Pučinyho Mimi. Z ranku německé opery se musíme zmínit o Aničce z Čarostřelce. Vynikající byla jako Gunodova Markétka. V úlohách z ruských oper Ivan Susanin či Ruslan a Ludmila. Dodnes ji obdivujeme jako Smetanovu Karolínu, což byla jedna z nejúspěšnějších lyrických postav Marie Tauberové. Stále se ale vracela k rolím, které stály na úplném začátku, tedy k Violetě a ovšem i k Gildě.
1: V Plzni jsem zpívala Gildu a já mývala dlouhý vlasy, takže já jsem nikdy nepotřebovala paruku na jevišti. A tehdy to byl Alexander Svet, to byl Maďar, který zpíval Rigoletta. Měl takový oblek tak, s takovými zvonečkama na tom a teď moje vlasy mu zůstaly nějak viset na těch zvonečkách. A on teďka najednou úplně zděšeně se na mě dívá a začal to sundávat. A já jsem se, no co, proč to dělá? No a potom mě řekl, já jsem měl strach, že vás budu skalpovat. On teď myslí, že mám paruku. A mě to jenom táhlo, ale nic víc. Tak to byla taková příhoda, příhodička.
0: Pokud jde o českou operu, musíme připomenout Kuchtíka a Žínku v Rusalce, Sirénu ve Dvořákově Armidě, Lidušku z Blotkovy opery v Studni. A musíme vyzvednout především její kreace v operních úlohách Bohuslava Martinů, v Žilietě a v Mirandolíně. Tauberová od roku 1945 provdaná za dirigenta Jaroslava Kromboholce se vyznamenala také jako oratorní a písňová pěvkyně, interpretka Křičky, Bořkovce, Dobijáše i Vítězslava Nováka.
1: To si pamatuju, byl ve Skučí. Teď jsem zpívala nějaké písničky od Nováka a potom tam byly takové dvě babičky, tam přišly, pro mě to byly babičky, protože já jsem ještě byla mladá. A tak přišli a začali mi líbat ruce a že jsou rádi, že se před smrtí, že mě ještě poznali. To mě hrozně potěšilo. A těch dopisů, co jsem dostala, víte, a hlavně od nemocných lidí, kteří z rozhlasu mě znali, nebo děti mě psali, byli ochrnutí, že budou cvičit, aby mě mohli vidět na divadle, až budou zdraví. Tak to bylo hrozně hezky. Taky někdy byly chvíli, že člověk trošku zkresl, když něco se stalo, nějaké úmrtí. Nebo... Takže mě tohle zase pozvelo, říkala jsem, tak přece seš pro něco tady. Aspoň dáváš lidem něco hezkého, aspoň podle těch dopisů. No, starý lidi poutají na lůžku nebo na křeslo, kde nemohli jít do divadla, tak měli jenom to rádio. Mě psali, že mě mají rádi, protože jim mi rozumět. Zpívání. To mě říká můj profesor Karpi. Říká, on to říká ovšem italským. Říká, Maria, ze 100 slov se musí rozumět 101 slov. Podle toho jsem se držela. Když mě bylo 62, jsem šla do důchodu, protože můj hlas je spíš takový mladší. Já nemohla zpívat věčně barče, že jo, aby mě bylo 16. Kdo zpívá Mařenku v prolené nevěstě, tak když už potom Mařenku přestává trošku být, tak bývá matka. No a na to můj hlas nebyl. Já jsem buď mladá, anebo nic. Takže jsem se říkala, no tak nemůžu věčně hrát tady, mě je dneska 15, ano. Jak to zpívá Madame Butterfly, dnes je mě právě 15, že? Tak to nemůžu zpívat, když už mě je tady 55 třeba nebo 60. Tak jsem potom šla. Ale pak mě ještě umluvili na 3 roky, a pak na ty moje 65. narozeniny jsem se rozloučila s Karolínou ve Dohodovách. A od té doby jsem vlastně už nespívala. Ani na koncertech, ne. Tak si někdy jsem si pobroukávala tak doma, nebo když jsme jeli v autě, tak jsem zpívala nějaké písničky a jenom takový šananinka do zelí.
0: Jako s interpretkou písní se také pro dnešek s Marií Tauberovou rozloučíme. Jen před Novákem, Křičkou či Bořkovcem dáme přednost písním národním. V naší fonotéce jsem objevil snímek, který snad nejvýmluvněji dokumentuje vřelost a opravdovost umění Marie Tauberové, o kterém jsem se zmiňoval v souvislosti s Mozartem. Tedy zdaleka nejen technická virtuozita, vzdušnost a instrumentální brilance, ale i důsledná reflexe dramatické postavy, kterou stvárňuje. Jedinou notou v nás Tauberová nepodnítí úvahy o operních manýrách, o nepatřičné a samoučelné exhibici. Její projev je čistý a přirozený. A národní písně v jejím podání můžou znít stejně dobře, jak na koncertním pódiu, tak v intimní večerní chvíli, kdy matka zpívá svým dětem před usnutím. Moravské a slovenské národní písně v úpravě Otakara Jeremiáše zpívají Maria Tauberová a Beno Blachut. Snímek je z roku 1946.

0: Krásné hlasy věnoval dnes Vojtěch Babka sopranistce Marii Tauberové, která by 28. dubna oslavila 115. narozeniny. Na závěr jsme ji slyšeli zpívat moravské a slovenské písně v úpravě Otakara Jeremiáše. Tenor patřil Benu Blachutovi a na nástroje je doprovodil Pražský rozhlasový orchestr pod vedením Jiřího Pinkase. Je přesně 15 hodin, v 16.30 budeme poslouchat hudbu z filmu přírodovědce Davida Attenborougha v klapce a za chvilku hru z období Heidrichiády.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
2: Hra pro pamětníky.
0: Hra soudního rady Wendlera od Otakara Brúny a Zdeňka Zábranského je psychologické drama zasazené do období nacistické okupace a jejich dozvuků po válce. Ústředním tématem je vina, moc, pomsta a krutá manipulace s člověkem. Režie se ujal v roce 1981 Jiří Horčička.

0: Dobrý večer, pane soudní rado.
1: Dobrý večer, Henigu.
2: Zdravíčko, pane soudní rado.
1: Napodobně, Bindere.
3: Klaním se hluboce, pane soudní rado. Na procházce, na procházce.
1: Tak, tak. Milí vikáři Buši, chci využít vlahých večerů pozdního léta.
3: Chválihodné, pane soudní rado. Ano, letošní léto znamenalo požehnání pro naše městečko. Příliv turistů se oproti loňsku znásobil a téměř všichni navštívili náš svatostánek, chrám svatého Heriberta, aby s nadšením vyslechli hlas varhan, na které hrál sám velký Erasmus Freitag.
1: Vím, vikáři Buši.
3: Pan soudní rada má nesmírné zásluhy na jejich renovaci.
1: To nic, vikáři Buši.
3: Naše náboženská obec v čele se mnou uvažovala, jak ocenit zásluhy pana soudního rady o naše staroslavné Glockenau. Mezi jinými padl také návrh vyhradit vám v chrámu nejčastnější místo.
1: Ale vikáři Buši.
3: Ale vzhledem ke všeobecně známým demokratickým zásadám pana soudního rady návrh neprošel. A tak jsme se usnesli využít nadcházejících narozenin pana soudního rady a vedle slavnosti přejmenovat jednu z hlavních ulic na ulici Konráda Wendlera.
4: Hra soudního rady Wendlera. Napsali Otakar Bruna a Zdeněk Zábranský, dramaturg Jiří Hubička. V hlavních rolích Jana Hlaváčová, Jiří Adamíra, Petr Kostka a Petr Svojtka. Režie Jiří Horčička.
5: Zemský soudní rada doktor práv zasloužilý občan města Glockenau se v plné tělesné a duševní síle dožívá. Dožívá 70 let.
6: Čtěte dál, prosím.
5: Při svůj věk zdatně vesluje, loví pstruhy a vášnivě rád plave v Glockenau rze. Městská rada, náboženská obec, lovecký kroužek Diana, řada dalších spolků a korporací přejí významnému jubilantovi mnoho dalších let a mnoho zdraví. No a co s tím?
6: Tady mám ještě nějaké novinové fotografie.
5: Wendler?
6: Wendler, nesoucí obrovský dort stoleté stařence, to je tady. Wendler si tiskne ruce s významným politikem. Wendler jako otcovský rádce mladých právníků. Wendler...
5: Otcovský rádce, no. Vy se zajímáte zejména o soudního radu Wendlera?
6: Ano, paní Gabrielo.
5: Není dost ostatních, pane redaktore.
6: Ale ano, jenomže Wendler nežije někde v Jižní Americe, ale v Glockenau. Kromě toho se mi zdá být jeho případ v něčem zvláštní.
5: Jak jste na to přišel?
6: Náhodou jsem se dostal k soudním protokolům.
5: Už jste o tom mluvil s mým bývalým mužem?
6: Mluvil, paní Gabrielo. Mohu se pokusit o jakousi rekonstrukci.
5: Rekonstrukce po více než 30 letech.
6: Mám jeho souhlas.
5: Poslyšte, pane Cordo. Co kdybych vám řekla, že nemám zájem se celou věcí zabývat?
6: No, pak bych samozřejmě odešel.
5: Chápejte, nevyháním vás, ale uznejte. Uživovat rány, které bolely. Které doopravdy bolely. Prosím vás, co vy o té době můžete vědět, pane redaktore? O její absurdnosti. Roky války a po nich...
6: Víte, já bych ale...
5: Po nich vysvětlování a nedůvěra lidí.
6: Nezlobte se, ale o to právě jde. O to, co se stalo i po válce.
5: Jak to myslíte?
6: Promiňte, že jsem vás přerušil. Pokračujte, prosím vás.
5: Pochopte, mnoho věcí bylo na vážkách. Přinejmenším ztráta občanské cti. Já jsem přísahala, že je Hubert Bach bez viny, ale Československý lidový soud potřeboval fakta.
6: Výpověď kriminálního asistenta Wallenraba patřila mezi důležitá fakta.
5: Wallenrab mluvil pravdu jen proto, že už nemohl získat nic ani ztratit. Poslyšte, ale jak víte o jeho výpovědi?
6: Mám fotokopie ověřeného překladu. Podívejte.
5: Ano, ano.
6: Soudního radu jsem dokonce viděl.
5: Ano.
6: Doma v Glockenau.
5: Ano.
6: Seděl jsem s ním u stolu v jeho oblíbené vinárně.
5: Mluvil jste s ním?
6: Je obdivuhodný. Když jsem mu řekl, že jsem z Československa, nabídl mi, že mi zařídí politický azyl. A mám ještě něco. Záznam na magnetofonovém pásku. Jestli dovolíte...
7: Ale jo, beze všeho můžu říct svý jméno. Egerling, Werner Egerling, těžkej invalida od Memelu. Abych neznal Wendlera, má nejparádnější vilu tady v Glockenau, v Topolový ulici. Objevil se na samém konci války, to už tu byli amici. Vylez z lesu, oči vytřeštěný, zavšivený hadry, strach, že ho seberou. Pořád si ukazoval na hlavu, paměť pryč, paměť pryč. Amici se smáli, roztočili ho jako panácu, pak ho poslali do vojenské kuchyně. Nejdřív se o Wendlera nikdo nestaral. Potloukal se po městě, přespával, jak se dalo. Pak se o něj začali zajímat vaše úřady, že ho budou soudit. Americký pohlaváři se divili, proč. A ví zase, že musí být potrestaný, že je to velký válečný zločinec. No, amici rozhodli, že by to nebylo lidský trestat blázna. Samozřejmě ho nevydali. Jo, blázna. A teď se budete divit. Od té chvíle se mu začalo dařit. Dostal pořádný šaty, bydlení, podporu. Začas ho vzali do úřadu, šel vejš a vejš. Pořád vejš.
5: Zastavte to. K čemu to všechno je, pane redaktore? Wendlera už dneska stejně nevydají. Trestat starce by nebylo humánní. Ostatně hodně se mluví o promlčení válečných zločinů.
6: Stejně tak se mluví proti promlčení, paní Gabrielo. Wendler před soudem stát nebude. S tím se musíme smířit. I když vedle rozsudku smrti, které podepsal, je tu další zločin. Předvádění neomezené moci, svévolné zacházení s lidmi, to je ještě navíc. A tím se pravděpodobně Wendler liší od ostatních soudců staných soudů. To strašlivé navíc bych rád pochopil. Jestli je možné to pochopit. Pomozte mi, paní Gabrielo.
5: No dobře. Jak myslíte?

0: Páni kolegové, soukmenovci. My pracovníci německé justice v protektorátu Čechy a Morava. Spolu s úředníky státní tajné policie jsme nasazeni v prostoru, který musí být plně germanizován. První stané právo, vyhlášené Reinhardem Heydrichem, vykonalo sice mnoho užitečného, ale pro lidumilnost nezapomenutelného zastupujícího říšského protektora trvalo jen krátce a nestačilo vyřešit řadu závažných úkolů. Termín druhého staného práva pomalu končí. Jaký je jeho výsledek? Na nedávném setkání vedoucích pracovníků justice se musel vyslechnout jízlivé poznámky o klidu, který existuje na území našeho landrátu. U vás nejsou sabotáže, pane kolego Wendlere, ptali se mne, u vás je všechno v pořádku? Činnost tajné státní policie a tím také našeho soudu je podle názoru většiny nadřízených nedostatečná. Mezi landráty jsme na posledním místě. Co zatím vězí? Ukázněnost obyvatelstva. Je snad zastrašeno předchozími akcemi? Ale to není rozhodující. Závažný je návrh, který na setkání padl. Když je to tak, je možné podstatně snížit stav soudních úředníků a úředníků státní tajné policie. Uvolnění muži by pak byli zařazeni do útvarů frontové polní policie. Nemusím vysvětlovat, co to znamená. Děkuji za pozornost. Valna Rábe, zůstaňte a pojďte se mnou.
1: Myslím, že to probíhá dobře. Lidé jsou skutečně zastrašení, pane soudní rado.
0: Skutečně, Valna Rábe?
1: Ulice jsou prázdné ještě před zavírací hodinou.
0: Tohle je podle vás měřítko? Napadlo vás, co se děje za zavřenými okny? Předevčírem v noci někdo zdemoloval vývěsní skříňku NSDAP.
1: To je výjimečný případ, pane soudní rado.
0: No a co komunistické letáky?
1: Dostali se sem z jiného landra.
0: Takhle mluví kriminální asistent. Jak se sem dostali? A kdo je rozšiřoval? No dobře, Valna Rábe. Tak poslouchejte. V Brně odsoudili osoby, které byly teprve ve vyšetřovací vazbě.
1: Ano, pane soudní rado.
0: Doktor Herzberger z Ostravy se skvěle vypořádal s lidmi, které by nebýt staného práva musel propustit pro nedostatek důkazů. Stané právo pořád trvá. Takové schvalování atentátu na Heydricha, bože můj, jaké to jsou možnosti. Na co se tak díváte, Valna Rábe? Snad Čechům nevěříte?
1: Absolutně ne, pane soudní rado.
0: Dobře, Valna Rábe. Jste ambiciozní absolvent policejní školy s nejlepším vysvědčením. Je nejvyšší čas, abyste povýšil. Souhlasíte?
1: No ale, pane soudní rado, já nevím,
0: jestli chcete nahoru, pak nikdy neříkejte nevím. A hlavně se tak netvařte.
1: Ano, pane soudní rado, děkuji
0: vám. Do týdne vás čekám s návrhy, jak zvýšit aktivitu tajné policie. A tím také soudu.

kamkoliv se oko podívá. Slatina a močálien. Ve dne pták tu nezaspívá. V noci těžký je náš sen. My, armáda z bažin, vojáci Morlandu, jdem a jdem, jdem a jdem. V rašelinu proklatou táhnem se svou lopatou. Jdem s rýčem a s lopatou krájet černou zem.

0: No a už pro vás nebudu pan Wachmeister, ale starý známý pan Lisendahl. No jo. Ty 3 roky stejně utekly, ne?
1: Jak komu, pane Wachmeister? Pane Lisendahl.
0: No proto.
1: 3 roky v bažinách.
0: No, no, 3 roky, no. Co by měli říkat Jonat, Dering, Jens, Landmann a ostatní ti z Rotfront? Paličatí chlapíci. Vědí, že se z bažin nikdy nedostanou. No je, politika. Tak tady máte propuštění písemně, přečtěte to.
1: Velitelství státního koncentračního tábora Lichtenburg Pretin oznamuje vězni Hubertu Machovi vězenské číslo 82346 propuštění k 30. říjnu 1943. Po návratu do bydliště se do 24 hodin ohlásíte v úřadovně policie.
0: To je pro pořádek, Machu, a pro evidenci. Ve všem je třeba pořádek, rozumíte? Poslouchejte, člověče, co kdybyste zůstal v říši? Podejte si žádost.
1: Pane Lisendahl...
0: Školy máte, německy umíte, pracovat taky umíte. Vždyť vy byste mohl dělat pomocného skladníka. Časem to dotáhnete třeba i na vrchního skladníka. A to už, Machu, to už je šarže.
1: Vrátím se do Čech.
0: Jaké pak Čechy, Machu? Protektorát Čechy a Morava. Pozor na to.
1: Já vím, pane Lisendahle. Já vím. Protektorát.
0: A co víte? Jak to u vás vypadá? Máte nějaké zprávy?
1: Jenom jeden dopis. Aha. Za ty 3 roky.
0: No... To není zrovna moc, ale to víte, válka a říšská pošta má jiné starosti. Východní fronta, západní fronta, kde pak se má zabývat ještě vězeňskými dopisy, ne? Ostatně já vám řeknu, Machu, ono je lepší nevědět nic, než dostávat špatné zprávy.
1: U nás se něco stalo?
0: Vy to nevíte, no. Cizí agenti zavraždili Reinharda Heydricha.
1: Koho?
0: Moc velký pán, generál policie a navíc miláček našeho vůdce. Moc špatně to u vás vypadá. Tady vám bylo líp, Machu, věřte mi. O moc líp.
2: Gabrielo. Hope. Gabrielo.
3: Vítám tě, Huberte. Pojď dál.
2: Gabrielo.
3: No tak pojď, Huberte.
2: Byl jsem dlouho pryč, Gabrielo.
3: Nedostala jsem od tebe žádnou zprávu.
2: Nesměli jsme psát. To byla součást trestu. Co se tak díváš, Gabrielo?
3: Jak se dívám?
2: Divně. Ty nemáš radost?
3: Už jsi byl doma?
2: Ne, z nádraží utíkám rovnou k tobě.
3: Mluvil jsi s někým?
2: S kým? Nádraží lidu prázdné, na ulicích nikdo. Jako by tu nebyl život.
3: Je tu málo života, Huberte.
2: Všechno bude zase dobré. Uvidíš.
3: Já nevím.
2: Co? Co je s tebou, Gabrielo? Vypadáš... Zmateně. Neboj se, neutek sem. Podívej, propouštěcí papíry, všechno je v pořádku. Najdu si práci. Tak co je?
3: Co je tou dlouhou dobou?
2: Musíme si na sebe zase zvyknout, viď? Zvykneme si. Uvidíš. Uděláme to takhle. Zítra se setkáme u řeky. Pod starými olšemi, jako vždycky. V 5 hodin? Tak dobrou noc.
3: Počkej, kam chceš jít?
2: No přece domů, k našim. Tak v 5 pod olšemi.
3: Huberte, ty vážně nic nevíš?
2: Co se stalo?
3: Huberte...
2: Tak mluv, prosím tě.
3: Jak ti to mám říct? Pane Bože. Proč zrovna?

0: Von Ortsstandsgericht wurden zum Tode durch Erschießen verurteilt. Wenzel Mach, Maria Mach, Viera Mach, Eva Mach.
1: Jmenované osoby schvalovaly atentát na zastupujícího protektora SS Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha. Rozsudek staného soudu byl vykonán ihned. Jmění odsouzených bylo zabaveno.
2: Všichni dvoji jsou pryč. Otec, matka, sestry. Jsou pryč. Všichni jsou pryč.
3: Uklidněte se, Gábinko.
2: Utíkala jsem za ním, volala.
3: Takhle rozčilená nic nepořídíte.
2: Nezastavil se, běžel, pořád běžel. Pane Beránek, já jsem mu to nechtěla říkat.
3: Těžká věc, Gábinko. Vy jste mu teď nejbližší. Kdo jiný by mu měl o tom neštěstí říct?
2: Celou noc jsem nespala. Čekala jsem, že se vrátí. Tolik pršelo.
3: Viděl jsem ho za svítání. Stál před domem a díval se do oken. Než jsem stačil vyjít, byl pryč.
2: Kam utíkal, pane Beránek?
3: Někam k náměstí.
2: Já mám strach, aby si něco neudělal.
3: Ale ne, to zas ne. Taková rána dovede člověka porazit, ale Hubertek, znám ho od malička, vždycky byl veselý, s prominutím tak trochu fanfáru. Takový lidé si na život nesáhají, Gábinko. Někde v ústraní se vypláče, pak přijde a začne se s neštěstím směřovat. Myslím, že se na vás pořádně upne, když teď na světě nikoho nemá.
2: Radši bych se neviděla.
3: Věřím, Gábinko. Jo, jo. Všechno se to popletlo, všelijak převrátilo.
2: Jak mám Hubertovi říct, že to, co mezi námi bylo, už není? A třeba nikdy nic opravdového ani nebylo.
3: Tak, tak, Gábinko. Člověk je dlouho pryč, někde ve strašném cizím světě. Maluje si tam líbivé obrázky a myslí, že se doma nic nepřihodilo. Že všechno skamenělo jako v pohádce.
2: Svatbu musíme odložit. No. Nedá se nic dělat.
3: A co řekne pan Karel?
2: Všechno mu vysvětlím, pane Beránek. Karel to určitě pochopí. No jo, ale co získám? Čas, ve kterém budu Hubertovi něco nalhávat. Jak toho to mám dělat?
3: Zapeklitá věc. Ale měl bych nápad, Gábinko. Hubertek by mohl zatím bydlet u mě.
2: Jste moc hodný, pane Beránek.
3: To nic. Má to ovšem háček. Zapomínání bude trvat díl. Náš barák s dvorečkem, pavlačemi, klenutým průjezdem.
2: Chápu, bude mu pořád připomínat rodinu, dětství. To taky není řešení.
3: Gábinko!
2: Ano.
3: Co kdybych napsal sestře do Kolína? Vzala by Hubertka na byt. V Kolíně je rafinérie, jsou tam fabriky, obživa by se našla. Čas by všecko urovnal.
2: Ale teď ho musíme najít. Hlavně najít, pane Beránek.
3: Tak, vy to vezmete Hořeškem náměstí a já na druhém konci. Nakouknem do postranních uliček, do hospod, byl by v tom čert, abychom ho neobjevili.
4: Venku čeká nějaký chlap, pane soudní rado.
5: No a?
4: Chce s vámi mluvit.
5: O čem, Embrsi?
4: To mi neřekl, ale je to prý moc důležité.
5: Ano.
4: Je to divný chlap, pane soudní rado. Celý zmáčený, zmačkaný. Zkrátka podezřelé individuum.
5: Přiveďte mi to. Individuum. A buďte po ruce.
6: Jsem Hubert Mach.
5: Co si přijete?
6: Jsem Hubert Mach.
5: Už jste se představil.
6: Jsem Hubert Mach. Jediný žijící z vyvražděné rodiny Václava Macha. Bydleli jsme v ulici, která se jmenuje Wagnerova.
5: Z jaké, že jste rodiny?
6: Z vyvražděné. Pane Wendlere.
4: Pane soudní rado.
5: Říkáte závažné věci, Machu.
6: Všechny jste nás soudil, pane Wendlere.
5: Vás také, Machu?
6: Dnes jste poslal na nucené práce do močálu u holandských hranic.
5: Vidíte, už si ani nevzpomínám. Co jste provedl?
6: Nazvali jste to násilí na německém četaři. Četa se opil, urážel Čechy. A já to nesnesl.
4: Ten člověk tady je gauner a rváč, pane soudní rado. Já se na něj pamatuju.
1: Nechte toho, Ebersi. Třeba to byl jen projev naivního nacionalismu. Posaďte se. No, jenom se posaďte. A to už jste se vrátil, Machu?
6: Včera večer. Pak jsem se dozvěděl o vyvraždění rodiny ve Staném právu.
1: Ukažte mi propouštěcí list. Převýchova propuštěného byla provedena v duchu velkoněmecké říše. Dejme tomu, že je to pravda, Machu. Člověče, vy jste zvláštní případ. No ano, mimořádný. Vám zachránil pracovní tábor život. Měl byste mi vlastně poděkovat, že jste se dostal až. Kamže?
6: K holandským hranicím.
1: No. No. Tak jste si postěžoval a můžete jít domů, pane Machu.
6: Chci vidět obžalovací list, podle kterého byla má rodina odsouzena k smrti.
4: Je to blázen.
6: Mám právo ho vidět.
1: Ne tak docela. Nejednalo se o rozsudek civilního soudu, ale staného. Ale budiš, vyhovím vám. Ebersi, najděte ten spis.
4: Ale pane soudní rado, přece
1: byste ten spis, Ebersi.
4: Prosím.
1: Jste zvláštní člověk, pane Machu, začínáte mne docela zajímat. Nevím proč a zatím také nevím, co si o vás vlastně myslet. Nemám zkrátka představu a to je pozoruhodné.
4: Tady je spis, pane soudní rado.
1: Výborně, v klidu si ho přečtěte, Machu.
6: Mimořádnému německému.
1: Přečtěte klidně. No.
6: Žaloba proti rodině Václava Macha. Magistrátního podúředníka bytem ve Wagnerově ulici 24-36. Skutečný výsledek šetření. Jmenování. Při plném vědomí schvalovali atentát na zastupujícího protektora a vyzývali k podpoře pachatel. Průkazný materiál. Přiznání zatčených. Svědek Oskar Wallenráb, kriminální asistent. To je lež. Říkám. To je lež.
1: Jak to myslíte?
6: Byla to vražda.
4: Machu!
1: Ticho,
6: jste vrazi! Vrazi! A vy to víte!
1: Už do této chvíle jsem měl dost důvodů, abych vás dal zatknout. Zabránil mi v tom pochopení vaší mimořádné situace, ale teď ztrácím trpělivost. A prosím, zavolejte gestapo! Vám je gestapo k smíchu.
6: Pane Ebersi! Řekněte jim, že Hubert Mach dodatečně schvaluje atentát na Heydricha.
4: Slyšíte ho, pane soudní rado? Mám jim to říct?
1: Machu, za tohle je trest smrti.
6: Ano, to je dobře, Wendlere. Chci, aby bylo povšem.
4: Pane soudní rado.
6: Můj život nemá cenu, Wendlere.
1: Přestaňte křičet.
4: Co bude s gestapem, pane soudní rado?
6: Zabili jste 4 lidi, zabte 5. Co vám záleží na jednom životě?
1: Řekl jsem vám, abyste nekřičel. Ebersi, s něčím podobným jsem se ještě nesetkal.
6: Na co čekáte, pánové? Jednejte. No tak, pane předsedo soudu.
1: Ten člověk je duševně chorý. Je úplně vyšinutý, Ebersi.
4: Mám volat gestapo, pane soudní rado.
1: Položte telefon.
4: Rozkaz, pane soudní rado.
1: Ebersi, postaráte se o jeho izolaci. Bude se s ním zacházet slušně. Rozumíte?
4: Rozkaz, pane soudní rado.
1: Další se ukáže.
4: Předvedl jsem slečnu Kovalovou, pane soudní rado.
7: Jak to předvedl? Výslovně jsem vám nakázal Eversi se všemi ohledy přivést.
4: Promiňte, pane soudní rado, stará policejní praxe.
1: Že slečnu prosím, doslova tak to řeknete. Pak můžete zmizet.
4: Rozkaz, pane soudní rado.
7: Promiňte, slečno Kovalová, jestli se k vám choval nevhodně. Eversi je vesnický neotecanec.
2: Ale ne, choval se docela dobře.
7: Proč stojíte, slečno Kovalová? Přijměte místo, prosím. Jste neklidná.
2: To víte, pane soudní rado.
7: Chápu. Ponurá budova německého Schnellgerichtu, o níž se mezi Čechy mluví všelijak, že?
2: Ano, pane soudní rado.
7: Ale vy nemusíte mít obavy, slečno Kovalová. Budeme si spolu povídat o panu Hubertu Machovi.
2: Co je s ním?
7: Je v dobrých rukou. Kdy jste ho viděla naposledy?
2: Ten večer, když přijel.
7: Co dělal potom?
2: Já nemám tušení. Když jsem mu řekla, co se stalo rodičům a sestrám, utekl. Hledali jsme ho s panem Beránkem, ale marně. Pak ho lidé zahledli ve městě a potom někde na předměstí.
7: Dělal na lidi podivný dojem.
2: Asi ano.
7: No není se čemu divit po takové zprávě. Jde jen o to, jestli pan Mach něco nepřehnal. Abyste věděla, říkal takové věci, že za jiných okolností by nutně znamenaly nejpřísnější trest.
2: Za jakých jiných okolností?
7: Prostě za jiných okolností. Slečno Kovalová, ale soudce musí zůstat člověkem za všech okolností. Proto po důkladných úvahách jsem použil jiné možnosti než tvrdé odsouzení. Zdá se vám to zvláštní, slečno Kovalová? No ano, je to zvláštní.
2: Mohla bych Huberta vidět, pane soudní rado?
7: Ne, takové setkání nedoporučuji. Mohlo by vést k dalšímu rozrušení pacienta.
2: Pacienta?
7: No ano, pan Hubert Mach byl na doporučení soudu navržen na léčení. V nejbližších dnech ho odvážejí na psychiatrickou kliniku do Slezského Steinhofu. Sama jste před chvílí potvrdila, že jeho chování bylo podivné. Kliniku vede vynikající říšský odborník, profesor Albert. Můžete být úplně klidná. Jste zvědavá na průběh nemoci?
2: Jistě, pane soudní rado.
7: Tak se tu laskavě zastavte. Hodilo by se vám to za 14 dní. Zatím se mějte dobře, slečno Kovalová.
8: A to byl začátek hry soudního rady Wendlera.
2: Tomu říkáte hra, pane redaktore?
8: No ano, jak jinak. Byl to teprve její začátek, konec. Konec měl být až po válce, paní Gabrielu.
2: Ale Wendler musel mít motiv, nějaké pohnutky, proč to všechno dělal. Musel si s tím dát práci?
8: Ne tak velkou, jak se domníváte. Jedna situace plodila druhou. Nebylo to pro něj tak těžké v té době při využití převahy proti... Promiňte, paní Gabrielo, ale proti bezmocnému chudákovi.
2: Je to tak, nemusíte se omlouvat. Ale ten motiv, dodnes to nechápu.
8: Nezapomínejte, že Wendler žil mnoho let mezi soudními protokoly, mezi rozsudky. Za jeho působení u nás to byly rozsudky smrti a v nejlepším případě koncentrační tábory. Jeho práce byla šablona, mohl rozsudek říkat po telefonu, mohl ho poslat poštou. Stejně dobře ho mohl přečíst kancelářský zřízenec, ale... Najednou se objevil člověk, který svým způsobem Wendlera zaujal. V jeho chladném, strohém a věcném mozku se udála proměna. Začal se na Macha dívat jako na brouka pod mikroskopem. Zašlápne ho, anebo ho nechá žít?
2: Nechá žít a dokonce dobře žít.
8: A takový život je krutější než smrt.
2: Krutější než smrt.
8: Wendler pocházel z někdejších Sudet. Znal dobře mentalitu Čechů, věděl, že Čech preferovaný Němci bude ostatním Čechům trnem v oku, že se ho začnou stranit, že ho budou podezírat ze spolupráce.
2: Přestože Mach přišel o rodiče a sestry.
8: Bohužel ano, paní Gabrielo. Někdo zradil pro peníze, jiný pod nátlakem, třetí vlivem obojího.
2: Ale Mach nezradil.
8: Já neřekl, že zradil.
2: Hubert byl jen pasivní ke všemu apatický.
8: No ano, a Wendler byl okouzlen představou, že může zacházet s člověkem neomezeně podle svých představ, zatáhnout ho do hry. Na život a na smrt. Není to dostatečný motiv, paní Gabrielo?
2: Snad ano. Sama jsem se pak té Wendlerovy hry, jak tomu říkat, zúčastnila, i když nevědomky.
8: Tím, že jste po 14 dnech šla za soudním radou?
2: Tehdy to začalo.
9: Zpráva se Steinhofu. Slično Kovalová, prosím, čtěte.
2: Pacient se dopouští mnoha omylů v logice. Jeho paměť se prozatím ubírá jedním směrem. Vzpomínkami na nežijící.
9: Jen čtěte dál.
2: To se projevuje naprostou apatií a ustavičným pláčem.
9: Čtěte dál, slično Kovalová.
2: Často rovněž vzpomíná na snoubenku a v takových chvílích se dokonce začne usmívat.
9: Tak vidíte, slično Kovalová. Čtěte prosím dál.
2: Uplatňujeme experimentální způsob léčení a jsme přesvědčeni, že se pacient uzdraví.
9: Uzdraví?
2: Že v dohledné době opustí náš ústav.
9: Opustí náš ústav.
2: S velkoněmeckým pozdravem profesor doktor Albert, vedoucí kliniky. Až se Hubert uzdraví, pak... Potom... Budete ho soudit.
9: Ale rozhodně ne. Léčení je nákladné a řadě skvělých a významných soukmenovců se nedostane. Vrátíme pana Macha do života. Není to velkolepé.
2: Proč se Hubertem tak zabýváte, pane soudní rado?
9: To se dá zdůvodnit hned několika způsoby. Tak třeba tím, že chci vyvracet domněnky o nelidskosti staných soudů. Možná, že je v tom náš velkoněmecký humanismus.
2: Humanismus?
9: Třeba mne pan Mach zaujal. Ta jeho žádost o vlastní popravu. Bylo v tom současně něco heroického a dětinsky ubohého.
2: Promiňte, pane soudní rado, jeho otec, matka a sestry byli také ubozí? Nebo se u nich projevil heroismus? Byli všichni jedné krve?
9: To sem snad nepatří, slečno Kovalová, ale budiš. Podobali se ostatním, kteří jsou ve stejné situaci. Chcete vědět podrobnosti, jak se lidé chovají v takové situaci?
2: Ne, ne, prosím vás, ne.
9: Znal jste
2: ne.
9: Dobře rodinu pana Macha?
2: Občas jsem k ním chodila. Eva, to je starší sestra. Hubertová byla mojí přítelkyní. Byla to hodná, dobrosrdečná dívka, strašně důvěřivá.
9: Považujete se pořád za snoubenku pana Macha?
2: To je divná otázka.
9: Ano, nebo ne?
2: Nikdy jsme snoubenci nebyli.
9: Ale chodili jste spolu.
2: Ale obyčejná studentská láska. Mám před svatbou.
9: To víme, slečno Kovalová. Hodláte si vzít Karla Štěpána, poštovního úředníka?
2: Ano.
9: Co kdybyste si raději vzala pana Huberta Macha?
2: Proč? Já a Karel... Huberta je milý, to nic víc, pane soudní rado. Soucit je pro manželství málo.
9: Jen se nemilte, slečno Kovalová. Někteří lidé soucit potřebují víc než cokoliv jiného. Mach mezi ty lidi patří. Profesor Albert přece píše, že se při vzpomínce na vás mění, že je šťastný. Není nádherné dát někomu alespoň iluzi štěstí.
2: Ale pane soudní rado...
9: Znešený altruismus.
2: Proč mi nabízíte Macha? Nechci ho a... Kromě toho můj altruismus není tak velký, abych Macha dovedla změnit ve šťastného člověka.
9: Tedy egoismus, slično Kovalová. Zklamal jsem se ve vás.
2: Egoistická nejsem, pane soudní rado. Ale při výběru manžela mám snad právo svobodného rozhodování. Pokud se nějak nepříčí zákonům.
9: Jak myslíte, slično Kovalová?
2: Můžu tedy odejít?
9: Nemám právo vás zdržovat. Naschledanou, slečno Kovalová.
8: Helena Nakonec jste si Huberta Macha přece jen vzala. Proč? Wendlerovi pohrůžky?
10: Kvůli Karlovi.
8: Prosím?
10: Ano, mému skutečnému snoubenci. Bála jsem se, že bude mít potíže, kdybychom se vzali navzdory Wendlerovi. Stejně jsem tomu nezabránila.
8: A co se stalo?
10: Na poště zanedlouho snižovali stav pracovníků. Rychlá lékařská prohlídka, pracovní úřad, nasazení do Německa. Karla poslali do Hamburku. Bylo tam hodně náletů. Už jsem se s ním nikdy nesetkala.
8: Vaše svatba s Hubertem Machem?
10: Pod patronací německého soudu a gestapa. Německé uniformy. Wendler první svědek, Wallenraab z gestapa druhý. Obrovská kytice růží okázale věnovaná soudním radou. Skvělá hostina před očima celého města. Lidi nevycházeli z úžasu. Pak na nás Wendler nachystal další hanebnosti. Přidělení prvotřídního bytu po vyvražděné rodině architekta Balihara. Zvýšené příděly potravin a tabáku. Mimořádné šatenky, německé dodatkové příděly. Hubert dostal výborně placené místo, nestačil na něj, takže práci za něj museli dělat jiní. Přesto se mu vedení závodu neodvážilo dát výpověď.
8: Vám také nabízeli nové místo?
10: Ze začátku. Ale zůstala jsem do konce války v městském zahradnictví jako pomocná síla.
8: Pan Mach nenaléhal, abyste si polepšila?
10: Ne. Ne. Celou tu dobu mi připadal jako bez duše. Až najednou jako by se probudil.
11: Z vůdcova hlavního stanu 16. dubna 1945. Vrchní velitelství branné moci oznamuje. V cípu mezi Dunajem a řekou Moravou podnikl nepřítel další neúspěšné pokusy o průlom. Jižně od Brna zuřily prudké boje, během nichž byly ze strategických důvodů vyklizeny některé obce. Zkrácením fronty se umožní energická obrana hlavního města Moravy.
12: Víš, co se stalo? Zatkli pana Beránka.
2: Beránka?
12: Ve vrátnici, našli u něho zbraně.
2: Zbraně u pana Beránka?
12: Zastřelí ho. Ale moje vina to není, Gabrielo, přísahám.
2: Ale kdo tě obvinuje?
12: Každý. Házeli mi kameny do oken kanceláře, křičeli
13: strašné věci.
2: Nic mi nevysvětluj, ať jdi za Wendlerem. Tak nestůj!
12: No, Gabrielo, to přece...
2: Jdi!
12: Já nemůžu. Co tady chcete, Machová, zrovna teď?
2: Tu za Wendlerem.
12: Snad za panem soudním radou, ne?
2: Dobře, víte, o koho jde, brzy je v kanceláři.
12: Není!
2: Kdy se vrátí?
12: To nevím, ale brzo to nebude.
2: Kde je?
12: Vzal si narychlo dovolenou a odjel.
2: A kam?
12: Až někam k Mnichovu.
2: Jo, utekl.
12: Pan soudní rada nemusí před nikým utíkat, to si pamatujte. No, nezdržujte mě, mám práci, vypadněte!
2: Palíte, co?
12: Machová, co si to dovolujete? Okamžitě!
2: Nechte toho, Ebrsi!
12: Zavřete to okno!
2: Slyšíte, Ebrsi? To jsou Rusové! Jak dlouho si myslíte, že tu budou?
12: Machová, pochopte
2: mě, jak... budete poslouchat vy mě! Já chci okamžitě vědět. Podpisoval soudní rada dnes rozsudky smrti?
12: Pan soudní rada pořád něco podpisoval. Najednou zavřel psací stůl, vstal, poklepal mi na rameno a řekl... Odjíždím na Zotavenou, můj milý soukmenovčeno, a pak odjel!
2: Vzpomeňte si! Neviděl jste rozsudek smrti nad Antonínem Beránkem z Wagnerovy ulice?
12: Antonín Beránek?
2: No tak!
12: Wagner, Strasse, Beránek...
2: Vzpomínejte, Ebrsi!
12: Asi jo. No co? Určitě byl to poslední rozsudek smrti. Teda prozatím poslední.
2: Kde je ten rozsudek?
12: Na Sonderkommando.
2: Likvidační komando.
12: Ano, tentokrát se s tím zvlášť pospíchalo. Kolik je hodin? 11:30. No, tak to má po všem.
2: Ebrsi!
12: Paní Machová, to já ne! To Wendler!

0: Obhajobu vašeho manžela před lidovým soudem sice přebírám, paní Machová, ale k případu mám řadu výhrad.
1: Proč výhrady, pane doktore? Popravení rodiče a sestry? Takový člověk přece nebude spolupracovat s Němci.
0: Kdybychom si měli vyprávět, co všechno je možné. Tak tu máme přidělení bytu, ne leda jakého. Teplá studená voda, dokonalá elektroinstalace, zařízení, tedy kompletní zařízení s koberci, dokonce s akváriem. Takové objekty po popravených si Němci rozdělovali mezi sebou.
1: Byla to náhrada za byt, který mu sebrali.
0: Němci neposkytovali pozůstalým náhradu a už vůbec ne tak nepřiměřenou. Za druhé zvýšené příděly. Navíc dodatkové příděly, jako zrnková káva, čokoláda, jižní ovoce, olejovky. Výsada Němců. A to ještě neřadových.
1: Ano, pane doktore.
0: Vy jste to všechno odmítla a žila z českých přídělů. Váš manžel přece mohl udělat totéž. Nenabízeli panu Machovi říšsko-německé občanství?
1: Ne, pokud vím, tak nikdy.
0: Jeho umístění za války. Byl neschopný zastávat své místo a přece ho zastával.
1: Ano, pane doktore. Ale bylo to všechno na zásah soudního rady Wendlera.
0: Wendler podepsal 87 rozsudků smrti, 42 lidí předal k dalšímu řízení gestapu a to zpravidla znamenalo transport do nejhorších koncentračních táborů. Nikdo z těch lidí se nevrátil. To je dohromady 129 mrtvých. Proč si počínal v případě Huberta Macha úplně jinak?
1: Nevím, pane doktore.
0: Jak je za to žádal protislužby?
1: Ne, o žádných protislužbách nevím.
0: A pak je tu ta velice smutná záležitost, smrt Antonína Beránka.
1: S tou neměl vůbec nic společného.
0: Promiňte, ale podezření existuje a to vážné. Tak vidíte, paní Machová, co všechno mluví proti němu.
1: Na druhé straně je smrt jeho nejbližších. Jeho věznění, psychiatrická klinika.
0: Ale jak tomu přijít na kloub? Proč se to všechno muselo stát zrovna takhle?
2: Zahajuji přelíčení Lidového soudu Československé republiky proti Hubertu Machovi, narozenému 8. dubna.
0: Žádám jménem obhajoby o předvedení bývalého úředníka gestapa Oskara Wallnerava. Jeho výpověď před soudem může vysvětlit dosud neobjasněnou smrt Antonína Beránka, vrátného firmy Neisse Metallwerke.
2: Žádáte tlumočníka Oskara Wallnerava?
3: Jsem schopen mluvit česky.
2: Kolik jste provedl zatčení nepřátelů takzvané Velkoněmecké říše?
3: Přesný počet mi není známý. Ale vzhledem k tomu, že jsem do zdejší úřadovny německé tajné státní policie přišel až v lednu 1942, nezúčastnil jsem se policejních akcí prvního staného práva.
2: Akcí druhého staného práva po Heidrichově smrti jste se ovšem zúčastnil.
3: To byla moje služební povinnost.
2: Konec druhého staného práva byl sice úředně oznámen, ale zatýkací akce nepřestaly.
3: Nerozumím otázce.
2: Po ukončení staného práva se zatýkalo a popravovalo stejně jako za staného práva. Už rozumíte?
3: Ano, rozumím. To bylo tím, že výnosem z Berlína zůstávaly zvláštní soudy i nadále v platnosti.
2: Jaký byl k tomu důvod?
3: Kontingent zatčených a odsouzených osob se zdál Berlínu příliš nízký.
2: Proto se musel kontingent zvýšit.
3: Ano.
2: Jak měl být zvýšen počet zatčených?
3: Úspěšně provedenými akcemi policejního rázu.
2: Kdo k ním dal podnět?
3: Berlínská centrála.
2: Kdo je v našem městě rozpracoval?
3: Pouze soudní rada Wendler. Já byl jen výkonný orgán.
2: Svědectví zajištěného Ebersa mluví výmluvně o vaší iniciativě, Wallnerabe. Proto jste taky postoupil z kriminálního asistenta na komisaře gestapa.
3: Ale to pan soudní rada...
2: Skrývá se v americké zóně. I kdyby nám ho vydali, pochybujeme, že by bral vinu na sebe. Policejní akce byly zaměřené na civilní obyvatelstvo. V čem spočívaly?
3: Ve výběru osob.
2: Jak výběr probíhal?
3: Podle policejních přihlášek.
2: To se jen tak sáhlo do kartotéky?
3: Ano. Ano, výběr byl zcela náhodný.
2: Rodina Václava Macha se stala také obětí náhodného výběru?
3: Prosím?
2: Rodina Václava Macha se stala také obětí náhodného výběru?
3: Nejspíš ano.
2: Celá rodina?
3: Pan soudní rada zastával názor, že likvidace celé rodiny vzbudí náležitou pozornost a respekt.
0: Dovolte mi otázku, pane předsedo.
2: Prosím, pane obhájče. Kdo byl posledním popraveným ve městě?
3: Jakýsi starý muž, pokud si vzpomínám.
2: Antonín Beránek?
3: Na jméno se nepamatuji.
2: Z čeho byl obviněn?
3: Z neoprávněného držení zbraní.
2: A našli jste u něho zbraně?
3: Prohlídku jsme nedělali. Provedli jsme jen zatčení a předání likvidačnímu komandu.
2: Kdo rozhodl o zatčení?
3: Soudní rada Wendler.
2: Bylo to na základě udání?
3: Pokud vím, tak ne. Pan soudní rada se rozhodl sám.
4: Hubert Mach byl zproštěn viny.
1: Ano, pane redaktore, ale přesto jako by mě něco zůstalo.
4: Myslíte lidskou zlobu?
1: Ne, to ne. Ale takovou směsici soucitu a nedůvěry. S nikým se už nezblížil. Lidi se ho začali stranit. Chodil sám kolem řeky dlouhé hodiny. Najednou odešel na pořád. Odstěhoval se. Dohodli jsme se o neúčelnosti dalšího společného života. A já se později znovu vdala. Nejsem nešťastná, to ne.
4: A šťastná?
1: Hodně mě to všechno poznamenalo. Abych řekla pravdu, nikdy jsem se na Huberta doopravdy nezlobila, ale litovat ho, to také nešlo. Už dlouhá léta jsem o něm neslyšela.
4: Pan Mach teď žije osaměle. Čas od času se obrací na naše úřady, aby požádali o vydání válečného zločince Wendlera, evidovaného mezi válečnými zločinci na jednom z předních míst. Odpověď je pokaždé stejná.
1: Jistě, já vím. Odmítavá a zdvořila. Na Wendlera se už asi nikdo nedívá jako na zločince.
4: Patří mezi vážené občany města, kde tráví poslední léta svého požehnaného života.
1: Určitě se mu daří líp než jeho poslední oběti, Hubertu Machovi. To je strašné pomyšlení.
4: Odsoudil Huberta Macha ne k smrti, ale k pomalému umírání. Ne k tělesným útrapám, ale k morálnímu živoření. Dovedu si představit, jaká muka musel váš bývalý manžel od konce války až do dneška zkusit.
1: Měl jste pravdu, byla to Wendlerova rafinovaná hra na život a na smrt. A Hubert Mach v ní prohrál. A na tu hru těžce doplácí. Včera, dnes, až do konce života. Prohrál s poraženým.
4: Je to ponižující, když si vzpomenu, jak si ten hromadný vrah dnes žije v tom svém idylickém městečku, kde si nad Rýnem.
1: A kdyby dnes stál přede mnou, asi bych byla schopna zabít.
4: Plně vás chápu, paní Gabrielo. Víte, ale na hlavní otázku tu pořád chybí odpověď.
1: Na jakou otázku?
4: Proč? Proč Hubert Mach tu děsivou hru přijal? Měl čas jí skončit jinak, třeba že za cenu vlastního života.
1: A jestli ji hrál jen proto, aby zachránil můj život?
4: Já vím, je to těžké dnes soudit. Museli bychom se zeptat těch mrtvých, proč v takových hrách volili raději smrt.

0: Dobrý večer, pane soudní rado.
1: Dobrý večer, Henigu.
2: Dobrý večer, pane soudní rado.
1: Dobrý večer, paní Rozmérová. Dobrý večer. Jak se daří panu Choti?
2: O, děkuji za optání. Mnohem lépe.
1: To mne neobyčejně těší, paní Rozmérová. Mnoho pozdravů, prosím, mnoho pozdravů.
2: Ráda vyřídím, pane soudní rado.
3: Klaním se hluboce, pane soudní rado, na zdravotní procházce.
1: Oh, milý vikář, puši, co je nového?
3: Něco, prosím, je. Před několika dny mne zastavil starosta Lenz a mezi řečí povídal, abych vám vyřídil. No, zase se ozvali tamti, no.
1: Československé úřady.
3: No, ano. Hodně o vás stojí, pane soudní rado.
1: Já vím, vikáři, já vím. Ale abych byl upřímný, nehodlám se podívat do té jejich docela příjemné země.
3: No, ovšem, že ne, pane soudní rado. Jakýsi Hubert Mach se prý dovolává konečné spravedlnosti.
1: To zní skoro biblicky, vidíte, vikáři. Jenomže konečná spravedlnost je přece v rukách Boží.
3: Zajisté, pane soudní rado.
1: Ubohý, naivní Hubert Mach. Proč o tom pořád přemýšlí? Buši, lidská paměť je prapodivná. A když se to tak vezme, docela zbytečná, ne? Ne?

0: A můžeme si už jen domýšlet, jestli by si ještě nějak douzavřel příběh Huberta Macha a cynického nacisty Wendlera, kdyby byl skutečný. Drama Otakara Bruny a Zdeňka Zábranského, Hra soudního rady Wendlera, vzniklo počátkem 80. let. Dramaturgii měl Jiří Hubička, režii Jiří Horčička. V titulní roli jste slyšeli Jiřího Adamíru, v dalších pak Petra Kostku jako Huberta Macha, Janu Hlaváčovou jako jeho bývalou snoubenku Gabrielu Kovalovou, Petra Svojtku jako redaktora Kordu, Vilema Besera jako Oskara Valnrába, Jana Pohana jako zřícence Eberse, Josefa Patočku jako předsedu Lidového soudu, Františka Vicenu jako obhájce, Čestmíra Řandu jako vachmajstra Lízendála, Jiřího Mikotu jako Pavla Beránka, Jaroslava Cmírala jako vikáře Buše, Vladimíra Kršku jako Egerlinga a v rolích bezejmených Radislava Nikodéma, Janu Roubenkovou a Vladimíra Fischera. Radislav Nikodém měl také na starosti hudbu a společně s Jitkou Borkovcovou zvuk. Záznam a střih zajišťovala Hana Jírová, režii asistovala Kateřina Hrdinová. A ještě jednou, kdy hra vznikla, ať už jen kvůli tomu, jak o ní dnes přemýšlet, v jím rodném listu čteme rok 1981. Zhruba ze stejné doby je Goethovské komorní drama od německého autora Petera Haxe. Goethovské říkám proto, že Goethe se hra týká, ale on sám v ní nevystupuje. Za jeho přítomnosti o něm vypráví jeho dlouholetá milenka Charlotte Steinová. Formálně jde o rozhovor Charlotte s jejím manželem, ten ale reaguje na Charlottinu kajícnou zpověď pramálo a nakonec usne. Netřeba si dodávat, že její monolog je fiktivní a komediálně stylizovaný, jako by jej Peter Hax napsal přímo pro Ivu Janžurovou.
1: Ve skutečnosti Goethe ztroskotal ve všem, o co se snažil. Neuplatnil se v žádném povolání. Každý ví, že ho ctižádostí bylo stát se malířem a že toho nedosáhl, nakonec se zase vrátil ke spisovatelství. Nestal se tedy ničím. Spisovatel? Jaké pak je to povolání? U žen mu vlastně také žádné zvláštní štěstí nekvetlo. O tom, jak ubohá byla jeho vítězství, dokazuje tím, že se s nimi neustále holedbá. Vzpomínám na jeden jeho dopis ze Švýcar, v němž mi píše o všech svých triumfech. Jedno až dosud neskažené ovčácké děvčátko Bedřiška, jedna skotačivá rozvernice Lily a, jestli se mu dá věřit, Brankoniová kokota. Já bohužel neoplývám ani jednou z těchto ctností.
0: No a celý rozhovor v domě Steinových o nepřítomném panu Goethovi od Petra Hackerse vám nabídneme k poslechu přesně za týden v neděli 17. května opět od 15 hodin. Zhruba o generaci mladším současníkem Johanna Goethe byl hudební skladatel Jan Václav Hugo Voříšek, označovaný někdy za českého Beethovena. Jeho mimořádný hudební talent, oceněný mimochodem i samotným Beethovenem, bohužel nestačil vydat mnoho plodů. Voříšek se dožil pouhých 34 let a například symfonii stihl zkomponovat jen jedinou. Jde ale o dílo již velmi zralé. A my si teď symfonii D-dur od Jana Václava Huga Voříška poslechneme, a to už dopředu k zítřejšímu 235. výročí skladatelova narození. Hraje jeho Česká komorní filharmonie pod taktovkou Ondřeje Kukala.

0: Symfonii D-dur Jana Václava Huga Voříšska jsme si připomněli, že zítra uplyne 235 let od narození tohoto výrazného představitele české hudby přelomu klasicismu a romantismu. Jeho Českou komorní filharmonii řídil Ondřej Kukal. A za chviličku budeme dodatečně slavit předvčerejší setiny britského přírodovědce a dokumentaristy Davida Attenborougha, a to výběrem hudby z jeho filmů Ve Vltavské klapce.
1: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
4: Čeká nás Arras.
3: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
4: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
3: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Klapka.
6: Pokud jste milovníci přírodovědných dokumentů, tak jste tu dnes správně. A pokud ne, tak po dnešní klapce dost možná budete, minimálně kvůli hudbě. Ta je v dokumentech Sira Davida Attenborougha velmi často nenápadná, ale dramaturgicky zásadní složka. Nejde v ní jen o kopírování obrazu, ale bývá v ní ukryto paralelní vyprávění, které dotváří emoce i tempo celého díla. My si ji v následujících dvou klapkách společně s Attenboroughovými dokumentárními cykly představíme a možná budete překvapeni, jak plnohodnotně funguje i bez záběrů divoké přírody a vypravěčova hlasu. A kromě Attenboroughovy dokumentární tvorby se podíváme i na skladatele, kteří s ním během 5 dekád spolupracovali, takže sami uslyšíte, jak moc se hudba k fenoménu Attenborough vyvíjela od 80kových synťáků po mohutný symfonismus Hanse Zimmera. Klapkou vás, milí posluchači, provází Kristýna Šrámková. Sir David Attenborough patří k nejdéle působícím tvářím televizní dokumentaristiky. Jeho kariéra, spjatá především s BBC, začíná v 50. letech, v období, kdy se teprve formuje formát přírodopisného filmu pro televizi. Přelomová pak byla série BBC Zoo Quest, poprvé odvysílená v roce 1954, kterou sledovali miliony diváků na svých černobílých televizorech. Tato série naprosto změnila způsob, jakým se na divokou přírodu v televizi nahlíželo. Kombinace expedice v terénu a živého komentáře. Vidíme tu teprve 28letého Attenboroughova společně s pracovníky londýnské zoo, jak se vydávají do tropických zemí s cílem odchytit divoké zvíře do svého chovu, což byla v té době běžná praxe. Kromě přímého pátrání a následného odchytu zvířete se díly zabývají životem divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí a také zvyky místních obyvatel. Seriál byl ve své době tak populární, že odstartoval moderátorskou kariéru tehdy začínajícího Attenboroughova. Velká část úspěchu seriálu spočívala v tom, že byl natočen ranou formou narrativní vědy, tedy způsobem, který se zaměřuje na pochopení vědy skrz příběhy a vyprávění. Mimochodem v roce 2016 objevili v archivu BBC kotouče filmu z roku 54 a zjistili, že jsou natočené barevně, takže se celá série mohla odvysílat znovu v původních barvách. V 60. letech se Attenborough stává ředitelem programu BBC Two Television a podílí se na formování vzdělávacího a dokumentárního vysílání. V této době se rodí i základní idea, která bude celou jeho tvorbu provázet. Přírodní svět jako systematicky strukturovaný celek přístupný televiznímu vysílání. A tak nezaměnitelný Attenboroughův hlas promlouvá do obýváku diváků přírodopisných dokumentů už přes 70 let.
7: Walking catfish travels over land using bony fins and a sideways wriggle. But it's not the first fish to do that. One managed it some 350 million years ago, and that was a momentous move, because from that fish developed frogs and lizards, birds and mammals, and ultimately ourselves.

70. a 80. léta znamenají přechod k autorským cyklům. První z nich, který nastavil standard moderní přírodopisné série, jaký známe dnes, byl 13-dílný cyklus Life on Earth, život na Zemi z roku 1979, ze kterého jste právě slyšeli ukázku. Hudbu složil poměrně neznámý Edward Williams. Filmoví tvůrci vycházeli z tehdy aktuálních poznatků evoluční biologie a navázali úzkou spolupráci s vědci, což jim umožnilo přístup k výzkumu i novým objevům, například při studiu horských goril z Diane Fossey. Attenborough tu vystupuje jako průvodce příběhem, avšak už s minimálním pohybem před kamerou. Život na Zemi je dodnes považován za klasiku žánru a tady je jeho znělka.

Následující cykly v 80. letech The Living Planet, Živá planeta a The Trial of Life, Zázraky života, rozvíjejí encyklopedický model, ve kterém je příroda představená jako globální systém. V této etapě se ustaluje i výrazná hudební dramaturgie. V tomto případě hudbu složila britská skladatelka Elizabeth Parker, která pracovala v BBC Radiophonic Workshop, což byla průkopnická zvuková laboratoř BBC, založená v roce 1958 pro tvorbu inovativních zvukových efektů a elektronické hudby. Nejznámější je díky kultovní znělce k seriálu Doctor Who. My si teď pustíme úvodní znělku Živé planety.

12-dílný seriál Živá planeta z roku 1984 sklidil velký úspěch u diváků i odborníků. Attenborough svým absolutním nadšením pro věc obohacuje fascinující záběry přírody o další lidský rozměr, kterým seriál přibližuje i laickému divákovi. David Attenborough vyrůstal v akademickém prostředí univerzity v Leicesteru, kde jeho otec působil jako ředitel koleje. Už v dětství se projevoval jeho celoživotní zájem o přírodu, sbíral fosílie, kameny a přírodniny, přičemž jednu z jeho raných sbírek obdivovala i budoucí významná archeoložka Jacqueta Hawkes. Symbolickým momentem je i dar jantaru od jeho nevlastní židovské sestry s pravěkým organismem, který předznamenává jeho pozdější cit pro hlubokou paměť přírody. Vystudoval geologii a zoologii na Cambridge, krátce sloužil u námořnictva a poté začínal mimo obrazovku jako editor dětských naučných knih. Pokus dostat se k rozhlasu sice nevyšel, ale jeho odborné zázemí zaujalo producentku BBC, která ho přivedla do tehdy se rodící televize. My si teď pustíme ještě druhou ukázku z jeho cyklu pro BBC Živá planeta od Elizabeth Parker.

Se zázraky života v roce 1990 přichází první spolupráce s Georgem Fentonem, který byl dlouholetý spolupracovník BBC Natural History Unit. S Attenboroughem vytvořil spoustu cyklů, včetně těch nejznámějších. Modrá planeta 1, Planeta Země, Zmrzlá planeta, až do Divokých ostrovů v roce 2023. A tady je ukázka z první spolupráce zázraků života. Cyklus se zabývá především studiem chování živočichů v těch nejvýznamnějších životních situacích, jako je lov, námluvy, soužití. My si pustíme skladbu věnovanou migraci.

George Fenton složil hudbu k zatím asi 120 snímkům. Průlomová byla jeho práce pro film Gandhi z roku 1982, který napsal společně s Ravi Shankarem a získal za něj nominace na Oscara a cenu BAFTA. Následovaly úspěšné snímky Nebezpečné známosti, Můj oblíbený Nahromnice o den více a pak životopisný film o autorovi letopisu Narnie Krajina stínů, který mimochodem režíroval starší bratr Davida, herec a režisér Richard Attenborough. Fenton byl také 4x nominovaný na Oscara, třeba za film Král rybář. Po zázracích života v roce 1990 následoval v roce 1993 další cyklus pro sérii Život, nazvaný Life in Freezer, Život v mrazničce, tentokrát věnovaný Antarktidě. Šlo už o specializovanější výzkum a po něm následovaly v tomto duchu ještě Soukromý život rostlin a Ptačí svět. Vyprávění se tak posunulo od velkých geografií k mikrosvětu, aniž by ztrácelo kontinuitu. My teď skončíme s Georgem Fentonem a jeho hudbou z roku 1993 do roku 2001 k první řadě populárního cyklu Modrá planeta – historie oceánu. Modrá planeta byla první ze série Planeta a můžete slyšet, jak se za těch 8 let posunula Fentonova hudba.

Na přelomu tisíciletí se při natáčení dokumentů o přírodě výrazně mění technologická kvalita i možnosti natáčení, a to včetně letecké kamery. Modrá planeta z roku 2001 a následná zázračná planeta z roku 2006 představují zásadní zlom v obrazovém i zvukovém pojetí. Hudební složka se stává rovnocennou součástí dramaturgie, nikoli jen doprovodem. Přírodopisný film se už víc přibližuje k filmové produkci. 2/3 země pokrývají oceány a přesto zůstávají z velké části neprozkoumané. 8 epizod Modré planety sleduje různé podoby života pod hladinou, od hlubokomořských ekosystémů po pobřežní oblasti, a přináší záběry živočichů, které do té doby nebyly nikdy natočeny. Série získala ceny Emmy i BAFTA, mimo jiné za kameru a hudbu, jejímž autorem je George Fenton. A co o moři říká sám autor David Attenborough? Když jsem jako malý chlapec poprvé uviděl moře, považovalo se za rozlehlou divočinu, kterou je třeba skrotit a ovládnout ve prospěch lidstva. Nyní, když se blížím ke konci svého života, víme, že pravda je právě opačná. Na tomhle soundtracku už je hezky slyšet, jak Fentonova hudba kombinuje symfonickou tradici s moderní filmovou orchestrací. Často využívá lyrické melodie a promyšlenou instrumentaci, což přirozeně podtrhuje emocionální hloubku obrazu. Fentonovy filmové partitury jsou převedeny i do koncertní podoby, které uvádí světové orchestry. Jako další ukázku z Modré planety jsem vybrala Pochod rypoušů sloních.

A my se teď od Modré planety posouváme k dalšímu cyklu, stále ještě s hudbou George Fentona. Oficiální text distributora popisuje seriál Zázračná planeta takto. Země je planetou extrémů, od pólu k pólu. Tento seriál detailně zkoumá tato extrémní prostředí, od věčné temnoty antarktické zimy po nejvyšší stromy a nejhlubší jeskyně na Zemi, jejichž obyvatelé nikdy neuvidí denní světlo. Tento cyklus, který obsahuje často poprvé natočená místa na Zemi, vznikal 5 let, získal mnoha ocenění a byl v roce 2006 nejdražším přírodovědným dokumentárním seriálem, který kdy nechala BBC natočit. A tahle ukázka zní u venezuelských vodopádů Angel Falls.

Dalším seriálem ze série Planety byl v roce 2011 osmidílný dokumentární seriál stanic BBC a Discovery Zmrzlá planeta, který tvůrci natáčeli v nehostinném prostředí Arktidy a Antarktidy. George Fenton nahrál soundtrack z BBC Concert Orchestra a tohle je skladba doprovázející klouzající se tučňáky.

Zmrzlá planeta, cyklus dokončený v roce 2010, se soustředí na extrémní podmínky polárních oblastí a jejich obyvatele. Od ledních medvědů a arktických vlků na severu po tučňáky a albatrosy na jihu. Série je strukturovaná podle ročních období na pólech a vrcholí epizodou věnovanou vlivu člověka a dopady klimatické změny v této oblasti. Natáčení probíhalo i v dosud málo zachycených lokalitách, včetně aktivních sopek v Antarktidě nebo v ruské Arktidě. Významnou roli hraje letecká kamera, která umožnila natáčet z velké vzdálenosti bez rušení zvířat. Natáčelo se i dramatické tání kanadské řeky High River. Moment, který ukazuje proměnlivost a křehkost polárního prostředí. Skladatel těchto sérií George Fenton v rozhovorech často zdůrazňuje, že hudba musí dýchat s přírodou, nikoli ji překrývat, což se mu, myslím, dobře daří. Ve druhých sériích Modré, zmrzlé i zázračné planety pak George Fentona vystřídali Hans Zimmer, Joshua Klebe, Jacob Shee a další. Na proměnu hudby s těmito skladateli až do současnosti Attenboroughových filmů, a to i z produkce Netflixu, se podíváme v příštím dílu Vltavské klapky. Příjemný zbytek dne vám, milí posluchači, přeje Kristýna Šrámková a před poslední ukázkou ještě slova samotného Davida Attenborougha. Mám dojem, že příroda je největším zdrojem vzrušení, největším zdrojem vizuální krásy a největším zdrojem intelektuálního zájmu. Je největším zdrojem toho všeho, co v životě dělá život hodným prožití.

0: dnešní klapce zmapovala Kristýna Šrámková prostřednictvím hudebních ukázek přibližně první polovinu víc než 70-leté dokumentaristické kariéry Davida Attenborougha. A polovině druhé, stále trvající, se bude věnovat přesně za týden, to jest v neděli 17. května, opět mezi 16.30 a 17. Rád bych upozornil ještě na něco jiného, co také vysíláme k předvčerejšímu Attenboroughovu jubileu.
1: Světově proslulý britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista.
2: David Attenborough slaví neuvěřitelné sté narozeniny.
1: Poslechněte si premiérové čtené osudy z knihy Výpravy do divočiny.
2: Příběh samého začátku jeho kariéry.
1: Od 4. května vždy v 11.30 na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.
0: A jsme přesně v polovině celkem desetidílné série, budeme tedy v ní pokračovat ještě od zítřka až do pátku. A od přírodovědné dokumentaristiky teď k zachycování historie jedné pražské čtvrti. Premiéru jsme vysílali živě letos v únoru.
3: Vizitka. Snažím se zmapovat historii všech domů v katastru Nuslí. Nezapomínejme, že to nejsou jen Nusle, ale i Pankrác nebo části Vršovic a Michle, Vinohrad nebo Podolí, které byly v pozdějších letech administrativně k Nuslím připojeny. Celkem je to skoro 2000 domů. To jsou slova Rudolfa Píši, našeho dnešního hosta, historika a celoživotního obyvatele pražské čtvrti Nusle, který už několikátým rokem sestavuje velmi podrobnou kroniku této čtvrti. Jeho obory jsou skripofilie, notafilie, obecně sběratelství. Napsal několik publikací, například knihu s názvem 30 let platebních karet v Česku a na Slovensku. A je také členem stále komise místopisné rady hlavního města Prahy, která pojmenovává veřejná prostranství ve městě, tedy ulice, mosty a podobně. Kromě své profese, tisk cenných papírů a sběratelských bankovek, tedy obecně cenin, se věnuje historii, zejména průmyslu a podnikání a s ohledem na své bydliště vytvořil už zmíněný projekt Encyklopedie Nusle. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: To byl velmi velký výčet vašich činností a vašich aktivit. Každopádně teď se pojďme odpíchnout k Encyklopedii Nusle, i když možná ještě předtím je tady aktualita, tak jak jsem zmínil, že vy jste také členem stále komise místopisné rady hlavního města Prahy, která pojmenovává veřejné prostranství ve městě, ulice a mosty, kdy před několika dny už padlo definitivní rozhodnutí o novém pojmenování nového mostu mezi Podolím a Zlíchovem, který ponese název Dvorecký most. Tak by mě zajímalo, jestli jste také u toho byl.
4: Byl a my jsme to schvalovali už v dubnu loňského roku.
3: Ano.
4: Vybrali jsme ty dva názvy.
3: Ano.
4: A my jsme, místopisná komise je poradní orgán, tedy vlastně rozhoduje Rada hlavní města Prahy. My jsme své odborné stanovisko sdělili a nyní už je to jenom na té radě, co vlastně páni radní schválí.
3: Hmm. No nicméně doporučení je takové, hlasování obyvatel dopadlo ve prospěch Dvoreckého mostu. Hlasovalo údajně nějakých 7595 hlasujících a z nich 78% se vyjádřilo k vůli pojmenovat tento most jako most Dvorecký. Tak řekněte mi, jestli vás to překvapilo.
4: Nepřekvapilo, protože vlastně ty 4 roky, co se ten most staví, tak v podstatě se mu už pracovně Dvorecký začalo říkat, byť vlastně on s Dvorcemi nemá nic společného, vede vlastně z Podolí na Zlíchov nebo na Smíchov, ale zažil se prostě ten název Dvorecký, takže je logický, že se použije, byť samozřejmě mosty se zase nestaví v Praze tak často, v podstatě jednou za 50, za 100 let, takže vlastně je to takový diamant mezi názvy pražských vlastně veřejných prostranství a možná si zasloužil nějakou osobnost, ale vybrat nějakou vhodnou, to je to nejhorší, protože těch názorů je strašně moc, takže ten Dvorecký jako místopisný název je vlastně nejlogičtější a komise se vlastně i na tomto názvu původně shodla.
3: Proč se jmenuje Dvorecký most, když vlastně jste sám naznačil, že s Dvorcem jen moc nesouvisí?
4: Tak historicky část toho břehu někdy kolem jako 1850 byla dvojcemi. Takže vlastně jako logicky to nějakým způsobem navazuje, ale kdybyste se ptal na logiku všech 8000 názvů perských ulic, tak si myslím, že u řady z nich nezjistíte, proč vlastně se jmenují tak, jak se jmenují. Prostě dostal jméno Dvojecký a asi se nemá smysl s ním zabývat. Podobně asi jako Branický most, málo kdo ví, je, ale všichni ho znají jako Most inteligence. I když bychom přijali jakýkoliv název, tak ta veřejnost si stejně to jméno upraví podle sebe.
3: Ještě mi řekněte jednu věc k tomu veřejnému hlasování, tak jak proběhlo a zúčastnilo se ho tedy nějakých 7,5 tisíce lidí, tak k němu bylo i vybrány tedy názvy dva, ten vítězný a pak ještě Most Anežky České, byla druhá verze. Z jakých jste vybírali dalších možností a proč jste se rozhodli nakonec jenom pro tyhle ty dvě možnosti?
4: Tak nebylo více možností, samozřejmě při nějakém prvním projednávání vzniká desítky nápadů, samozřejmě se zvažovaly všechny možné varianty.
3: Například byla propíraná varianta Madeleine Albrightové?
4: Ano, ale ta nebyla vůbec reálná, protože rodina s tím nesouhlasila. Mm-hmm. Navíc Madeleine Albrightová má na Smíchově ulici, se kterou souhlasil a nemůže mít dva názvy. Byl samozřejmě návrh i třeba Most Karla Schwarzenberga a další návrhy. Nicméně Pirátská strana prosazuje hodně ženy, mm-hmm. Takže vlastně byl nápad tedy pomenovat to po nějaké významné české ženě. A když jsme probíjali ty možnosti nebo osoby, které se na ten most hodí, tak v podstatě ten most má logiku, je blízko Vyšehradu, nedaleko z Braslavy, což jsou vlastně starodávná česká místa, s tou Anežskou jsou spojena. Zároveň to je opravdu významná osobnost, která přesahuje nejenom svoji dobu. Konec konců každý Čech jí měl v peněžence na 50 koruně. Mm-hmm. I díky soutěži v televizi je na jméno Anežky České známo. Ale to nebyl ten hlavní důvod. Prostě byla to osobnost, která opravdu je celosvětového významu a zároveň třeba v západní Evropě je velmi časté, že mosty jsou pojmenované po svatých. Mm-hmm. Takže prostě při nějaké diskuzi z toho vlastně vzniklo, že pokud by to mělo být pojmenováno po ženě, a tak zní také usnesení, že byl přijat název Dvojecký, ale pokud by měl být pojmenován po nějaké osobnosti ženské, tak jsme vybrali Anežku Českou. Mm-hmm. Protože pro veřejnost, kdyby bylo nějaké větší hlasování, tak prostě výběr z 3, z 5, z 10 jmen, víte sám, že pak by to vedlo spíš cesta do pekel, než tak, aby se nějak rozhodlo. Takže tyhle ty dva názvy byly vybrány. My jsme samozřejmě počítali s tím, že logicky, když se tomu všude v médiích říká Dvojecký most, že asi vyhraje ten Dvojecký a také vyhrál. Ale je to nezávazné hlasování, stejně nakonec rozhoduje ta rada.
3: Vy jste se přikláněl k jaké variantě?
4: V podstatě obě ty varianty se mně líbily, ale ve finále jsem byl spíš pro ten Dvojecký most. Mm-hmm.
3: Říká náš dnešní host, který právě hovořil o pojmenování nového mostu, který bude na jaře již otevřen, historik a dlouholetý obyvatel pražské čtvrti Nusle Rudolf Píša, který také vybíral písně do dnešní vizitky a ta první právě zazní, a sice Hello Dolly v podání Laďky Kozderkové. Proč jste ji vybral?
4: Jednoduše je to šálek mého čaje.

0: Posloucháte vizitku, kterou vás dnes provází Ondřej Cihlář a mým dnešním hostem je historik a celoživotní obyvatel pražské čtvrti Nusle Rudolf Píša. A já o Nuslí hovořím proto, protože právě náš host je autorem velkého projektu Encyklopedie Nusle, který již několikátým rokem sestavuje a má se stát velmi podrobnou kronikou této pražské čtvrti. A mě by zajímalo, jak jste daleko a kde je možné vlastně tuto encyklopedii dohledat.
1: Tak samozřejmě vznikly webové stránky Encyklopedie Nusle nebo e-nusle.cz, ale zatím, já tomu říkám, je to jeden velký prázdný knihovní regál, protože berte to, že v katastru Nuslí bylo a je cirka 2000 domů. Já jich mám zmapováno po 4 letech práce zhruba 300. Takže je to práce ještě na dalších 10-15 let při dobré vůli. Ta kronika je vlastně sepsána opravdu tak strašně podrobně, že popisuju nejenom domy, kdo ho postavil, kdy ho postavil, kdo ho vlastnil, kdy ho vlastnil, ale sepisuju i seznam obyvatel. A ono sepsat vlastně lidi, kteří v tom domě za těch 100-150 let bydleli, to je opravdu hodně velký oříšek, protože samozřejmě ty podklady jsou, ale nejsou digitalizované, všechno se musí přepisovat ručně. Takže třeba v prvním svazku, který vyšel o Otakajově ulici, kde je 15 domů, zatím vlastně zpracováno pro veřejnost je 15 domů, tak tam bydlelo 12 000 obyvatel. Tak jenom si představte napsat ručně 12 000 jmen. To je jeden základ. Takže když vezmu celé Nusle, bude to zhruba 1,25 až 1,5 milionu obyvatel.
0: No, řekněte mi, jak dlouho to máte rozvrženo, abyste se dožil konce vlastně jako tohoto zpracování.
1: Ano, dokud budu dýchat, budu to dělat. Rozvrženo je to zhruba na těch 10-12 let, ale samozřejmě vím, že jak mi budou přibývat léta, tak samozřejmě ta činnost asi bude trošku pomalejší, takže možná i těch 15 let, ale věřím, že najdu nějaké spolupracovníky, kteří se toho potom třeba ujmou a budou pokračovat. Konec konců o tu slovník naučný taky nevzniknu za týden.
0: To chápu, nicméně pojďme zpátky tedy té vaší práci. Vy jste to naznačil, že jdete tedy po historii těch domů jednotlivých a jejich majitelů a pak také obyvatel. Na druhou stranu pojďme si ohraničit vůbec celou tu čtvrť, protože dnešní Nusle jsou přece jenom trochu jiné než ty, o které vy se zajímáte.
1: Naopak, bývalé Nusle jsou jiné než dnešní, nebo řekl jste to správně, ale v tom smyslu, že se řídím tím dnešním katastrem, takže původní Nusle, Pangeác byla samostatná obec, která se potom spojila do dvojměstí Nusle Pangeác, respektive spolkli je Nusle dohromady a byly přečíslovány pangeácké čísla domů na nuselské. Ale administrativně v průběhu dalších let byly připojeny třeba kus Vinohrad, kus Michle, třeba Jezerka do roku 28 byla v Michli, dneska je v Nuslích. Dole Vršovice od nádraží až směrem k Nuselské ulici a Rostislavově, tam je 98 domů, které

0: 51 získávali ty domy postupně zpět. Takže vlastně se tam navracel ten původní stav, který byl, řekněme, z roku, do roku 50, ne, do roku 60, než jim ty domy v podstatě stát sebral.
1: Ještě mi řekněte jednu důležitou věc. Každá čtvrť má nějaké svoje kulturní centrum, nějakou svoji zkrátka, nějaké své zásadní náměstí, nějaký svůj bod. Co je to pro Nusle?
0: No, Nusle tím, že jsou velmi rozmanité a řeknu roztahané, protože Pangrác je úplně jiná část než ty Nusle, ale jako nejlogičtější centrum, které vždycky v Nuslích bylo, bylo k bývalé Riegerovo náměstí, dneska náměstí Bratří Synků.
1: Mm-hmm. To je zajímavé, že na náměstí Bratří Synků stála dříve velmi rozsáhlá stavba. Jaká to byla vlastně, proč už tam nestojí?
0: Byl tam takzvaný Nuselský zámek. Byla to raně barokní stavba, postavená jako letní sídlo. Jan Josef Hrabě z Vedby si tam vybudoval sbírku obrazů. To byl nejvyšší půlkrabí království českého, nositel řádu Zlaté rovna. Ve své době ten zámek navštívila třeba i Marie Terezie. Mm-hmm. Ale vlastně bylo to takový, my říkáme zámek, ale on to byl takový lepší statek s nějakou administrativní budovou. No a vzhledem k tomu, že vlastně došlo potom na konci 19. století k parcelaci Nuslí, tak vlastně na těch prostorách byly navrženy nové ulice, náměstí. No a zámek, který musel by někdo opravovat, tak vlastně ho na začátku století vlastně strhli a místo něho je dneska náměstí. V podstatě v místě, kde je dneska Poeziomat, tak tam vlastně stála ta hlavní budova.
1: Jsou ještě nějaké zásadní stavby Nuslí a těch dneska připojených částí Prahy, které jsou tedy již v katastru Nuslí nově také takto označeny. Jsou tam nějaké stavby, které podobně jako Nuselský zámek již padly a je vám to líto?
0: Tak mě, vzhledem k tomu, že se věnuju tomu průmyslu, tak samozřejmě Nuselská mlékárna, Nuselský pivovar, to byl právě impuls, který vlastně vedl k tomu, že jsem to začal sepisovat, protože jsem viděl, jak se v podstatě kácí jeden dům za druhým, ne sice tak živelně, ale přece jenom jako postupně ty domy mizely, tak jsem říkal, no chtělo by to je podchytit. A těch domů zajímavých, ať myšleno po stránce architektonické, to máte na to knížku Umělecké památky Prahy, jsou zapsány v různých nehmotných dědictvích a tak dále, tak řada těch domů je zajímavá už třeba jenom tím svým příběhem. Já tím, že se věnuju tomu průmyslu, tak si spočítejte, že vlastně kromě těch činžovních domů tam byla řada továren, byla tam továrna na hodinková zrcadla, hodinková sklíčka, která se vyvážely do Švýcarska, byly tady továrna na knoflíky, mlékárna, továrna, největší rakouská továrna na slavněné klobouky, byla tady čokoládovna Rupa, Rudolf Pachl, než se odstěhoval do Modřan. Takže byla tady v malé dílně truhláře, vlastně vznikaly první letadla. Vznikaly tady, byla tady továrna na elektronické přístroje ETA. Byla tady textilní továrna. Prostě těch závodů, tady továrna na knoflíky, která úspěšně konkurovala Valdézovi ve Vršovicích. Takže ten průmysl tady byl, tím pádem samozřejmě tady byly ty obytné domy pro ty obyvatele. A co třeba tady chybí, vlastně Nusle nemají svůj vlastní kostel. Jediným kostelem, který je, pokud teda pominu, historický kostel svatého Pangráce na Pangráci, tak vlastně je bývalá školní, nebo ze školní kaple byl povýšen na kostel svatého Václava, to je u školy ve Svatoslavově ulici a Vladimírově, ale ten vlastně byl povýšen na kostel až v roce 1903. Do té doby vlastně Nusle patřily jaksi matejkou pod Michly, farnost Michle. Pak byly vlastně vyčleněny a to bylo 6 let poté, co byly povýšeny na město. Takže řekl bych těch staveb tady různých zajímavých, ty vily jsou tady samozřejmě zajímavé na Květnici. Máte tady obrovskou stavbu, která dělí, je to vlastně největší stavba v Nuslích, která dělí vlastně Pangrác a Nusle a to je Pangrácká věznice. Takže tam se to vlastně, tam se to dělí. Nevím, jestli třeba víte o tom, že v Nuslích 30 let byla nejvyšší stavba v Československu. Motokov. Mm-hmm. To je jediná budova, která je v ulici Na Strži, která je v katastrálně v Nuslích. Zbytek ulice je v Krči.
1: To je zajímavé.

0: Zajímavost, protože rozhlasoví fanoušci jistě vědí, že nejvyšší stavbou v Československu a nyní v České republice je vysílač Liblice, který...
1: Promiňte, já jsem chtěl říct obytná stavba.
0: Obytná stavba, v tomto případě jsme to trochu rozlišili. Nicméně náš dnešní host Rudolf Píša bude o Nuslí hovořit i nadále po další písni, kterou vybral. Tou současnou, která zazní, je Já hledám štěstí Evy Olmerové. Máte k tomu nějaký zásadní postřeh k této písni? Nebo opět, důvod vašeho výběru?
1: Eva Olmerová je podle mě jedna z nejlepších našich zpěvaček, je nedoceněná a myslím si, že prostě ta její produkce i v těch 60. 80. letech vybočovala.
0: To si myslí Rudolf Píša a pokud byste měli jakýkoliv dotaz nejenom k jeho práci o Nuslích, tak samozřejmě použijte náš dotazový e-mail visitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Ano, Janka Plotková to říká velmi přesně, posloucháte Vizitku dnes s Ondřejem Cihlářem a mým dnešním hostem Rudolfem Píšou, celoživotním obyvatelem pražské čtvrti Nusle, o které píše snad nejrozsáhlejší kroniku nějaké městské části, která právě vzniká na území hlavního města Prahy.
2: Vysloveně encyklopedii.
1: Dokonce encyklopedii. No, měli jsme tady teď telefonický hovor naší posluchačky, která nám připomněla, že v Nuslích je evangelický kostel. Trošku to zavánělo tím, že je to v rozporu s vaším tvrzením, že tam dlouhou dobu kostel nebyl.
2: Ano, tak on byl postavený až v roce 35 nebo 36. Samozřejmě tam Husův zbor, těch modliteben nebo těch církevních staveb je tam přece jenom trošku víc, asi 4 nebo 5, když to spočítáme dohromady. Ale já jsem samozřejmě myslel katolický kostel, který vlastně v Nuslích je, kromě toho pankráce, jenom ta školní kaple.
1: Tak, toto jsme vyjasnili a teď se pojďme dostat od budov, ulic a těch budov zaniklých, o kterých jsme se bavili v minulém vstupu, také k osobnostem, které samozřejmě tu čtvrť dělají, protože ty domy jsou v podstatě, když to zhrnu, pouhými schránkami pro to, aby v nich byl život. A ten nás zajímá především. Tak čím jsou Nusle, jako řekněme, typické a jaké typy osobností vlastně těch možná nejznámějších v nich bydleli? Tak pojďme vzpomenout na ty nejzajímavější.
2: Tak samozřejmě to je dlouhý seznam, ale k těm obyvatelům řeknu, že vlastně pokud tam dohromady žilo asi 1,25 milionu obyvatel, jak se ty lidé střídají, tak je to 1,25 milionu příběhů. Každý člověk má nějaký příběh, ať je to železničář, ať je to topič, nebo ať je to minister.
1: A nebo jste to třeba vy.
2: Nebo jsem to třeba já, ale to je atypická záležitost. Takže samozřejmě každá osobnost je svým způsobem zajímavá. Není to tak, že by tady žili jako na Montmartru víc umělci nebo něco, ale ta sestava těch lidí, kteří se tady promítli, je opravdu široká a zajímavá, takže namátkou. Žil tady třeba herec František Černý, říká vám to jméno něco?
1: No jistě, vynikající společník Voskovce a Vericha.
2: Ano, málo kdo si ho vybaví, ale když se vždycky řekne postava alchymista Scotta, tak si ho každý vybaví.
1: Ano, je to typ se svou tělesnou schránkou třeba, která je podobná, jako měl herec Líbíček, nebo v současné době Tomina Jeřábek, je to zkrátka takový ten prostorově výraznější herec.
2: Ano, ano. Přesně tak. A navíc on tu svoji prostorovost dovedl krásně, elegantně nosit. Jo. Ale žil tady samozřejmě třeba režisér Kahel Steklý, Vlasta a Kahel Kahovcovi, Jiří Schellinger, Hála, dirigent České filharmonie Zdeněk Anšerl, z herců třeba Martin Růžek, žila tady Ljuba Hermanová, byť krátce, ale žila, ředitel Národního divadla Bedřich Prokoš, dole v Údolí, pokud vím, tak žil Václav Neubarta, žila tady Jitka Smutná, dokonce k Nuslím má mít údajně, ještě jsem ho neprověřil, vztah i Vladimír Boudník, protože ten měl snad babičku. Takže těch osobností a samozřejmě z těch herců Tomáš Holý, malý herec, který bohužel tragicky zahynul, myslím, že v roce 90.
1: Na prahu dospělosti, ano.
2: Tak. V mé ulici, kde bydlím, tak třeba bydlí Rudolf Hrušínský. Bydlel tady Matuška. Opravdu řekl bych, i menší chvíli bydlel v Nuslích Martin Růžek. Prostě těch osobností je taková řada, že vlastně jenom je vymenovat, jsem určitě na spoustu z nich zapomněl, tak žili tady samozřejmě významní továrníci, třeba ten Rudolf Pachl, který založil čokoládovnu Rupa v Modřanech, dneska to je Orionka. Takže nebo Nestlé, to je teď, už abych ty značky nepopletl. Takže řekl bych, určitě tady bylo řada vědců, umělců.
1: Když už jste zmínil ty herce a divadelníky, tak řekněte mi, jaká byla v historii vůbec v Nuslích a v těch připojených částech, které vás zajímají. Jaká tam byla vlastně divadelní scéna? Protože víme, že je divadlo na Fidlovačce v Nuslích, přímo v tom údolí, proti tedy tomu pivovaru, který jste zmiňoval. Nevím, jestli divadlo na Jezerce ještě patří do vlastně katastru, který vás zajímá, ale jaké to bylo dříve v historii?
2: Tak Jezerka byla viniční usedlost, později vlastně takový statek, tam spíš se odehrávaly dokonce třeba zápasy boxu a podobně. Bylo to sice takový kulturní stánek, ale ne divadlo. Ale ano, Jezerka patří od roku 28 do Nuslí. Předtím byla katastrálně v Michli. V Nuslích spíš byly hodně divadelní spolky, které vlastně si pronajeli sál v Národním domě, což je dnešní budova České spořitelny na Nuselské ulici. Takže stále divadlo vlastně vzniklo až v tom roce 24-25 divadlo na Jezerce. Jinak vlastně tady žádné kulturní centrum v tomto smyslu nebylo.
1: A divadlo na Fidlovačce?
2: Promiňte.
1: Myslel
2: jsem divadlo na Fidlovačce. Ale řekl bych, ono to divadlo na Fidlovačce je zvláštní ještě něčím jiným, nebo ne teda přímo to divadlo, ale ta Fidlovačka sama o sobě. Tam se konaly vlastně pravidelně na jaře ševcovské slavnosti Fidlovačka, které vlastně potom byly literárně zpracovány do asi naší nejslavnější báje teda o ševcích, a kde zazněla samozřejmě poprvé píseň Kde domov můj, takže můžeme říci, že vlastně díky Nuselské slavnosti vznikla i naše národní hymna. Mm-hmm. Mimo jiné vlastně na Jezerce, tam je prapočátek vlastně veškerých našich státotvorných dějin, protože tam původně sídl knížecí stolec, kde se scházeli staršinové a volili svého vladyku. Mimo jiné z Jezerky vedlo dřevěné, později kamenné potrubí až na Vyšehrad. Takže by asi neměli úplně zdroj vody, kdyby nebyla Jezerka. Takže ty Nusle jsou vlastně z prapočátky dějin, dokonce existuje údajně jakási teorie, že píseň Kde domov můj, jaksi šumějící bohy a skaliska, jsou vlastně Nuselské údolí. Já tomu teda úplně nevěřím, ale zní to hezky.
1: Řekněte mi, kde jsou tam ta skaliska?
2: No, to je myšleno, jakoby ta, řekněme, hradby, které jsou k
1: Vyšehradu.
2: Ne k Vyšehradu, na druhou stranu, k Novému městu. Aha. Vlastně tam je to trošku postaveno na skále a jsou tam teda ty hradby. Mm-hmm. Takže vlastně, no je to samozřejmě literárně stvárněné, bo ti časy není úplně nejtypičtější českou řekou. Na druhou stranu vím, že někdy v průběhu 19. století si tady byla taková stávka vlastně tovarišů, protože odmítali, aby dostávali lososa víc než 3x v týdnu. Protože jaksi byla to běžná ryba, která tady v Botiči byla, a oni prostě odmítali od svých mistrů to mít víc než 3x v týdnu, aby to dostávali 5x, 6x týdně lososa. Zní to dneska zajímavě, že jo?
1: Je to dneska zajímavé, skutečně poměry se změnily. Řekněte mi ještě asi nejzáhadnější záležitost, která se týká Nuslí, a sice odkud mají svůj název?
2: No, zní to zvláštně, ale vlastně je to překladem, by to bylo neosvícené údolí, protože původně to bylo Nosly, Neosly, Neosvy. A z toho vznikly Nosly, Nosle, Nusle.
1: Čili to vychází z toho, že to bylo údolí, které bylo část dne ve stínu.
2: Tak, zároveň mnozí znají vlastně jiný název pro Nuselské údolí jako Jamrtál. A to je vlastně jako smutné údolí nebo slzavé údolí, nebo prostě se to dá přeložit tímhletím směrem. Takže ono to z toho vychází, že to tady nebylo úplně pěkné, útulné, že se moc to slunce nezasvítilo právě to údolí, takže ale samozřejmě ty výklady těch slov, to je spíš asi na jazykospisce, ale v tomto smyslu z toho ty Nusle vznikly. Je pravda, že je to takové někdy neuchopitelné slovo.
1: Je to tak, posměšně se nuslím říká hnusle, nevím, jestli jste o tom slyšel.
2: Ne, tak to slyším poprvé.
1: Ale samozřejmě tím bych nerad urazil jakkoliv obyvatele Nuslí této čtvrti, která samozřejmě má své kouzlo a také byla překlenuta Nuselským mostem, což je také zajímavá stavba, k které se určitě dostaneme, protože tam měla celou řadu návrhů už od první republiky, kdy se o této stavbě přemýšlelo. Teď se pojďme pustit další písni, kterou jste vybral, a sice Rudolf Hrušínský nám zaspívá píseň Šel jsem světem. Proč právě on?
2: No, protože je to Nuselák. Teda sice se v Nuslích nenarodil, ale valnou většinu života tam žil. Z okolností tedy v domě proti mému, takže jsme byli s rodinou, jsme leta sousedi a vídáme se samozřejmě pravidelně. Takže z toho důvodu jsem ho zvolil jako... A navíc i to poselství té písně si myslím, že je zajímavé.
1: Píseň právě zazní a vy, pokud máte jakýkoliv dotaz, tak jej pište na e-mail vizitka@rozhlas.cz.
0: Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb, někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl,

0: Šel jsem světem
1: podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění, přišlo stát.

jindy bán, hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Jasně.
1: My se dostáváme zpátky k rozhovoru s naším dnešním hostem Rudolfem Píšou, historikem a celoživotním obyvatelem pražské čtvrti Nusle, o které právě teď píše encyklopedii. A vy jste mi řekl, že samozřejmě, co vás nejvíc trápí, je nedostatek dobových fotografií. Jakým způsobem je vybíráte a můžeme právě také využít vaší přítomnosti zde v rozhlase, že bychom mohli vyhlásit případně váš zájem o takové materiály?
0: Snažím se o tom mluvit, kde se dá, protože samozřejmě jedna fotografie vydá vždycky za 1000 slov. Je pravda, že mě nepomohou fotografie z oslav Vánoc, narozenin a podobně, které jsou v obýváku, protože nepoznáte, jestli to je v Nuslích nebo v Ostravě. Ale fotografie, že jsou náhodně vyfocení lidi na ulici, před autem, před domem a mimo děk je zachycena ulice, tak takovéhle snímky jsou velmi cenné. Jenom to znamená, aby lidé, kteří někdy v Nuslích bydleli nebo mají doma nějaké fotoalbum po svých příbuzných a nevyhodili to, tak, aby to trošku prošťovali a řekli, jo, tohle to je z Nuslí, to je před naším domem nebo něco takového a tu fotku poslali.
1: Kam ji mají poslat?
0: Na stránkách encyklopedie Nusle je web, kam, teda mail, kam mohou vlastně posílat. Samozřejmě ideálně v co největším rozlišení, aby jsme to mohli použít pro encyklopedii, ale samozřejmě současně i souhlas s tím, že ji můžeme publikovat, protože aby jsme nenarazili potom na autorská práva, s tím jsou velké problémy. Ale jakákoliv fotografie, náhodná nebo pohlednice, cokoliv, ale ono stačí třeba u těch živností, razítko, hlavičkový papír, prostě jakýsi obrazový záznam, protože do té knihy to bude nesmírně obohacující.
1: Rozumím, takže tato výzva již tedy padla. Jsem rád, že jste ji zmínil, ale pojďme se vrátit zpátky k mému návrhu tématu Nuselského mostu, což je architektonicky zajímavá stavba, technicky zajímavá stavba, tam mimo jiné také proto, že tím tubusem projíždí také metro. Nicméně ty návrhy a možnosti, jak mohl ten Nuselský most vypadat, už jsou letité. Tak řekněte mi, od jaké doby vlastně ten nápad překlenout Nuselské území byl v Praze a jakým způsobem ten most ovlivnil, jestli vůbec ovlivnil vlastně život v Nuslích?
0: Obávám se, že ovlivnil. Ty návrhy vznikaly v podstatě někdy na začátku 20. století, spíš to byly nějaké ideje, potom ve 20. letech byla i nějaká soutěž, že vím, že byl dokonce návrh, že vlastně místo pilířů by byly činžovní domy, které by vlastně vydělali na stavbu toho mostu, že by tam byly byty a vlastně ty sloupy by byly obestavěny byty, což byl to docela zajímavý nápad. Nuselský most vlastně ovlivnil ty Nusle tím, že ta stavba je pro ty subtilní Nusle dole prostě z mého pohledu devastující, protože vlastně rozdělila ty Nusle na nějaké dvě části. Pod tím mostem je v podstatě mrtvo, nehledě teda na období, kdy se z toho mostu skákalo a mrtvo tam skutečně bylo.
1: Takže dokonce je tam lampa, která svítí vzhůru sochaře Krištofa Kintery, který se stal vlastně tato lampa takovým neoficiálním pomníkem všech těchto vlastně tragických osudů.
0: Naštěstí už se tedy jaksi tyhle ty události nedějí, a zároveň ten most naštěstí už nenese jméno masového vraha, ale přesto v podstatě si myslím, že byť je technicky ta stavba nesmírně zajímavá, tak po té optické stránce si myslím, že těm Nuslím uškodila.
1: Došlo tam k nějaké demolici domů pod ním v době stavby?
0: Určitě tam zmizelo nejméně kolem 15-20 domů.
1: Teď je tam tedy mimo jiné benzínová pumpa také pod tímto mostem. Nicméně došly nám některé dotazy a podoteky našich posluchačů. Je tady jeden posluchač René Balince ptá, dobrý den, bydlel jsem v Nuslích v letech kolem roku 85 u zastávky tramvaje číslo 18 a často jsem viděl na zastávce Borise Hübnera nebo Michala Penka. Jsou oba prosím Nuseláci?
0: Víte, že to o nich nevím, ale čím jsou ty osoby mladší, tím narážíme na problém s GDPR. Ale pokud se někde v nějakých záznamech objeví, tak samozřejmě je to možné. Koneckonců mohli jezdit z České televize, že jo? Nebo tehdy československé.
1: Pak tady máme další zajímavý dotaz. Dobrý den, děkuji za zajímavý rozhovor a skvěle vybranou hudbu. Když už jste zmínil dříve motokov, za jak dlouho se bude bourat? Bude to také tak strašné, jako například s budovou Transgasu? PS výstavbu motokovu v centrálním Jeřábem jsem osobně každý den sledoval přes vodu ze Smíchova. Zdraví posluchač Milan.
0: Vidíte, kdyby posluchač Milan měl fotografii s Jeřábem, tak by to bylo úžasné. Možná, že taková fotografie skutečně někde bude dochována v archívu. Nicméně si nemyslím, že budova motokovu, či jakákoliv jiná výšková budova na Pankráci se bude bourat, protože svoji životnost ještě má. Po architektonické stránce v podstatě nikomu nevadí. Ty mrakodrapy na tom Pankráci už jsou celkem jaksi zažité, takže si myslím, že v podstatě pokud ty domy nespadnou chátráním sami, a myslím si, že současní majitelé je budou hodně udržovat i kvůli ceně těch nemovitostí, tak si myslím, že k té demolici nikdy nedojde. Ale nikdy neříkej nikdy. No.
1: Uvidíme, to je prognóza našeho dnešního hosta, historika Rudolfa Píši. Máme před sebou další píseň, Jako kotě si přijíst, Jiřího Grossmana. I on byl nuselák?
0: Ne, opět netuším, přiznám se, těch lidí bylo hodně, ale myslím, že neměl s nuslemi nic společného. Nicméně ta píseň je krásná.

0: S historikem Rudolfem Píšou se bavíme zejména o nuslích, i když samozřejmě vaše pozornost míří k celé řadě dalších sběratelských činností, například k cenným papírům, k platebním kartám, ale samozřejmě také k mincím, ke známkám a tak dále.
1: Mincím ne, kofne, jenom papír.
0: Jenom papír, takže pozor, nejsou to mince po mince, ale jsou to tedy bankovky. Dobře, nicméně pojďme se vrátit ještě naposledy k nuslím, a sice jaké vlastně profese vy jste zjistil a nejzajímavější další osobnosti tam žili, protože z toho může vzniknout vlastně docela zajímavý sociologický obrázek, vlastně jestli ta čtvrť byla tak pestrá, že byla vlastně samostatná a soběstačná, což předpokládám, že jistě byla.
1: To určitě ano. Tak začněme od živnostníků. V letech 1881 až 1926 bylo v nuslích přes 4,5 tisíce živnostníků. Samozřejmě zcela soběžná byli tady pekaři, cukráři, byli tady modistky, kloboučníci, to je velký rozdíl, jenom pozor na to. Byli tady samozřejmě obchodníci, obuvníci, prostě veškeré profese, které byly potřeba výroba nábytku. Prostě to, co ty lidé potřebovali, tak vlastně tady měli. Protože co se týče toho složení těch obyvatel, tak poměrně hodně tady bylo železničářů, protože nádraží Vršovice bylo blízko, trať také, takže v podstatě tady bydleli konduktéři, tedy průvodčí vlaku, bydleli tady samozřejmě montéři, topiči a tak dále, ale samozřejmě to se týkalo i tramvaje, to zná prostě zřízenci elektrických podniků, ale ten výčet těch osob nebo těch povolání je opravdu velice pestrojodý, takže když vezmu jenom statistický průměr z té Otakárovy ulice, tak tady žili 4 bankovní úředníci, 5 berních úředníků, 25 brusičů, skla, 47 obchodních cestujících, 42 cukrářů, 12 čalovníků, 141 číšníků a 205 číšnic, 530 dělníků, žilo tady samozřejmě třeba 220 služek, protože služky byly poměrně běžné i v, jaksi v takových středostavovských domácnostech. Rozdíl mezi služkou, služebnou, sluhou, byly tady 11 lékařů, malíři písma, no zkrátka těch profesí je opravdu celá řada a ta pestrost je v podstatě v tom smyslu poměrně zajímavá.
0: Řekněte mi, jaké byly nejslavnější hospody nuselské, protože to byly taky středobody života společenského.
1: Ano, tak hospod tady bylo opravdu několik set, respektive i náleven, výčepů. To si nemůžeme představit tak jako dneska, že máte poměrně velký sál. Většinou to byla malá místnost, kde v podstatě za pultem někdo nalíval do sklenic a ty lidé tam spíš stáli, nebo tam byly jeden, dva stoly. Ale bylo jich tady opravdu hodně.
0: Jaké byly ty nejslavnější?
1: Nejslavnější asi u Banzetů. Samozřejmě ze Švejka známe vinárnu Sarajevo, ale přiznám se, že se mi nepodařilo zatím najít, protože živnostenský rejstřík, my jsme patřili pod okres Vinohrady, Nusle, teda po stránce živnostenské, a bohužel kniha živností hostinských se nedochovala. Takže vlastně není možné identifikovat to, kde přesně jaksi podle jakých adres byly, takže na to jsou samozřejmě adresáře staré, dobové noviny, inzeráty a tak dále, ale ne všechny ty lokály se podařilo identifikovat.
0: No zatím. A co Nuselská galerka? Jaké jsou nejslavnější osobnosti tam v tomto na pomezí zákona se vyskytujících osob?
1: No, tak samozřejmě i takové osoby tady žily, jako samozřejmě kdekoliv jinde, od zlodějů. Byla tady taková slavná postava, která žila sice spíš v Michli, ale samozřejmě pohybovala se i v Nuslích, která měla za sebou asi 62 trestů. Žil tady například krátkou dobu v podnájmu František Lukšík, což byl vrah, který byl v roce 1930 popraven pro vraždu. Mimo jiné za první republiky bylo popraveno, tuším, že asi 12-14 lidí, ono se moc nepopravovalo. Takže to byla výjimka. Byl, jaksi udělal úkladnou vraždu na úřednici Gubájerové v Dřevařské ohradě, kde jí sebral 5000 korun. To byly tehdy poměrně velké peníze. Takže za to byl popravený. A když to řeknu, tak v té ulici vlastně bydlel na jedné straně domů a na protější straně bydlel později třeba minister zahraničí doktor Josef Želeněc.
0: Takže se ale v čase nestřetli.
1: Samozřejmě v čase se nestřetli, ale v té statistice samozřejmě se tam objevují. Takže byly tady takové případy, že tady v Lázních v domě 287 v Otakajově ulici, dneska tam je hotel, tak tam byly veřejné lázně a samozřejmě tam byl i, řekněme-li to slušně, veřejný dům. Mm-hmm. A tam třeba žil, přestože tam nebyl policejně přihlášen, tak byl novinový článek, který o to zmiňoval, že tam bydlel, jeden propagátor homosexuality, tedy jaksi, aby nebyla trestná, takhle to myslím.
0: V jaké době to bylo?
1: To bylo ve 30. letech, on potom spáchal sebevraždu, protože to samozřejmě na něj bylo hodně. Mm-hmm. Ale určitě těch jaksi drobných zločinů znám ze záznamů třeba policejní stanice, že zatkli v Otakajově ulici člověka, který běhal nahý po ulici a odvedli ho teda do Blázince, do Bohnic. Hmm. Takže těch případů, nebo samozřejmě krádeže v továrnách, kdy stříleli policisté, nedopadli pachatele a ten ukradl třeba zboží za 2000 korun a tak dále, ukradli se raglány v obchodě s oděvy. Myslím si, že tak jako je
0: život
1: to průřez,
0: byl vždy pestrý.
1: Tak, stejně jako v celé ostatní Praze. Hmm.
0: Vy jste zmínil, že k té budově těch lázní byla připojena instituce veřejného domu. Bylo jich v Nuslích více?
1: Oficiálně jsem zatím na žádný další nenarazil, ale předpokládám, že z hlediska počtu a potřeb určitě někde další ještě budou. Ale říkám, mám zmapováno asi 300 domů z těch 2000, takže ještě mě určitě nějaké objevy čekají. Mm.
0: No, vy jste zmínil, že kromě této encyklopedie, která se týká spíše tedy, řekněme, toho technického zajištění historie výstavby, jejíž největší boom tedy v Nuslích byl zhruba v jakých letech?
1: Tak zhruba 1890 až 1915, 1920, ale to souviselo s růstem vlastně počtu obyvatel. Berte to, že někdy v roce 1840 v Nuslích žilo asi 200 lidí, mm-hmm, a o 50 let později jich tady žilo 16 tisíc. Mm. Takže to bylo opravdu jedno z nejvíce rozrůstajících se měst, proto i císař František Josef I. udělil Nuslím vlastně městské právo a městský znak. Mm.
0: Kdy se připojili Nusle k Velké Praze?
1: Až samozřejmě, když vznikla Velká Praha 1922. Hmm.
0: No, ale chtěl jsem říct i to, že vy kromě tedy této encyklopedie chystáte také ještě knihu příběhů právě nuselských.
1: Ano, protože samozřejmě to, co já v této první fázi dělám, je encyklopedie, to zná kdo, kdy, dá prostě data, údaje, tabulky. Ale samozřejmě tam do toho nezahrnu ty příběhy těch lidí, nebo jenom okrajově. Takže současně s tím připravuju vlastně jakoby populárně naučnou knížku Příběhy Nuslí, nebo z Nuslí, to je otázka, jak to bude vypadat. A tam právě by mohly být i zajímavé příběhy těch lidí, od odbojářů přes prostě nevybuchlou pumu na ulici. A no prostě všechny zajímavé příběhy, které nějakým způsobem vybočují z toho běžného denního života.
0: Což chystá náš dnešní host, historik a celoživotní obyvatel pražské čtvrti Nusle Rudolf Píša, který už se s námi musí rozloučit, a učiníme tak prostřednictvím písně Edith Piaf, Ničeho nelituji, proč?
1: No opět je to píseň, která je mému srdci blízká a myslím si, že ten text, přeložíte-li si ho do češtiny, tak si myslím, že je i jaksi takový motem do života.
0: Moc vám děkuji za vaši návštěvu. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: Laďku Kozderkovou, Evu Olmerovou, zpívajícího Rudolfa Hrušínského, Jiřího Grossmana a nakonec Edith Piaf si vybral letos 17. února do své vizitky historik pražských nuslí Rudolf Píša. A čí vizitku budeme vysílat opět živě zítra dopoledne? V naší podvečerní četbě na pokračování aktuálně běží román Harper Leeové Jako zabít ptáčka. A interpretkou je tu herečka Beata Kaňoková. A tak se jí zítra dopoledne zeptáme, jak se na tento svůj úkol připravovala a určitě má moderátorka Karolina Koubová připravenou celou řadu dalších otázek pro Beatu Kaňokovou na zítřejší čas mezi 10. a 11. dopolední. No a herečku samotnou uslyšíme po 13. už za půl hodiny. Hned po jazzovém podvečeru se Štěpánkou Balcarovou. Ten na řadě teď.
1: Socher slaví 100 let.
2: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Jazzový podvečer.
6: Milí posluchači, vítám vás u dnešního jazzového podvečera, pro který jsem pro vás připravila opravdový hudební bombónek. Na zamluvení institutu Adama Mickiewicze vznikl v rámci polského roku romantismu v roce 2022 naprosto originální obrovský projekt, ve kterém se mísí umění na mnoha rovinách. Nejslavnější dílo polského romantického autora Adama Mickiewicze, Balady a romance, získalo zcela novou tvář. V Polsku jsou balady a romance stejně tak známé jako u nás Erbenova kytice. Jeho balady pro tento projekt převyprávěl polský současný rockový umělec Jacek Budyň Šimkiewicz. A tak posloucháme současnou polštinu a tragické příběhy z dob minulých, zasazené do dnešního moderního světa.

być kimś. No być kimś. Nie siedzieć tu na blokach.

Poslechli jsme si skladbu Pierre Vjosnek, tedy Petr Klíč, ve volném převyprávění Jacka Budyňa Šimkijeviče. Hlavního vokálního partu se ujal populární rokový zpěvák Tomáš Organek. O kompozici a orchestraci se postaral hranice bourající klavírista a skladatel Nikola Kovodějčik. Vedle jazzového 17členného orchestru ve zcela specifickém obsazení s lesním rohem, basklarinetem, flétnou, trubkou, saxofonem, basovým trombonem a hlavně dvěma kytarami a etnickými hangpeny se nám v každé skladbě představí jiný zpěvák. A to většinou z oblasti populární a rockové polské scény. Asi jako kdyby u nás podobný projekt naspívala Lucie Bílá, Eva Farná nebo David Koller.

0: Zawsze dla ojczyzny, nigdy dla ciebie. Ty chuju złamany, mam inne plany.
1: Druhou ukázkou byla balada Renkavička v podání zpěvačky Agy Kjepuševské a já připomínám, že dnes posloucháme ukázky z velmi podivuhodného a obdivuhodného alba Budyň o smaku Mickiewicza, kde dílo romantického polského autora Adama Mickiewicze dostává naprosto nový aktuální rozměr. I obal alba poukazuje na kontrast mezi minulostí a současností. Představte si obrázek, kde mladý muž s mladou ženou, oblečení napůl v kroji a napůl v dnešní módě s bílými teniskami, stojí na okraji pole nejspíš s pšenicí a oba sklápějí zrak ke svým mobilním telefonům. Jistý baladický osud se bohužel otiskl i do současného projektu, neboť autor textu Jacek Budyň Šimkiewicz zemřel náhle na selhání srdce.

umírají. Milí posluchači, užijte si dnešní poslední ukázku, ve které se vám představí specifická Natalia Grošiak. A já se s vámi tímto loučím a od mikrofonu z Českého rozhlasu vám přeji pěkný nedělní podvečer. Štěpánka Balcerová,

0: V repríze svého jazzového podvečera z května loňského roku nám Štěpánka Balcarová představila unikátní spojení balad a romancí polského romantika Adama Mickiewicze s jazzem. Autorem moderních parafrází Mickiewiczových textů je bohužel už nežijící Jacek Šimkiewicz. Hudbu složil a orchestr sestavený speciálně pro tento projekt řídil Nikola Kolodziejczyk. A jako zpěvačku jsme v poslední ukázce slyšeli Natálii Grosi. Jak projekt z roku 2002 a stejně tak o 3 roky mladší. Album, které ji zachycuje, se jmenuje Budyň o smaku Mickiewicza. A za chvilku znovu do pravlasti jazzu, ale ne za jazzem.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
2: Četba na pokračování.
0: Román Harper Leeové Jako zabít ptáčka bývá uváděn mezi nejvydávanějšími knihami všech dob. Od svého prvního vydání v roce 1960 vychází nepřetržitě a dosáhl už nejméně 40 milionů výtisků. Objevuje se také na předních místech v různých anketách o nejlepší či nejdůležitější literární díla vůbec. Často se také uvádí, že hned v roce 1961 za něj autorka dostala Pulitzerovu cenu. Mimochodem ve výši dnes úsměvných $500. Zajímavé je, že porotci tehdy nijak nevyzdvihli antirasistický rozměr díla, ocenili vlastně pouze autorčin svěží styl, který se vyhýbá sentimentu a přesto vede k silné emocionální působivosti příběhu. Až když v roce 2007 získává Harper Leeová nejvyšší americké civilní vyznamenání, prezidentskou medaili svobody, dočítáme se v Lauda, že v kritickém okamžiku amerických dějin pomohla krásná kniha Jako zabít ptáčka zaměřit pozornost národa na bouřlivý boj za rovnost. A nám teď z románu bude už po 13. premiérově číst Beata Kaňoková.

Dill nám odjel 1. září a pevně nás ujišťoval, že se vrátí ihned, jakmile skončí škola. Doma prý už asi pochopili, že jezdí rád na prázdniny do Mejkombu. Slečna Ráchel nás vzala sebou taxíkem až na Mejkombské nádraží a Dill mával z okna vlaku, až nám sešel z očí. Ale z mysli nesešel. Stýskalo se mi po něm. Poslední 2 dny jeho pobytu u nás ho Jem učil plavat. Vzpomněla jsem si, co mi Dill vyprávěl. Byli s Jemem právě na silnici od Bakerovy tůně, když spatřili, že proti ním přijíždí Etikus. Tvářil se, jako by je neviděl, a tak na něho začali mávat. Etikus nakonec přibrzdil. Když doběhli k autu, řekl: raději si někoho stopněte, já hned tak zpátky domů nepojedu. Na zadním sedadle seděla Kalpurnie. Jem se napřed vzpouzel, pak žadonil, až se Etikus obměkčil. Tak dobrá, můžete jet s námi, ale zůstanete v autě. Po cestě jim pověděl, co se stalo. Etikus pak zaparkoval vůz před domem Robinsonů a vystoupil. Kalpurnie prošla za ním přední brankou. Když se objevila paní Robinsonová, klusal jí v patách jeden její syn. Helena prý řekla: brý večer, pane Finch, neposadíte se? Ale víc už neřekla. Etikus také ne. Čipero, vyprávěl Dill. Ona ti ani nehlesla a skácela se na zem. Kalpurnie s Etikem prý Helenu zvedli na nohy a napůl ji odnesli, napůl odvedli do stavení. Dlouho se zdrželi uvnitř a Etikus vyšel ven sám. Na zpáteční cestě kolem skládky na ně od juvelů něco pokřikovali, ale Dill nepochytil, co to bylo. Asi po 2 dny poutala zpráva o Tomově smrti pozornost Mejkombu. Pro místní byla Tomova smrt typická. Pro negra je typické sebrat se a prásknout do bot. Je typické pro způsob myšlení takového negra, že nemá žádný plán, že nepomyslí na budoucnost, že se jen dá slepě na útěk při první příležitosti, která se naskytne. Přitom ta ironie. Etikus by ho z toho byl asi zadarmo vysekal, ale čekat? Kde pak? Však je znáte, jací jsou. Ten negr v nich se nezapře.

Ještě pár podrobností, které umožnili posluchači, aby oplátkou opakoval svou vlastní verzi, a pak už nebylo o čem hovořit až do příštího čtvrtka, kdy vyšel mejkomský hlasatel. V černošských zprávách byl krátký nekrolog, ale byl tam také úvodník. Pan B.B. Underwood čtil oheň a síru a pramálo se staral, jestli někdo odvolá inzerci a předplatné. Podle jeho názoru bylo jednoduše hříchem zabíjet mrzáky, ať stojí, sedí či prchají, a přirovnával Tomovu smrt k nesmyslnému zabíjení zpěvného ptactva lovci a dětmi. Jak to vlastně je, uvažovala jsem, když jsem četla úvodník pana Underwooda. Až do dne Tomovy smrti bylo s ním nakládáno dle ustanovení zákona. Byl veřejně souzen a odsouzen 12 řádnými a spravedlivými muži. Můj otec za něho po celou dobu bojoval. Pak jsem si ujasnila smysl slov pana Underwooda. Etikus použil všech prostředků, které jsou dány svobodným lidem, aby Toma Robinsona zachránil. Ale u tajných soudů lidských srdcí nemohl etikus svou připrokázat. Tom byl mrtev ve chvíli, kdy Mayela Juvelová otevřela ústa a vykřikla. Při jménu Juvel se mi dělalo zle. Mejkomp nepromeškal ani chvilku, aby se dověděl od pana Juvla, co soudí o Tomově skonu, a vzkázal jeho názory po osvědčené doručovatelce všech klepů, slečně Štěpánce Crawfordové. Slečna Štěpánka vyprávěla teď Alexandře v Jemově přítomnosti, že pan Juvl prohlásil, že jeden to má odbyto a ještě asi dva, že půjdou za ním. Jem řekl, ať se nebojím. Pan Juvl se prý hlavně vytahuje a skutek utek. Jem mi také řekl, že jestli o tom etikovi špitnu, jestli mu dám nějak najevo, že o tom vím, do smrti prý se mnou nepromluví.

Začala zase škola a s ní i naše denní cesty kolem Redleyových. Jem byl v 7. třídě a chodil na střední školu, která stála kousek dál za naší obecnou. Já jsem teď byla ve 3. třídě a náš rozvrh se tak lišil, že jsem s Jemem chodila pouze ráno do školy a vídala se s ním u jídla. Vrhl se na rugby, ale byl dosud příliš útlý a mladý, aby stačil navíc, než nosit mužstvo vědra s vodou. Dům Redleyových ztratil pro mě hrůzu, ale nestratil nic z pochmurnosti a chladu, který čišel spod rozložitých dubů, ani ze své nevlídnosti. Ale přesto jsem pokaždé vyhlížela, když jsem šla kolem, jestli neuvidím pana Artura. Možná, že ho jednou uvidíme. Představovala jsem si, jaké to bude. Doufám, že s tím nechceš zase začínat, řekl Etikus jednou večer, když jsem vyslovila zbloudilé přání aspoň jednou si pořádně prohlédnout Bubu Redleyho, než umřu. Jestli to chceš zkoušet, říkám ti předem, nech toho. Jsem už moc starý na to, abych tě honil z Redleyho pozemku. A pak je to nebezpečné. Mohl by tě někdo zastřelit. Víš, že pan Nathan střílí po každém stínu, který zahlédne, i po takových stínech, které zanechávají bosé stopy dětské velikosti. Měli jste štěstí, že jste nepřišli o život. Už jsem ani necekla. Zároveň Etikus stoupl v mých očích. Bylo to poprvé, co nám dal najevo, že toho oledačem zví víc, než jsme předpokládali. A tohle se stalo už před lety. Prožili jsme mezi tím tolik událostí, že z Bubu Redleyho jsme měli nejmenší strach. Etikus říkal, že neví, co by se ještě mohlo stát, že všechno se nakonec usadí a až prý uplyne jistá doba, lidé zapomenou, že byl vůbec nějaký rozruch kolem existence Toma Robinsona. Snad měl Etikus pravdu, ale události toho léta visely nad námi jako kouř v uzavřené místnosti.

Ve škole jsme vždycky jednou týdně měli aktuality. Každý žák si měl vystřihnout nějakou zprávu z novin, vstřebat její obsah a vyjevit ho třídě. Cecil Jacobs předstoupil před třídu a spustil. Tak ten Adolf Hitler honí židy a dává je zavírat a bere jim majetek a žádný mu nedovolí vystěhovat se do ciziny a my je všechny slabomyslné a... My je slabomyslné? Prosím, ano, paní učitelko. Oni asi nemají dost rozumu, aby se umyli sami. Takovej blbec se asi neumí udržet v čistotě. No a tak Hitler teďka začal chytat taky všechny položidy a chce je mít zaregistrovaný pro případ, že by mu dělali potíže. A podle mě je to špatnost a to je moje aktualita. Velmi dobře, Cecile, řekla slečna Gatesová. Cecil se nafoukl a vrátil se na místo. Vzadu ve třídě se zvedla ruka. Jak může Hitler jen tak strčit tolik lidu do kriminálu? To snad by mu přeci vláda zatrhla. Vláda, to je Hitler, řekla slečna Gatesová. Chopila se příležitosti k uplatnění dynamické výuky a přistoupila k tabuli. Napsala na ní velkými písmeny demokracie. Demokracie, řekla. Věděl by někdo definici? Zvedla jsem ruku, protože jsem si vzpomněla na staré volební heslo, o kterém mi etikus jednou vykládal. Pro všechny stejná práva, pro nikoho zvláštní výsady, citovala jsem. Velmi správně, Janu Luizo, usmívala se slečna Gatesová. Před slovo demokracie připsala ještě u nás je. Tím se právě liší Amerika od Německa. U nás je demokracie a v Německu diktatura, řekla. U nás v Americe žádnou perzekuci neuznáváme. Perzekuce pochází od lidí, kteří mají předsudky. Nad židy není na světě lepších lidí. A jak si Hitler může myslet něco jiného, to je mi záhadou. Židé jsou přínosem pro každou společnost, ve které žijí. A především jsou to lidé hluboce nábožensky založení. Hitler se snaží náboženství odstranit a to je možná důvod, proč je nemá rád. Ozval se Cecil Jacobs. Já to teda nevím určitě. Oni snad nějak měnějí peníze nebo co? Ale kvůli tomu je nemusí pronásledovat. Jsou to přece běloši, ne? Slečna Gatesová řekla. Až budeš chodit do střední školy, Cecile, budeš se učit, že židé byli pronásledováni již od počátku dějin a byli dokonce vyhnáni i ze své vlastní země. Je to jeden z nejotřesnějších příběhů v dějinách. Teď budeme mít počty, děti. Protože počty mě nikdy nebavily, dívala jsem se celou hodinu z okna. Etika jsem viděla mračit se jedině tehdy, když nám Elmer Davis podával poslední zprávy o Hitlerovi. Etikus vždycky vypnul rádio a řekl. Jednou jsem se ho zeptala, proč Hitlera nesnáší a etikus řekl, protože je to maniak. Takhle to nepůjde, dumala jsem, zatímco se třída zabývala počítáním. Jeden šílenec a miliony Němců. Připadalo mi, že by měli strčit do kriminálu Hitlera, místo aby ho nechali zavírat je. A ještě něco se mi nezdálo. Zeptám se na to večer tatínka. Paní učitelka Gatesová říkala, že je to strašný, co ten Hitler dělá. Celá z toho zrudla. To se jí nedivím. Ale co pak? Nic, tatínku. Odešla jsem, protože jsem si nebyla jista, že dokážu etikovi vysvětlit, co mi vrtá hlavou. Protože jsem si nebyla jista, že dokážu objasnit něco, co byl jen pocit. Snad mi dá odpověď Jem. Ve školních záležitostech se Jem vyznal lépe než etikus. Slečna Gatesová je hodná, ne? Ale jo, řekl Jem. Měl jsem jí rád, když mě učila. Moc nenávidí Hitlera. Co je na tom zlýho? No, dneska vykládala, jaká je to od něho špatnost, že takhle zachází s židama. Jimmy, že se nemá nikdo pronásledovat, viď? Já jako myslím, že se ani nemá o nikom nic špatného myslet, že ne? To víš, že ne, Čipero. Co tě žere? Když jsme šli ten večer od soudu, slečna Gatesová si povídala se slečnou Štěpánkou Crawfordovou. Scházela po schodech před náma, ty si asi neviděl. Zaslechla jsem, jak říká, že je na čase, aby jim dal někdo za vyučenou, protože si začínají moc troufat a už si myslejí, že se co nevidět budou moc ženit s běloškama. Jak může Jeme někdo tak hrozně nenávidět Hitlera a na obrátku mluvit takhle ohavně o lidech přímo tady doma? Jem se najednou rozzuřil.
Vyskočil z postele, chytil mě za límec a zalomcoval mnou. O tom soudu už nechci nikdy nic slyšet. Nikdy, nikdy, rozumíš? Rozumíš? O tom už mi nikdy neříkej ani slovíčko, rozumíš? A vypadni. Byla jsem tak překvapena, že jsem se ani nerozplakala. Vyplížila jsem se z Jamova pokoje a tiše jsem za sebou zavřela dveře, abych ho přílišným hlukem zase nepopudila. Najednou jsem pocítila únavu a zatoužila jsem po Etikovi. Seděl v obývacím pokoji, šla jsem za ním. Čipero, řekl tiše, nic si s Jama nedělej, ono ho teď leco strápí. Slyšel jsem vás tam vzadu. Etikus řekl, že Jam se usilovně snaží na něco zapomenout, ale ve skutečnosti to prý jen na čas ukládá v paměti, než od toho uplyne dost dlouhá doba. Pak prý bude moci o tom uvažovat a všechno si utřídit. Až o tom bude moci Jam uvažovat, bude zase ve své kůži.

0: Opravdu se všechno jakž takž usadilo, jak to předpovídal etikus. Do poloviny října se přihodily jen tři drobné, ale mimořádné věci. První událostí bylo, že pan Bob Yuval získal práci a opět ji v několika dnech ztratil. Byl to jediný člověk, o němž jsem kdy slyšela, že by ho vyhodili z nouzových veřejných prací pro lenost. Sociální pracovnice Ruth Jonesová říkala, že pan Yuval otevřeně nařkl etika, že ho připravil o práci. Rozrušilo ji to tak, že to běžela povědět etikovi do kanceláře. Druhá věc se přihodila soudci Taylorovi. Soudce Taylor nechodíval v neděli večer do kostela. Paní Taylorová chodila. Soudce vychutnával tu nedělní večerní hodinku, kdy byl sám ve velkém domě a v čas pobožnosti si zalezl do své pracovny a četl si. Jednou v neděli večer ho vyrušilo rozčilující škrábání, které se ozývalo od někud ze zadní části domu. Soudce Taylor oddusal na zadní verandu a našel síťové dveře do kořán. Spatřil ještě u rohu domu stín a to bylo všechno, co ze svého návštěvníka zahlédl. Když se paní Taylorová vrátila z kostela domů, našla manžela, jak sedí v křesle s brokovnicí na klíně. Třetí příhoda se stala Heleně Robinsonové, vdově po Tomovi. Jeho zaměstnavatel, pan Linkdees, dal Heleně práci. Ve skutečnosti ji ani nepotřeboval, ale říkal, že ho hrozně mrzí, jak ta věc dopadla. Kalpurnie říkala, že to má Helena těžké, protože si musí zacházet půl druhého kilometru, aby se vyhnula Yuvalovým, kteří na ní podle Heleniných slov vylítli hned, když zkusila poprvé jít po veřejné cestě. Panu Linkdeesovi nakonec nějak došlo, že Helena přichází každé ráno do práce z druhé strany a vypáčil z ní důvod. Prosím vás, pane Link, nechte to tak, prosila ho Helena. Čerta, to by tak hrálo, řekl pan Link. Přikázal, aby se stavila u něho v krámě, než půjde odpoledne domů. Helena se tam zastavila a pan Link zavřel krám, narazil si na hlavu klobouk a doprovodil Helenu domů. Šel s ní kratší cestou kolem Yuvalů. Na zpáteční cestě se pan Link zastavil u polorozpadlé branky.
1: Yuval?
0: Zavolal. Okna, obyčejně obložená dětmi, byla prázdná.
1: Já dobře vím, že jste tam všichni do jednoho, že se schováváte na zemi. Tak poslouchejte, Bobe Yuvale. Jestli se ještě jedinkrát od naší Heleny doslechnu, že nemohla jít touhle cestou, tak budete do slunka západu v base.
0: Pan Link si odplivl do prachu a šel domů.

0: Druhý den ráno šla Helena do práce veřejnou cestou. Nikdo na ní nevylítl, ale když ušla pár metrů za Juvelovi, ohlédla se a viděla, že pan Juvel jde za ní. Po celou cestu, vykládala Helena, za sebou slyšela tichý hlas mumlat oplzlé výrazy. Celá vyděšená telefonovala panu Linkovi do krámu, který nebyl daleko od jeho domu. Když vyšel pan Link z obchodu, spatřil pana Juvla opřeného o plot. Pan Juvel řekl:
1: Nekoukejte na mě, Linku, dýsi, jako bych byl nějakej špína. Já vám neukous tu vaši. Předně bych prosil, Juvle, abyste tu svou smradlavou figuru odklidil z mého majetku. Opíráte se mi o plot a já nemám na to, abych si ho dával znovu natírat. Za druhé, necháte na pokoji mou kuchařku, nebo vás poženu před soud pro násilí. Ani jsem se jí nedotkl, Linku dýsi. Já se přeci nebudu zahazovat s negrama.
2: Vůbec se jí nemusíte dotknout. Stačí, abyste jí zastrašoval. A jestli snad nevěříte, že to myslím vážně, tak si zkuste to děvče ještě jednou obtěžovat.
0: Pan Juvel zřejmě uvěřil, že to pan Link myslí vážně, protože Helena už další nepříjemnosti nehlásila.
2: Mně se to nelíbí, Etiku. Mně se to vůbec nechce líbit, zhodnotila tyto příhody teta Alexandra. Ten člověk, jak se zdá, v sobě neustále jitří zášť proti každému, kdo měl s tím procesem něco společného. Já vím, jak si takoví lidé svou zášť vybíjejí, ale nechápu, proč ji vůbec pojal. Přece u soudu prosadil svou, ne? On asi v hloubi duše ví, že těm jeho a Mejeliným povídačkám v Mejkombu opravdu uvěřilo jen moc málo lidí. Myslel si, že z něho bude hrdina a zatím všechno, čeho tak pracně dosáhl, bylo: dobrá, my toho černocha odsoudíme, ale ty si táhni zpátky na smetiště. Teď už si schladil žáhu skoro na všech, tak by mu to mělo stačit. Ale proč by se chtěl vloupat k Taylorům? Nevíš, jestli Bob Juvel tu síťku opravdu prořízl, nevíš, kdo to udělal, řekl Etikus. Ale lze si to domyslet. Já jsem ho usvědčil, že je lhář, ale John z něho udělal hlupáka. Celou tu dobu, co Juvel vypovídal, jsem se raději na Johna nedíval, jinak bych nedokázal zachovat vážnou tvář. John na něho hleděl, jako by to bylo třínohé kuře nebo hranaté vejce. Ať mi nikdo neříká, že se soudci nepokoušejí ovlivnit porotu, zachechtal se Etikus.

Koncem října vplul náš život zase do normálního chodu, vyplněného školou, hrou a učením. Jem, jak se zdálo, už vypudil z mysli to, nač chtěl zapomenout. A spolužáci nám milosrdně dali zapomenout na výstřelky našeho otce. Maycomb se dostal zase do svých kolejí. Byl přesně stejný jako loni a předloni, až na jednu malou změnu. Až do té doby byl předvečer svátku všech svatých zcela neorganizovanou záležitostí. Nicméně maycombské dámy rozhodly, že letos to bude jiné. Otevře se sál střední školy, kde se bude konat akademie pro dospělé. Pro děti se budou pořádat různé zábavné soutěže a nebude chybět ani cena za nejlepší úbor, který si pro tuto příležitost dotyčný stvoří. Brzy jsem se však dověděla, že toho večera bude zapotřebí mých služeb na jevišti. Paní Grace Merivedrová sestavila původní akademii s názvem Maycombský okres ad astra per aspera. A já jsem měla představovat šunku. Paní Merivedrová usoudila, že bude rozkošné, když některá z dítek budou v maskách předvádět zemědělské výrobky okresu. Veškerá naše úloha, pokud jsem vyrozuměla ze dvou zkoušek, spočívala v tom, že jsme měli vcházet zleva na jeviště podle toho, jak nás paní Merivedrová vyvolávala. Když zvolala vepřové, byla řada na mě. Schromážděné děti pak zahlaholí ve spolek. Maycombe, o Maycombe, můj provždy drahý domove. A paní Merivedrová vystoupí na jeviště s vlajkou státu Alabama. Můj úbor nepředstavoval žádný velký problém. Paní Crenshawová, místní švadlena, vzala kus drátěného pletiva a zohýbala je do tvaru uzené šunky. Potáhla je hnědou látkou a celek omalovala, aby připomínal skutečnou šunku. Když jsem se přikrčila, bylo mi možno přetáhnout tento výtvor přes hlavu. Sahal mi skoro až ke kolenům. Pozorná paní Crenshawová mi ponechala dva otvory, kterými jsem viděla ven. Povedlo se jí to. Jem prohlásil, že vypadám úplně jako šunka na nožičkách. Několik věcí mi však vadilo. Bylo v tom horko, bylo mi to těsné a jak jsem do toho jednou vlezla, nemohla jsem se z toho dostat bez něčí pomoci ven. Když nastal předvečer svátku všech svatých, předpokládala jsem, že se na mě půjde podívat celá rodina, ale čekalo mě zklamání. Etikus řekl co možná nejtaktněji, že by asi dnes večer na té akademii nevydržel, že je hrozně unavený. Byl celý týden v Montgomery a vrátil se domů až pozdě odpoledne. Snad prý by mě doprovodil Jem, kdybych ho požádala. Teta Alexandra řekla, že si musí jít brzo lehnout. Zdobila prý celé odpoledne jeviště a je z toho zmožená. Zarazila se uprostřed věty. Zavřela ústa, potom je otevřela, jako by chtěla něco říci, ale nevyšlo z nich ani slůvko. Co je, tetičko? Zeptala jsem se. Ale nic, to nic, řekla. To na mě jenom sáhla smrt. Zaplašila nějakou obavu, která jí prolétla hlavou a navrhla mi, abych v obývacím pokoji uspořádala pro rodinu před premiéru. Jem mě tedy nacpal do masky, postavil se ke dveřím, zvolal vepřové a já jsem vpochodovala do obývacího pokoje. Etikus i teta Alexandra byli nadšeni. Předvedla jsem svou roli ještě v kuchyni Kalpurny a Kalpurny řekla, že jsem báječná. Pak už mi na tom nezáleželo, jestli půjdou nebo nepůjdou. Jem řekl, že mě vezme. Tak začala naše nejdelší společná cesta.

Román Harper Leeové Jako zabít ptáčka česky dodnes vychází v původním překladu z 60. let od Marcely Maškové a Igora Hájka. Celkem 15-dílnou vltavskou četbu na pokračování z něj připravila letos ke stému výročí autorčina narození Iveta Novotná a o realizaci četby se postarali režisér Josef Kačmarčík spolu s herečkou Beatou Kaňokovou. A rád bych ještě jednou zopakoval, že Beata Kaňoková bude zítra dopoledne hostem vltavské vizitky, kterou budeme vysílat živě z našeho diskuzního studia mezi 10. a 11. A teď už se pomalu blíží 19. a s ní začátek 7. nebe s Monikou Načevou, která ani tentokrát nebude u mikrofonu sama. Bude tu s ní jako její host mezinárodně úspěšná česká malířka Kamila Ženatá. Ale zbývá ještě několik minut do začátku jejich 7. nebe, tak proč si mezi tím neposlechnout třeba něco od Radiohead.

To možná nebyla úplně nejtypičtější píseň od Radiohead, nicméně od 20 hodin nás čeká celý bezmála dvouhodinový koncert této britské kapely, plný zajisté písní mnohem typičtějších. Už za hodinu, která ale taky bude patřit hlavně hudbě.

0: Sedmé nebe.
1: Drazí posluchači, jako každou druhou neděli v měsíci v 19 hodin začíná Sedmé nebe s Načevou na Vltavě. Sedím zde ve studiu s mojí hostkou, malířkou Kamilou Ženatou. Ahoj.
2: Ahoj.
1: S kterou jsem se seznámila asi před 4 lety, kdy mě oslovila, abych zaspívala na vernisáži její výstavy Světy. A v loni jsem také pokřtila s kapelou výstavu Hodiny tance. To bylo v Račím údolí.
2: To bylo v tančírně.
1: Ano, v Račím údolí.
2: To je ta legendární tančírna.
1: Přesně tak, přesně tak. A cituji z webových stránek Kamily Ženaté. Vystudovala v letech 1973 až 79 Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Ladislava Čepeláka. Z počátku své umělecké dráhy se věnovala grafické tvorbě, poté kresbě a malbě a postupně přidala video a text a její projekty dozrály do podoby koncepčně laděných celků. Její práce je inspirována sny, imaginacemi, pamětí a individuálním i kolektivním nevědomím. Ve svých koncepčních výstavách zpracovává témata traumatu, ztrát a emocí. Je inspirována taoismem, kvantovou fyzikou, psychedelickými prožitky a psychoanalýzou, které se prakticky věnuje konkrétně psychoanalytické skupinové terapii. Pro veřejnost pořádá přednášky s hosty a workshopy. Je autorkou beletristických a psychoterapeutických knih.
2: Uf, tedy.
1: Ty jsi ale činá.
2: No. Takhle to zní skoro, jako když jsem monstrum, ale není to tak.
1: Ne. S hudbou, kterou si dneska pro posluchače vybrala, začneme pěkně od začátku a budeme postupovat chronologicky podle tvého přání. Takže
2: dobře,
1: otevřeme
2: děkuju.
1: První písní.
2: Začneme s Jimi Hendrixem.

0: No a Kamilo, vzpomeneš si někdy při tvorbě na svého profesora, umělce Ladislava Čepaláka? Jaký byl, protože jeho umění je boží.
1: Já si na svého profesora vzpomínám skoro každý den, protože se mnou přítomen v každém okamžiku, když pracuju, protože ty léta, kdy jsme spolu byli skoro v každodenním kontaktu, byly pro mě velmi cenný. Vůbec nechápu, jak dneska můžou lidi studovat u několika profesorů najednou nebo střídat prostě ateliéry po semestru, protože vlastně ta zkušenost s dlouhodobým vztahem nějaké respektované a moudré osobnosti je nade vše. Takže na profesora Čepeláka si vzpomínám a když jedu vlakem třeba v únoru a vidím tání na polích, tak vidím desítky jeho grafických listů kolem sebe.
0: A myslíš, že tě to hodně jakoby určilo ty tvoje začátky, kudy jsi se vydala?
1: My jsme se s panem profesorem potkali úplně náhodně. Já, když jsem byla ve čtvrtém ročníku na gymnáziu, tak jsem se konečně rozhoupala k tomu, že se rozhodnu, co budu dělat a rozhodla jsem se, že budu dělat výtvarné umění a že se pokusím hlásit na akademii a sebrala jsem práce, který jsem do té doby měla doma v šuplíku a odjela jsem do Prahy, že to někomu ukážu a dojela jsem do Stromovky a tam jsem se v malé galerii, kde jsou ateliéry restaurátorů a grafiků, ptala ve vrátnici, prosím vás, je tady někdo, kdo by se mohl na moje práce podívat? A ten vrátnej se na mě tak hezky podíval a řekl, no, za chvíli přijde docent Čepelák, že on byl v té době docent. Pan docent přišel a byl to ten první člověk, který se podíval na mé práce. Takže
0: tak to je super
1: osudové
0: začátek.
1: To je osudové,
0: ano,
1: setkání.
0: Ano, je to osudové. A ty jsi vybrala první písničku Jimiho Hendrixe z roku 67. Vlastně je to píseň od Boba Dylana.
1: Ano.
0: A teď pokračujeme, skočíme do roku 1970. Mm-hmm. To bylo teda asi nějaké tvé mládí. A další písničku si pustíme.
1: Ano, je to Crosby, Stills, Nash and Young a má to takový jako opravdu strašně silný název. Almost Cut My Hair a moje generace ví, co to znamená.

0: Moniko, tedy jsi mi řekla, že mám vybrat 9 skladeb, tak si mi vlastně připravila docela těžký úkol, protože já jsem se zahltila všechno tou hudbou, kterou jsem poslouchala, dejme tomu tak od svých 14 do svých, dejme tomu, 25 let. A zjistila jsem, že nejenom čich ti evokuje vzpomínky, když ucítíš někde nějakou vůni, ale i hudba. A v hudbě jsou zakletý všechny vzpomínky na tu dobu, kdy jsi tu hudbu poslouchala. Takže mně se začalo vynořovat stovky různých situací, kdy jsem poslouchala Boba Dylana a Rolling Stones a celou tuhle tu éru těch dneska z dnešního pohledu vykopávek. A vybavovaly se mi úplně živě ty kontexty té doby a ta doba se jmenovala normalizace a tahle hudba pro nás znamenala jako okno do svobodného světa. A právě tahle písnička, která teď dozněla, téměř jsem si ostříhal své vlasy, je vlastně i tím názvem jako velmi symbolická, protože pro nás ty dlouhý vlasy byly takovým jako skrytým symbolem svobody.
1: No, to je jasný.
0: A ty další písničky jsou vlastně taky z této éry, protože třeba Rolling Stones 71. roku, taková nádherná balada o divokých koních, tak ta má svoji nezaměnitelnou atmosféru.

Kamilo, já tady uvedu některé názvy tvých výstav, protože se mi strašně líbí a jsou takové poetické. Nauč se stát na jedné noze. Sen, ženský dvůr, horizont událostí, neviditelnost, podivuhodná květina u stolu, šťastná planeta, bílá nemoc, let orla zpěv hub, moje boty, tvoje boty, krásná hora a tvá nejrozsáhlejší výstava v Doxu, všechno jako na počátku světa. Když připravuješ svoji výstavu, vymýšlíš ten koncept a název sama, stavíš to všechno sama až do bodu, kdy si říkáš tak a teď už to můžu otevřít lidem.

0: teď už je to připravené na to kouzlo.
1: Ano, a přináší ty náměty moje sny, protože já se inspiruju tím, co se mi zdá, nebo to, co imaginuju. A děkuju za to, že si to vyjmenovala teď takhle v řadě, protože ono to je jeden příběh a ten příběh má jenom různý kapitoly. Takže vlastně ty výstavy víceméně jedna navazují na druhou, jedna inspiruje a podněcuje tu druhou. A samozřejmě, že já do toho zahrnuju celý svět. Svět, v kterém žijeme, svět, o kterém sníme, ale svět poezie, svět hudby, svět nějaké vizuality, kterou se naplňujeme každý den. A tak vlastně je to taková procházka z jedné výstavy do druhé, jako když čteš nějakou knihu a otvíráš kapitoly, nebo díváš se na nějaký seriál, který pořád neustále pokračuje.
0: A napadlo tě třeba do těch výstav zapojit právě třeba ještě jiné médium, tanec, tu hudbu třeba, o které mluvíš?
1: Ano, zapojuju, protože doprovodné programy k těm výstavám bývají právě tohoto charakteru, že se vlastně rozpohybovává něco a vyjadřuje se to zvukem, hudbou, pohybem a všechno to dohromady tvoří takový jeden velikánský celek a to byl vlastně i ten můj původní sen, když jsem začala jako pracovat výtvarnými prostředky, že přizvu všechny možné smyslové oblasti do toho celku výstavy, protože výstava má opravdu působit na všechny smysly.
0: A na moje smysly jistě teďka zapůsobí Led Zeppelin. A ty si vybrala písničku?
1: Black Dog.
0: Black Dog.

me.

0: Máš u sebe dané hranice mezi malířkou a psychoterapeutkou?
1: Čím dál víc se ty hranice smívají, protože si myslím, že dobrá psychoterapie je umění a umění je zároveň dobrá psychoterapie. To je úplně krásný. Nejstručnější odpověď na tvoji otázku.
0: Tak v tom případě si můžeme klidně rovnou pustit další píseň.
1: Jsem pro. Traveling Wilburys, společnost úžasných lidí, jako byl Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne a Bob Dylan. Píseň, která vznikla během jedné noci jako spontánní
0: psychoterapie.
1: Psychoterapie.

0: Kdo v tobě otevřel zájem o téma psychoanalýzy, že si do toho šla tak hluboko i s praxí?
1: Myslím si, že to ve mně neotvíral nikdo, že se to ve mně otevřelo, protože já jsem od malinka byla prostě dítě, který přemýšlelo o tom, proč se některé věci dějou, co je zatím, co je ještě zatím, jak věci fungujou, proč tady jsme, kam jdeme, jaký má život smysl. A zkrátka dobrá psychoterapie vlastně na tyhle ty otázky odpovídá, takže to byl jenom přirozený vývoj, nebylo tam nic jiného.
0: Takže chceš říct, že už teďka se posunula k tomu, že už můžeš říct, že víš, kam směřuješ?
1: Já si myslím, že je strašně důležitý, aby člověk pochopil a přijal svůj životní příběh a že to je jedna z nejtěžších věcí, kterou může vůbec v životě udělat.
0: S tím souhlasím. No. Ještě se chci zeptat, jak cítíš dnešní dobu, jakoby v rozdělování ženského a mužského cítění, nemyslím biologicky, ale třeba jako umělec. Je srozumitelná ta otázka?
1: Otázka je srozumitelná, ale já jako vlastně co se týče cítění, tak nedělám rozdíly mezi mužem a ženou, protože možná se muži hůř dostávají k nějakým pocitům nebo o tom způsobu, jak o nich referovat, než ženy, protože ženy jsou v tomhle spontánnější a emotivnější, ale to jádro našeho já je jak u žen, tak u mužů úplně stejný. Tak to vidím.
0: Tak to je super. Mně se třeba i líbí, já teďka toho využiju a řeknu to tak do éteru, že víc a víc vidím, že se jakoby muži oblíkají jako ženy, což mně přijde jako férový, protože já třeba mám vždycky tendenci, nebo měla jsem i se oblíkat jako muž, že mi to tak jako vyhovuje. Vždycky jsem si říkala, že to je nefér, že to nemůže být naopak. A to je tak všechno.
1: Já si myslím, že to je taky výraz určité osobní svobody.
0: Ano, určitě.
1: A to je důležitý.
0: Je to tak. Tak my jdeme na další píseň. Tady koukám.
1: Michal Ambrož, Hudba Praha. Ale to není tak úplně jednoznačně jednoduchá věc, protože Michal Ambrož byl člověk, který můj život ovlivnil snad úplně ze všech lidí na celém světě nejvíc, protože Michal byl moje první láska na gymplu, bydlel u mý babičky na podnájmu. A já jsem od našich společných 15 let zažila jeho začátky jako kluka, který hrál na kytaru. Takže potom celá ta jeho muzikantská éra byla pro mě velmi osobní.
0: To je super. A ty jsi i psala nějaké texty pro Hudbu Praha,
1: ano,
0: že?
1: Ano, pro Jasnou páku ještě.
0: Pro jasnou páku. A třeba který text?
1: Třeba Noční chodec je moje písnička.
0: Tak to je skvělý.
1: Máma, táta.
0: Hudba Praha, máma, táta.

0: Tak Michal. Michal byl opravdu velká osobnost a já jsem moc ráda, že jsem po jeho boku mohla být teda během těch středoškolských studií, protože nejenom, že jsem byla svědkem toho, jak se rodí kytarista, jak se rodí muzikant v hodinách a hodinách teda tvrdého a těžkého cvičení na kytaru, což by někdo třeba u takového jako punkového kytaristy ani neřekl, co je zatím hodin a odříkání. Ale taky ještě v jednom momentu, protože on byl prasinovec malíře Jana Zrzavého a on mě s ním seznámil a moje zážitky z toho, kdy jsem chodila do ateliéru k mistrovi a tiše jsem se tam dívala na jeho rozmalované lodičky a konvalinky, obohatil můj svět jako úplně další kosmickou dimenzi. A myslím si, že Michal Jasná Páka a vlastně tyhle první začátky punku u nás postavili vlastně takový jako základ v té jako končící totalitní době k tomu, aby jsme se nějak osvobodili do té svobody po všech možných jako stránkách a projevech.
1: Tak ty jsi musela být asi divoká holka, když jsi byla mladá. Řádila se na koncertech.
0: Říkal se o mě, že jsem legenda, což už dávno legenda samozřejmě nejsem. Teď jsem kulhající artritická babička.
1: Ne, ty jsi... Ne, to vůbec, ježišme. Teď jsi jiná legenda.
0: Teď jsem jiná legenda, ale mám tady jednu ženu, která je opravdu velká legenda. Ženy, který si teda nesmírně vážím a myslím, že teda udělala na poli poezie, hudby a vůbec pojetí slova a toho muzického světa veliký díl práce a ta žena se jmenuje Lurie Andersonová a já jsem vybrala věc, kterou ani nemůžu říkat, že je písnička, protože to je úplně specifický útvar, při kterém mě osobně, ať jsem to slyšela mnohokrát, po každý začne běhat mráz po zádech. Bright Red.
2: Did she fall? Or
3: was she
2: pushed? Your
3: shirt
2: on
3: my
2: chair. Your
3: shirt
2: on
3: my
2: chair. I'll be
3: with you.
2: I'll
3: be
2: there.
3: I'll never
2: leave you. Your
3: shirt

0: little
1: girl
0: get
1: into
0: the car.
1: It's
0: a
1: brand
0: new
1: Cadillac. Bright
0: red. Come
1: here,
0: little
1: girl. Hey, haven't
0: I
1: seen
0: you
1: somewhere
0: before? Your despair
1: in my heart, bright
0: red.
1: Your
0: words
1: in
0: my
1: ears.
0: I'll be
1: with you.
0: I'll
1: be
0: there.
1: I'll never
0: leave you.
1: Wild beasts shall rest there, and owls shall answer one another there, and hairy ones shall dance there, and sirens in the temples of pleasure.
0: Your
1: shirt
0: on
1: my
0: chair. I'll be
1: with you.
0: I'll
1: be
0: there.
1: I'll never
0: leave you. Your
1: shirt
0: on
1: my
0: chair.
2: Musíme dodat k této písni, že tam ten mužský hlas byl Brian Eno, který je taky úplně neuvěřitelně nadčasový. Ale chci se zeptat, Kamilo, ty píšeš básně?
3: Už nepíšu básně, ale psala jsem básně kdysi. Ale samozřejmě, že básníci provázejí můj život celou dobu. A prvním takovým básníkem, který mě opravdu vzal za srdce, byl Václav Hrabě. To bylo ještě v době, kdy jeho básničky nevycházely oficiálně, ale přepisovaly se ručně na různý pauzovací papíry a kolovaly jako samizdat. A on mě ovlivnil tak hodně, že jsem vlastně jeho sbírku Blues modré a bílé ilustrovala jako svoji diplomovou práci na akademii. A dokonce jsem se nějak kontaktovala i s jeho sestrou Jarmilou, takže vlastně vztah k Václavu Hraběti mám opravdu velmi silný.
2: A proto není od věci, když se teď pustíme jeho slova.
3: Ano.
2: A to v podání
3: Vladimíra Mišíka.
2: Ano.

0: Tak když si sem přinesla do studia tak krásnou muziku, tak se nemůžu nezeptat, jestli tě hudba inspiruje při vymýšlení tvých témat, co budeš malovat, nebo jestli při ní maluješ?
1: No, ty časy, kdy mě hudba inspirovala, už jsou trošku pryč. Já už teď při malování spíš přemýšlím nebo poslouchám nějaký přednášky, protože jak si v úvodu říkala, tak mě zajímá třeba kvantová fyzika, nebo mě zajímají různý experimenty, třeba i s těmi psychedeliky. A to jsou pro mě vlastně zase zdroje poznání z jiného kanálu. To znamená vlastně o šahávání toho, co je realita, co není realita, co je pro nás důležité a co není důležité, co je iluze a co je hodnota. Čili pro mě jsou důležitý vlastně i ty myšlenkové koncepty a v současné době vlastně i to, že pracuju v té psychoterapii s lidmi, i vlastně to, v jakých problémech se ti lidé potácí a co řeší, a nějak mám pocit, že vlastně těch problémů a toho potácení je čím dál tím víc, vzhledem k tomu, že se odcizujeme, že nějak špatně umíme, nebo respektive neumíme navazovat vztahy a žijeme v nějakých svých ulitách a osamění, takže já vlastně při tom malování trochu se snažím i čarovat nebo dělat takový smírčí rituály ve svých projektech, kdy vlastně pomocí nějakých imaginací a nějakých sdílených příběhů se snažím lidi vtahovat zpátky do toho dobrýho a životadárného proudu.
0: A domů do přírody, že?
1: A domů do přírody.
0: Protože domů do přírody. Opravdu, co děláme víc a víc té přírodě a
1: to je trestný.
0: Jak je možný, že v dnešní době jako nám ještě není jako jasný, že musíme fakt některé věci změnit. Já to pořád nechápu.
1: A že vlastně děláme někdy úplně naopak, že si volíme do čela státu třeba lidi, kteří jdou úplně proti tomu, co by bylo potřeba.
0: No, je to tak, je to tak. Před poslední písničkou se s vámi loučím, s vámi posluchači a spolu i s malířkou Kamilou Ženatou. Jsem strašně ráda, že si tady Kamilo se mnou pobyla.
1: Já jsem taky moc ráda, děkuju za pozvání, Moniko.
0: Já taky moc děkuju.
1: Poslední píseň bude od velmi zajímavé a originální skupiny, která se jmenuje Kino Jana Nerudy. Já bych teda ještě řekla něco o složení této kapely, protože tu kapelu dal dohromady Jiří Kadeřábek, což je zpěvák a klavírista této kapely, ale jinak je autorem i symfonických skladeb a takzvané vážné hudby. Jeho skladby hrála třeba BBC Symphony Orchestra pod s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. A členové té kapely je Jan Keller, basový kytarista, který je jinak violončelista České filharmonie, a Matyáš Keller na bicí, který je violončelista Orchestru Národního divadla. Čili to jsou muzikanti, kteří se profesně zabývají úplně jiným žánrem, než je art punk, chanson, jazz a kabaret, ale ta skupina opravdu stojí za to si poslechnout, že je velmi originální. Skupinu doplňují tři zpěvačky, Tereza Bečičková, Kamila Blašková a Radana Litošová.
0: A já ještě nakonec chci říct, že buďme pozorní na přítomnost, aby jsme byli na správné straně, na straně dobra. Mějte se krásně.

slušnost je strašná. Kynu Jana Nerudy, navštívit Karolínu Světlou. Ve škole říkali mi Nerudy, to proto necítil jsem bázně ni ostudy. Než hňap, než pes, tak zkus se odzubit, jen když nese na bedrech ty přeludy, tak zkus se už jednou pro vždycky.

mysli chlapče milý, vede vítr nás, muzik starý silný, věřit bude z nás. Víra v mysli bují a obrací hned v prach, reálné

leď. Společně chytneš balón do branky. Kino Jana Nerudy. Navštívit Karolínu s Jetou. Ve škole říkali mi branky. To proto konzumuji pepře a jislánky. Než chňapneš pes, tak zkus se odzubit, jen když nese na bedrech ty přeludy.

0: Monika Načeva si ráda zvává do svých sedmých nebí hosty. Dnes tu měla malířku Kamilu Ženatou a ta nám v závěru jejich pořadu představila kapelu Kino Jana Nerudy v čele s Jiřím Kadeřábkem, který je skutečně především skladatelem artificiální hudby. Jeho skladby zaznívají i na Vltavě, například ve Futurissimu. Dnešní Futurissimo ale bude zaměřené na tvorbu někoho jiného. Víc o tom a vůbec víc o tom, co nás dnes večer společně čeká, už za malou chvilku.
1: 100 let od vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu a 80 let od založení Pražského jara.
2: Hned dvě velká hudební výročí spojuje letošní zahajovací koncert festivalu.
1: Smetanova Má vlast v podání rozhlasových symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky.
2: Poslouchejte živě 12. května od 20 hodin na Vltavě.
1: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
0: A kdo se dnes večer stará o vltavské vysílání? Ve zvukové režii Jana Studecka a hlasatelně Zdeněk Rakušan. A oba vám přejeme klidný sklonek prodlouženého víkendu a příjemný poslech našeho dalšího programu. Jeho nejdelší část, která začne už za malou chvíli, bude patřit britské kapele Radiohead a nabídneme vám příležitost k tomu, abyste si připomněli, jak hrála před 10 lety. Naproti tomu narizí současnost až blízkou budoucnost se zaměříme ve Futurissimu. Na letošní Prague Offspring se poprvé chystá korejská skladatelka Unsuk Chin, dokonce přímo v roli rezidenční skladatelky a náš spolupracovník Jiří Slab aby Houdek měl možnost ji navštívit v jejím berlínském působišti a natočit s ní rozhovor. A samozřejmě pro vás budeme mít také výběr z tvorby Unsuk Chin. Začátek jí věnovaného Futurissima bude ve 22 hodin. Samozřejmě je ale dobré připomínat si průběžně i skladatele, které jsme ještě nedávno označovali za současné, ale teď už je jejich dílo uzavřené. Dnes půl hodiny před půlnocí zavzpomínáme na Jindřicha Felda. A pokud posloucháte synchronně naši četbu s hvězdičkou, tak si určitě nenecháte ujít ani dnešní vyprávění o 15-leté židovské dívce, která se rozhodla využít jedinečnou šanci k přežití, zároveň ale nenechat se připravit o svou osobnostní integritu ani o schopnost citu. Šestá epizoda z románu Arnošta Lustiga Kůstka, dívka z Prahy začne opět ve 23 hodin. A bude to tedy jediné slovesné zastavení mezi téměř samou hudbou, která nás čeká od teď až do půlnoci. Ještě jednou krásný poslech.
1: Koncert bez hranic.
4: U dalšího dílu Koncertu bez hranic vás vítá Pavel Zelinka. Dnešní dvouhodinovka bude patřit jediné kapele a zároveň jedinému koncertu. Přeneseme se do Švýcarska na festivalu Open Air St. Gallen, kde 2. července roku 2016 vystoupili slavní Radiohead. Koncert, který dnes uslyšíte, zachycuje britskou pětici v mimořádně zajímavém okamžiku. Jen několik týdnů předtím vydali Radiohead album A Moon-Shaped Pool, svou 9. řadovou desku a první novinku po 5 letech od The King of Limbs. Desku, na které se jejich neklidná rocková minulost, elektronické experimenty, smyčcová aranžmá Johnnyho Greenwooda i stišenější melancholická poloha Toma Yorka slily do jednoho z jejich nejkřehčích alb. A právě od něj se bude dnešní koncert odvíjet. Úvodní blok totiž tvoří hned několik skladeb z A Moon-Shaped Pool za sebou. Příběh Radiohead se ale samozřejmě začal psát mnohem dřív. Jeho kořeny vedou do Ebingtonu v Oxfordshire, kde se budoucí členové kapely potkali ještě jako studenti. Nejdřív si říkali On a Friday, jednoduše podle dne, kdy spolu zkoušeli. Po podpisu s vydavatelstvím EMI přijali jméno Radiohead, vypůjčené ze skladby Talking Heads. Svět je zpočátku poznal hlavně díky singlu Creep z debutu Pablo z Hany, jenže už druhá deska The Bands ukázala, že nepůjde o kapelu jednoho hitu. A když v roce 1997 přišlo album OK Computer, Radiohead se definitivně zařadili mezi nejdůležitější rockové skupiny své generace. Ne proto, že by jen dokonale vystihli konec 90. let, ale proto, že dokázali úzkost moderní doby přeložit do hudby, která byla zároveň velkolepá, křehká, chytlavá i znepokojivá. V St. Gallenu ale neuslyšíme kapelu, která jen prochází vlastními milníky. Radiohead své skladby na koncertech často nechávají znovu dýchat, mění jejich dynamiku, pracují s tichem, napětím i gradací. Dnešní záznam proto můžeme poslouchat jako průřez historií, ale zároveň jako svébytný koncertní tvar. Do něj vstoupíme atmosférou alba A Moon Shaped Pool. Přeji vám příjemný poslech.

It's gonna rain.

Muchas gracias. Thank you.

Dobře. Thank you.

Posloucháte koncert Bez hranic. Zdraví vás Pavel Zelinka. Za námi je první část vystoupení Radiohead z festivalu Open Air St. Gallen z roku 2016. Kapelu jsme opustili po skladbě Do Numbers, tedy znovu u materiálu z alba A Moon-Shaped Pool. Úvod koncertu tak jasně připomněl, že Radiohead v létě 2016 nestáli před publikem pouze s katalogem slavných písní, ale především s tehdy čerstvou deskou, která jejich tvorbu posunula do komornější, místy až meditativní polohy. V první části pořadu jsme historii kapely načali u školních začátků přes první hit Creep, úhelnou druhou desku The Bends a přelomové, dnes můžeme již říct, legendární album OK Computer. Jenže právě po úspěchu OK Computer udělali Radiohead krok, který se zpětně ukázal jako jeden z nejdůležitějších v celé jejich kariéře. Místo, aby se pokusili zopakovat model velké kytarové desky, začali vlastní jazyk rozebírat. Na albech Kid A a Amnesiac vstoupila do popředí elektronika, samply, syntezátory, repetice, jazzové a experimentální vlivy. Pro část fanoušků to byl šok, pro jiné potvrzení, že Radiohead nechtějí být jen rockovou kapelou v tradičním slova smyslu. Následovalo politicky neklidné album Hail to the Thief, následované kolekcí In Rainbows, která byla zásadní nejen hudebně, ale i způsobem vydání. Kapela ho nabídla k digitálnímu stažení modelem Zaplať, kolik chceš. Po úspornější a rytmicky neposedné desce The King of Limbs přišlo právě album A Moon-Shaped Pool. Deska, která v sobě nese ozvěny mnoha starších období Radiohead, ale zároveň působí jako zvláštní sklidnění po dlouhé cestě. Od té doby kapela další řadovou desku nevydala. Jednotliví členové se věnovali solovým projektům, filmové hudbě i dalším kapelám. Nejviditelněji Tom York a Johnny Greenwood v projektu The Smile. V roce 2025 pak Radiohead po 7leté koncertní pauze oznámili návrat k živému hraní. Radiohead mají i několik výrazných spojitostí s Českem. První český koncert odehráli v srpnu 2009 na pražském výstavišti, kam podle tehdejších odhadů dorazilo zhruba 17 000 fanoušků. Tom York tehdy jednu z písní věnoval Franci Kafkovi. Z téhož večera později vznikl fanouškovský projekt Live in Praha, záznam natočený desítkami diváků přímo z publika, ke kterému samotní Radiohead poskytli oficiální zvukové stopy. Nás v Českém rozhlase potěšilo, že kytarista Johnny Greenwood si pro potřebu koncertu na sebe oblékl tričko Českého rozhlasu. Teď se ale vrátíme zpátky do St. Gallenu. Druhou část koncertu otevře skladba Identikit, další skladba z A Moon-Shaped Pool. Potom se set začne výrazněji rozbíhat napříč diskografií, od druhého alba The Bends až k tehdejší novince. Jediné album, které kapela mine, bude jejich debut. Očekávejme tedy, na rozdíl od rozvážnější první poloviny, přeci jen ráznější, rockovější druhou část vystoupení. Jinými slovy, Radiohead v druhé polovině ukážou, že jejich minulost netvoří uzavřené kapitoly, ale stále živý materiál. Přeji vám ještě jednou příjemný poslech.

absolutely no idea what I am talking about. Da da da da da da.

away from

0: Takto hrála před 10 lety na letním Open Air festivalu ve švýcarském St. Gallenu britská kapela Radiohead. Pro Vltavu záznam připravil a úvodem hovořil Pavel Zlerinka. A za týden vás ve vltavském koncertu Bez hranic čekají, tak jako většinou, hudební formace 2. Tou první budou švédští Blues Pills a pak ve druhé půlce dostane prostor srbská rocková kapela Dado and Doll Magic Crew. Bude to záznam jejího vystoupení v srbském televizním pořadu Randevu s muzikom. Poslouchejte příští neděli opět mezi 20. a 22. A teď zveme k poslechu všechny zájemce o soudobou artificiální hudbu. A zvlášť ty, kteří se zajímají o letošní Prague Offspring. A slovo bude mít hned po následující znělce autor pořadu Jiří Slabihoudek.
1: Futurissimo. Psal se rok 1988 a mladá jihokorejská skladatelka Un Suk-jin se právě přestěhovala z Hamburku, kde čerstvě dokončila studia u Gerdiho Ligetyho, do západního Berlína. Vůbec se jí tam nelíbilo. Atmosféra byla stísněná a lidé nepříjemní. Všichni se mračili a když si chtěla v pekárně objednat cheesecake, obsluha ji seřvala s tím, že se přeci jedná o Käse sahne torte, tvarohovo-smetanový dort. V Berlíně ale umělkyně bydlí dodnes a nedá na něj dopustit. Člověk tu prý musí žít několik let, aby se mu jeho kouzlo dostalo pod kůži. Panuje to prý totiž naprostá svoboda pro umělce, protože si tu každý může dělat, co chce, aniž by ho kdokoliv soudil. S Un Suk-jin, jednou z nejoceňovanějších skladatelek tohoto století, jsme si povídali v jejím berlínském ateliéru, situovaném ve čtvrti Charlottenburg. V květnu přijede do Prahy a v rámci Prague Offspring, speciálního formátu věnovaného soudobé hudbě, který již 5. rokem pořádá Pražské jaro, se představí jako rezidenční skladatelka. Kdo Un Suk-jin je, jak přemýšlí o hudbě a jakou hudbu píše, se pokusíme alespoň trochu poodkrýt v následující hodině. Od mikrofonu vás pozdravuje Jiří Slabihoudek a také vltavská redaktorka Anna Marie Šorm, která Un Suk-jin propůjčí svůj hlas. A začneme hezky od píky. Jaká je nejranější vzpomínka Un Suk-jin spojená s hudbou?
2: Bylo mi asi 2,5 roku. Žili jsme tehdy nedaleko Soulu v malém domku a byli jsme velmi chudí. Můj otec byl presbyteriánský pastor a pro potřeby bohoslužeb tehdy pořídil pianino. Pamatuji se, jak ho přivezli domů. Otevřela jsem víko a stiskla několik kláves. Ten zvuk mě okamžitě zasáhnul. Byl jako křišťál, zněl čistě a hladce, jako hedvábí. To je moje úplně první vzpomínka na zvuk vůbec.
1: Fascinace zvukem Un Suk-jin nikdy neopustila. V den našeho interview Chin zjistila, že byla oceněna vědeckou nadací BBVA v kategorii hudba a opera. Vyjádření poroty mluví o tom, že Chin, cituji, ve svých skladbách vytváří neustále se měnící zvukové krajiny, v níž hrají ústřední roli barva a textura. Její nekonečná představivost, bohatá na odkazy k fantaskním světům, dala vzniknout estetickému stylu, který nemá na scéně současné hudby obdoby. Konec citace. Dnes 64-letá skladatelka má na kontě mnohé pocty a ocenění. Za svůj houslový koncert číslo 1 získala v roce 2004 Grommir Award, o které se dá přemýšlet jako o Nobelově ceně mezi skladateli. Z poslední doby zmiňme cenu nadace Ernsta von Siemense, která jí byla svěřena v roce 2024. V raném dětství a dospělosti to ale neměla jednoduché. Jižní Korea v 60. a 70. letech měla daleko od té dnešní překotný ekonomický růst, později označovaný jako zázrak na řece Han, se teprve rozjížděl.
2: V Koreji jsem žila až do 24 a bylo to opravdu náročné období, po stránce ekonomické i mentální. Narodila jsem se do prostředí, ve kterém se o mě rodiče příliš nestarali. Navíc mám 3 sourozence. Sestra byla důležitá jako první dítě, mladší bratr zase jako první syn a nejmladší bratr jako Benjamínek. A já jako druhá dcera jsem nikoho nezajímala. V něčem to byla trochu smůla, ale musela jsem se spolehnout sama na sebe a odmala jsem tak byla hodně svobodná a nezávislá. Když dnes vidím, jak se někteří lidé v Evropě bojí o ztrátu příjmů, vzpomenu si na mládí. I jako bezdomovec v Německu se dnes dostanete k více penězům, než když jste jako člověk z chudé rodiny vyrůstala v 70. letech v Koreji. Asi i proto jsem se nikdy nebála finančních nebo materiálních problémů.
1: Mladá Unsuk si tedy šla za svým. Už od 7 let hrála při bohoslužbách, které sloužil její otec. Hodně cvičila na klavír, během dospívání se toužila stát klavírní virtuózkou, ale rodina neměla dost prostředků na to, aby si mohla dovolit dobrý nástroj a učitele. To, co mohla, se naučila sama, bez pedagogického vedení. Po střední škole sebrala odvahu a šla na přijímací zkoušky na studium skladby na Národní univerzitu v Soulu. Dodnes si prý vzpomíná na ten pocit, kdy tam potkala ostatní uchazeče, mladé, perfektně připravené hudebníky z bohatých rodin a došlo jí, že nemá šanci a že z ní nikdy nic nebude. Zoufalství ale nepropadla, a to ani když ji nepřijali podruhé. Vyšlo to tedy až na potřetí, a to prý hlavně kvůli tomu, že v ten rok bylo příliš málo uchazečů a taky tak trochu vzali na milost. Dostala se do třídy skladatele Sukiho Kana, který v ní brzy rozpoznal velký talent. Vedle Unsuk Chin tak konečně stál někdo, kdo ji podporoval a věřil jejímu rozhodnutí stát se skladatelkou. Možná dokonce o něco víc, než ona sama. Alespoň zprvu.
3: I was his student number one at the beginning. And then he brought us lots.
2: Byla jsem jeho první žačkou. Přinesl nám spoustu informací o západoevropské avantgardě a velmi nás povzbuzoval. Snil o tom, jak pojedu do Německa, přihlásím se do soutěží a dosáhnu skvělých výsledků. Bylo to inspirující. Suki Kan mi pomohl získat stipendium německé vlády. On byl takový snílek, říkal mi, že ze mě bude skvělá skladatelka, ať začnu odvážně a vyberu si někoho opravdu skvělého. Mluvil například o Stockhausenovi, mě ale nejvíce zaujal Ligeti. Mám jeho hudbu moc ráda, stejně tehdy jako dnes. A chtěla jsem studovat u něj. Kan a Ligeti měli společného přítele, který mě Ligeti mu doporučil. To ještě samozřejmě nic nezaručilo. Musela jsem přiletět do Hamburku a podstoupit přijímací zkoušky.
1: Tentokrát to vyšlo na poprvé a v roce 1985 nastoupila Unsuk Chin v Hamburku do třídy věhlasného evropského skladatele a intelektuála, který nikdy neustrnul na jednom místě. Byl nesmírně kritický k sobě i ke svým žákům, které vnímal jako sobě rovné, jako hotové osobnosti, které přeci zvládnou nějakou tu kritiku. Jenže v tom se asi mýlil, protože mnoho jeho žáků, často mladých lidí ve velmi křehkém a pochybujícím věku, takový tlak prostě nezvládlo. Lehké to neměla ani Unsuk Chin.
2: Ano, bylo to pro mě velmi náročné, protože Ligeti byl velmi komplikovaný člověk. Uměl být okouzlující, přátelský a laskavý. A pak se najednou změnil a byl sprostý, nepříjemný a zlý. Největší problém ale spočíval v tom, že jsem tehdy byla příliš mladá a nestačila jsem mu. 3 roky jsem nesložila ani notu, vyjma jedné jediné skladby. Dnes vím, že jsem si tímto obtížným obdobím musela projít. Před zahájením studia v Hamburku jsem vyhrála cenu na velmi prestižní soutěži v Amsterdamu a mnozí mi říkali, jsi talentovaná, obejdeš se i bez Ligetiho. To byl ale nesmysl. Stála jsem na začátku a neznala skoro nic. Ligeti mi ukázal, jak je cesta k tomu stát se skladatelem obtížná a vyčerpávající. A to bylo to jediné správné.
3: To become a composer. And it was the only right thing
1: Dostáváme se v našem rozhovoru do onoho osudového roku 1988, kdy se Aung San Suu Kyi stěhuje do svého nového domova v Berlíně, do města, které už od té doby nikdy neopouští. Na Technické univerzitě se stará o elektronické hudební studio, ve kterém vytváří několik skladeb. V letčem je to obohatí, ale stejně tíhne k hudbě pro akustické nástroje a také lidský hlas. Vzniká tak první velká skladba pro ansámbl a soprán s názvem Akrostichon Wortspiel. Chin v této skladbě zpracovává texty svého oblíbence Louise Carrolla. Tehdy ještě netuší, že o nějakých 15 let později složí na motivy Alenky v říši divů svou první operu. Druhým použitým zdrojem je Nekonečný příběh Michála Endeho. Texty z obou slavných, ne zcela běžných pohádek tu autorka zpracovává hravou i groteskní formou. Podivuhodnou atmosféru podtrhává i barvitý arzenál použitých bicích nástrojů, stejně tak mandolína či foukací harmonika.
2: Byla to má druhá skladba po odchodu od Ligetiho a první vokální instrumentální dílo po těch třech letech krize. V Akrostichon Wortspiel jsem text zbavila sémantického významu a použila ho čistě jako materiál ke zpívání. Každá ze sedmi částí má název, ale jde o umělý artificiální text. Emocionální stav, který tento text nese, zpracovává hudební materiál velmi abstraktním způsobem. Nechtěla jsem vyjadřovat žádné přímé emoce ani přímé poselství. Premiéra definitivní verze v Londýně v roce 1993 započala moje krásné přátelství se skladatelem a dirigentem Georgem Benjaminem. Zároveň šlo o důležitý moment v mé kariéře. Velké deníky jako Times nebo Guardian tehdy zveřejnily nadšené reakce a partituru nějakým záhadným způsobem objevilo nakladatelství Boozy and Hawkes. Nechtěli mi říct, jak se k ní dostali. Já ale měla své podezření a napsala jsem dopis Georgeovi. Skutečně se potvrdilo, že zatím stál on. Byla jsem nadšená. Vždyť Boozy and Hawkes je nakladatelství Igora Stravinského. Když jsem ještě jako studentka držela v Koreji v ruce partituru, vydanou právě od nich, bylo to pro mě něco velmi vzácného. A najednou jsem u nich měla podepsanou smlouvu.
1: Od svého vzniku byl Akrostichon Wortspiel koncertně uveden ve více jak 20 zemích. V květnu se k ním přidá i Praha. Za osobní účasti autorky je 29. května v pražském DOX Plus přednese ansámbl Modern a dirigent Ilan Volkov. V našem pořadu si ji teď pustíme v provedení ansámbl Intercontemporain. Jedná se o nahrávku z roku 2004. Zpívá Pia Comsi, diriguje Kazushi Ono.

Mm-hmm.

0: To byla skladba Akrostichon Wortspiel od jihokorejské skladatelky Un Suk Chin, žijící dlouhodobě v Berlíně, které věnujeme dnešní Futurissimo. Zpívala finská sopranistka Pia Komsi, ensemble Intercontemporain řídil Ilan Volkov. V katalogu skladeb Un Suk Chin dlouhé roky chyběly skladby, které by jakkoliv souvisely s její rodnou zemí. Svoji roli v tom sehrálo možná něco, co souvisí s mojí další otázkou. Když se Un Suk Chin v 80. letech přestěhovala do Německa, cítila ze strany establishmentu nějaká očekávání, která by měla naplňovat?
1: Velmi silně. Tehdy v Německu panovaly jiné poměry a scéna současné hudby byla dost rigidní s jasně danými požadavky. Čekala jsem řadu let, než si mě vůbec v Německu pořádně všimli. A nikdy by se to nezměnilo, nebýt Simona Rattla a Kenta Nagana, kteří si stáli za tím, že v Německu uvedou moje skladby. Změna tehdy přišla zvenku, od outsiderů. A i tak mě ještě dlouhou dobu uváděli daleko více v zahraničí než v Německu. Můj nakladatel měl spoustu práce s tím, aby se to trochu změnilo.
0: Čemu ten nezájem přičítáte?
1: Ze všech stran jsem slyšela, že musím ve své hudbě používat tradiční korejskou hudbu a nástroje. Jasně jsem se proti tomu vymezila, i když by to bylo velmi jednoduché. Stačí si vymyslet korejský název, nasázet do partitury několik glizant ve stylu lidové korejské hudby a je vymalováno. Naplnila bych všeobecná očekávání a pravděpodobně bych i dosáhla snadného úspěchu. To jsem dělat rozhodně nechtěla. Je to povrchní a neupřímné. Až v posledních letech jsem začala pracovat s některými elementy z korejské a asijské hudby. Ale muselo to dozrát a přijít v ten správný čas a ze správného důvodu. Brzy začnu pracovat na divadelní kompozici, ve které budu pracovat s korejským žánrem pansori, kombinujícím zpěv a divadlo. Můj zájem o takové věci ale vychází především z hudebních pohnutek.
0: Hudební pohnutky Un Suk Chin dovedly k mnoha abstraktním kompozicím pro ansámbl, ve kterých všechna hlavní témata souvisí s hudebními parametry. Fantazie mécanique z roku 1994 i dvojkoncert pro klavír, bicí nástroje a ansámbl z roku 2002, první jmenovaná skladba zazněla v Praze loni, druhá zazní letos, si pohrávají s napětím mezi přísně danými rytmickými strukturami a zdánlivě nahodilými, chaoticky působícími plochami. Tím nejdůležitějším zůstává zvuk a jeho proměny, které jsou v případě partitury Un Suk Chin často velmi plynulé a mistrovsky zkomponované. Textury proměňující se v akordy a ty zase v melodické útržky mají možná leco společného s Chin zkušeností v elektronickém studiu, kde o zvuku, jeho možnostech a proměnách začala uvažovat v širších a v něčem vědečtějších souvislostech. Když se rozhodla vstoupit do světa opery a tím pádem mimo hudebních inspirací, náklonost ke konkrétním významům rostla i v ostatních žánrech. To je případ i skladby Gugalón, o které si něco řekneme za chvíli. Teď ještě jednou k onomu hudebnímu establishmentu, který se od 80. a 90. let výrazně proměnil. Chin v našem rozhovoru letmo zmínila kauzu Me Too a s ním související novou vlnu zájmu o skladatelky i o větší diverzitu ve světě vážné hudby stran etnicity i pohlaví. Un Suk Chin má v tomto ohledu velmi specifické postavení a tak mě zajímalo, jak vnímá pojem kulturní apropriace ve vztahu k umění a hudbě.
1: Jsem toho názoru, že jako umělci můžeme dělat cokoliv, ale stále vnímám různé předsudky. Nedávno jsem dokončila práci na své druhé opeře, která vychází, řekněme, z německé intelektuální tradice. Hlavní postavou je rakouský vědec, libreto se pozastavuje nad existenciálními otázkami. Možná, že by kritici nebyli tak zžíraví, kdybych napsala operu inspirovanou nějakým korejským příběhem. Ale pustit se do faustovské opery s tak výrazným evropským charakterem se prostě od korejské skladatelky neočekává a asi to prostě dráždí. Je ale zajímavé, že když se karty obrátí a nějaký skladatel ze západu napíše dílo inspirované indickou mytologií nebo japonským haiku, nikomu to zvláštní nepřijde. Máme před sebou ještě velmi dlouhou cestu. Pro mladou generaci se to ale možná už trochu mění.
0: My si teď pustíme přesně ten typ skladby od Unzug Chin, kterou od ní nejspíše chtělo německé publikum a instituce od samého začátku, skladbu inspirovanou tématy i hudbou z Dálného východu. Jenže při bližším seznámení s dílem Gugalón se všechno trochu komplikuje, a to už samotným názvem. Pro evropské uši zní velmi exoticky. Ve skutečnosti jde ovšem o pojem z nejstarší dochované podoby němčiny z hlubokého středověku, takzvané Althochdeutschesprache. Znamená něco jako klamat, dělat směšné pohyby, ošálit někoho pomocí falešných kouzel. Nápad ke stvoření velmi hybné a dramatické kompozice dostala Chin při svých cestách po Číně, Hongkongu a Kantonu v letech 2008 a 2009. V autorském komentáři říká, že atmosféra starých, chudých čtvrtí s úzkými, klikatými uličkami, po uličními prodejci jídla a tržišti, to vše nedaleko obrovských obrazovek, ultramoderních budov a třpitivých nákupních center, jí připomnělo dávno zapomenuté zážitky z dětství v Soulu 60. let, v období před radikální modernizací. A ta falešná kouzla? Souvisí se skupinou komediantů a pouličních bavičů, které jako dítě vídala na předměstí Soulu. Hráli prý velmi amatérské a kýčovité divadlo, ale v divácích to vzbuzovalo silné emoce. Vzhledem k tomu, že to byla prakticky jediná zábava v jejich každodenním životě poznamenaném chudobou a represemi, není se ani čemu divit. Gugalón ale neodkazuje přímo k diletantské či pochybné hudbě tohoto pouličního divadla. Jde o imaginární lidovou hudbu, jak píše Unzug Chin, která je stylizovaná, vnitřně rozbitá, ale jen zdánlivě primitivní. Výsledkem je ohromující smršť hudebních nápadů, inovativních zvukových kombinací, zvláště s přihlédnutím k roztodivným perkusivním nástrojům, které partitura rozvržená do 6 částí vyžaduje, včetně koženého pásku nebo řehtačky. Pustíme si teď první 3 části z celkově 6-věté skladby Gugalón. Ensemble intercontemporain diriguje Pierre Bleuze.

0: To byla ukázka ze skladby Gugalon s podtitulem Scény z pouličního divadla. Ensemble Intercontemporain řídil Pierre Blaise. Blížíme se k závěru dnešního Futurisima, ve kterém zpovídáme skladatelku Un Suk Chin, letošní rezidenční skladatelku víkendového formátu zaměřeného na soudobou hudbu Prague Offspring, který se letos již popáté uskuteční v rámci Pražského jara. Pojďme si na závěr říct něco o tom, jakou roli hraje v kompozičním procesu Un Suk Chin intuice a jakou virtuozita.
1: Intuice je nejlepším přítelem skladatele. Samozřejmě sledujete i logické úvahy a plány, protože když máte plán, můžete ho vy i posluchač snadněji sledovat. Ale zajímavá hudba vzniká až ve chvíli, kdy tento plán narušíte. A to, co ho rozbíjí, je právě intuice. To ona dílo obohacuje a ozvláštňuje, i když se stává možná méně čitelným či plynulým. Virtuozita je pro mě velmi důležitá, a to z mnoha ohledů. Jako malá jsem se chtěla stát profesionální klavíristkou, ale zůstalo to v rovině snů. I proto chci, zejména v instrumentálních koncertech, vidět solistu překračovat své hranice, stejně jako je překračuji já během komponování. Považuji to za zásadní aspekt svojí tvorby.
0: Když se náš společný čas chýlí ke konci, plně mi dochází, jak introvertní Un Suk Chin ve svém přemýšlení, chování i životních cestách je. Což je asi velmi dobře, protože k povolání skladatele patří mnoho práce o samotě. Jak vůbec zvládá premiéry, předávání cen, anebo rezidence takové, jaká je čeká brzy i v Čechách? Užívá si to?
1: Neužívám si to. I když uznání je samozřejmě velmi příjemné a vážím si ho. Jsem ale od přírody velmi nesmělý člověk. Dnes dávám rozhovory a mluvím na veřejnosti, ale ještě před 15 lety to pro mě bylo velmi stresující. Miluji samotu. Čím jsem starší, tím více. Mám kolem sebe ráda přátele, ale po čase vždy potřebuji mít čas zase jen pro sebe. Nikdy jsem netrpěla pocitem osamělosti. Když jsem sama, nejsem osamělá, jsem šťastná.
0: Na závěr si poslechneme třetí větu z houslového koncertu z roku 2001, za který Un Suk Chin získala Grommir Award, jedno z těch nejdůležitějších ocenění v kompozičním oboru. Zazní v podání Orchestre Symphonique de Montréal, dirigovat bude dlouholetý přítel Un Suk Chin Kent Nagano, na housle hraje Vivian Hagner. Užijte si poslech tajuplné koncertní skladby a naschledanou třeba na Prague Offspring. Loučí se Jiří Slabihoudek.

0: Pozvánkou na letošní Prague Offspring minifestival soudobé hudby v rámci Pražského jara bylo dnešní premiérové Futurissimo. Jeho autor Jiří Slabihoudek se zastavil v berlínském zázemí korejské skladatelky Un Suk Chin, která se 29. a 30. května zúčastní Prague Offspring jako rezidenční skladatelka a natočil s ní rozhovor. A také jsme poslouchali ukázky z dosavadní tvorby Un Suk Chin. Nakonec to byla první věta z jejího houslového koncertu. A za týden se ve Futurissimu vrátíme k dubnovému koncertu orchestru Berg s názvem Blízko, pojednání o snech. A mimo jiné budeme hovořit se skladatelem Markem Keppertem, co by autorem skladby, kterou si přímo pro tento svůj koncert orchestr Berg objednal a která tam měla světovou premiéru. Poslouchejte příští neděli 17. května opět od 22 hodin. A teď už je před námi poslední hodina nedělního vysílání. Její druhou polovinu vyplní koncert pro harfu a orchestr Jindřicha Felda. A teď je tu další epizoda z románu Arnošta Lustiga Kůstka, dívka z Prahy. Začátek za moment.
1: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Radioservis představuje audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
3: Čeká nás Arras.
2: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
3: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
2: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.

Kdo je vlastně vypravěčem románu Arnošta Lustiga Kůstka, dívka z Prahy? Těžko říct, víme jen, že hovoří v rodě mužském a tak, jako kdyby hlavní postavu velmi dobře znal, žil těsně v její blízkosti, vše, co se děje v jejím životě i v její duši, měl jakoby z první ruky a přitom se vyjadřuje střídmě, zdrženlivě, věcně a hlavně bez jakýchkoliv soudů a jakéhokoliv moralizování. A také víme o vypravěči Lustigovi Kůstky, že jeho rozhlasový hlas ve skutečnosti patřil herci Josefu Vinklářovi. A ten nám teď bude číst v režii Lidy Engelové z románu Už po šesté.

kůstka tušila, jaké stopy na mě asi zanechala cesta skrz německé lesy až domů. Nebyla si jista, že jsem z lesů venku, jako jsem si já nebyl jist, že byla venku ze svého nevěstince. Nevěděla, že mě v německých lesích strašili oběšenci, většinou němečtí dezertéři. Německá braná moc si na poslední chvíli vyrovnávala účty s nevěrnými, asi jako do té doby s námi. Provaz, řemen, kus papíru přišpendlený na hruď. Jsem německé prase, zradil jsem bojující kamarády, německé vdovy a děti. To byly ještě slušnější ukázky němčiny. Jen rabínek z pěti kostelí se mohl vážně tázat, přijmou lidi po válce alespoň pravdu, když je náprava křivd už nemožná. Zločiny byly příliš velké a každý nepotrestaný zločin v sobě nese zárodek budoucí křivdy. Neoběšený Hitler, neoběšený Göring, neoběšený Goebbels. Za beztrestností přijde opakování všeho, co bylo. A přišlo by to možná, i kdyby se tolika zločincům nepodařilo uniknout potrestání. Jen jednou se kůstka podivila. Jak to, že mě třikrát chytili, odsoudili k smrti a nepopravili? Najedno jsem si pamatoval do poslední podrobnosti. U druhé epizody už mi něco uniklo, třetí jsem zapomněl. Kdyby mě zabila, nedostal bych to ze sebe. Zmizelo to. Až na to, že se to stalo. Jak to, že paměť uchovává a vypouští, co se jí zachce? Věděla taky, co mě až dodatečně mrzí, jak jsme s Adlerem očesali prominentním starcům v Terezíně jabloň, pod kterou seděli. Starci chtěli jablka zralá, nám stačila, jaká byla. Měli krátké ruce a nohy, aby nás chytili po činu, jako jsme my zase měli krátké ruce a nohy pro jiné lidi. Zkazil jsem starcům poslední dny roku 1943. Odnesu si to do hrobu. Adler se uvtípnul, že patřím k lidem, které by házeli do jámy i potom, co už se mrtvoli pohřbívali v rakvích. Starci se sotva dožili jara. Ze všech se najednou stali soudci, řekla kůstka. Nemělo to co dělat s Adlerovou mou i kůstčinou nechutí k zákonům. Ale kam až to šlo v soukromých záležitostech? Myslel jsem na Adlera. Proč se rozešli s kůstkou? Adler teď pro změnu sbíral antisemické anekdoty. Měl už úctyhodnou sbírečku, včetně anekdot o lágrech. Bavilo ho hulákat nacistické písně, vyprávěl, jak jsme hráli kopanou s mužstvem SS, a bylo těžké potom posluchače přesvědčit, že to nebylo tak odlehčené. Stačilo kopnout německého záložníka do kotníku i bez odpískání šel za faul hráč do komína. Koho naopak kopnul SSák, šel taky do pece. Kůstka myslela na to, jak z velké Leopoldy, než ji zabili, visela kůže jako velké šaty. Na místnost, kde si vojáci odkládali zbraně a hlídali strážný. Zbraně vojáci nikdy neodkládali rádi nebo bezstarostně. Jak se naučila rozlišovat, jestli se dělostřelba přibližuje nebo vzdaluje. Jak ve stálem nebezpečí přestane člověk nebezpečí vnímat. Jak na východ bylo dovoleno všechno, co se v tom ztratilo. Od života k smrti je ve válce pro všechny jen krůček. Pro někoho

Bál jsem se, že jedinou rovnováhu, kterou můžu získat, je rovnováha lágru. Proud Vltavy mi pořád připomínal hustou tmavou krev. Bolela mě hlava. Byl jsem už, kde jsem chtěl, s kůstkou být a zároveň jsem tam nebyl. Byl to tenký led, kterým jsem se k ní chtěl přiblížit. Druh minového pole. Nechtěl jsem zapřádat rozhovor, v kterém bych už dopředu prohrál. Přál jsem si, abych s ní byl tam, kde jsme byli v poledne, než jsme potkali VF. Voda pod námi odnášela slova stejně, jako je odnášel vítr. Hvězdy svítily na hladinu, tma se už nezdála tak černá. Večer byl pořád plný zvuků. Začaly hrát dvě chromatické harmoniky s doprovodem klavíru a trubkou. Francouzské šlágry křísnuté slovanským prvkem mazurka. Neslo se to do dálky za řeku po proudu. Není nám snad oběma dohromady méně než VF. Voda, tma a hudba vytvářely opar nesmrtelnosti nebo věčnosti, které se dotkly všech, co přežili lágry. Myslíš si snad, že na mě někdo kývne, hvízdne nebo mě nakrmí a vybídne k tanci a odběhnu za ním jako fenka? Zužovala oči do dvou čárek, kleslí koutky úst. Hledal jsem v jejím hlase vedle vzdoru a zapření nebo přiznání, pláč. Zase si hrála s perličkami. Někdo si vždycky myslí, že je střed světa. Pro všechny, řekl jsem. To není tak špatné, odpověděla. Zachází se životem, jako by to byl román, který může kdy chce, jak chce a kde chce předělat, změnit, přeházet nebo co ho napadne vynechat. To není tak zlé, to máš pravdu, až na to, že tak zachází s tvým nebo mým životem. Dělá, že pro něj žádná pravidla neplatí. Na to nic neřekla. Obvinil jsem ji i omluvil. Musela to vnímat. Kde se bere to neviditelné, co ze sebe člověk nesetře se, ani když už je mimo lágry volný. Jde mi taky o to, s jakými lidmi se chceš stýkat. Něco mi vadí ještě víc než rozdíl věku. Nechci se dívat na lidi jako Ervínek Adler. Znáš ho líp než já, dělal jsi, jako bys mě uváděl do nejlepší společnosti. Budu příště opatrnější. Na to vsaď krk. Kdo chce psa být, hůl si najde, řekla. Má chování, je velkorysý, to musíš uznat. Řekl nám spoustu zajímavých a užitečných věcí. Je trochu skeptik a trochu optimista. Víš, o čem mluvím? Snad trochu na všechno spěchá. Možná, že se tváří rozhodnější, než je, to nevím. Nerozebírám ho jako policejní ředitelka. Je starší než ty a já. Jistě si přál, abychom si o něm oba mysleli to nejlepší. Vychutnává každou chviličku asi s každým, s kým zrovna je. A víš asi, kde se to naučil. Jestliže byl na baráku pomocníkem kápa a nikdo ho nezbyl, nezabil ani po válce, neudal, nemá toho asi tolik na svědomí. To by se nemohlo obejít bez křiku. Jistě ze sebe chce hodně vymazat, jako ty a já. Nevypadá slabý, ale není to ještě záruka, že opravdu v něčem není. Ty nechceš lepší život na troskách toho, co bylo? Vypadat silnější, rozhodnější? Každý se z toho chce vydrápat, jako chrousti z pivní osudu. Třeba to nikomu nepůjde, jako po másle. Podíval jsem se na ní, snad ji potěšilo, že jsem žárlil. Oči se jí zase rozevřely. Její tvářička byla i ve stínu hezčí. Vnímal jsem její světlo. Měla rozum všech žen, z kterých se narodila a pocházela daleko dozadu. Šel jsem od matky, babičky a prababičky až k opicím, k prapodstatě žen, k prapodstatě lidí. Nemohl jsem odkrýt, v čem lhala. Věděl jsem, že lhaním si zachránila život. Dívalo se jí to z očí, znělo to z jejího hlasu. Věděl jsem jen, čeho je schopná, k čemu bude věrná. Zrychlovalo mi to tep, měnilo to vzduch, kterým jsem vedle ní dýchal.
měla, co mají společné ženy se sluncem, s měsícem, stromy, květinami a zvířaty, co si nedovedou vysvětlit, ale vědí. Porovnával jsem její kůži a vlasy s vodou, s ohlazenými kameny. Cítil jsem z ní sílu, kterou sdílí ženy jako děti, s otáčením země, s otřesy půdy, s hučením řeky, větru, s hvězdným prachem. Hledal jsem v jejich očích, čím odpoví mojí netrpělivosti, nedočkavosti, mé nejistotě. Cítil jsem kůstku Willy Felda a svůj život v konečcích nervů. Zeptal jsem se jí do zvuku taneční hudby, proč bych pro Boha měl být zrovna řezníkem, jak prohlásil Willy Feld. Chtěl jsem věřit přece jen nebo alespoň částečně, že to není lež nebo mýtus, že každý má, co si zaslouží a nemá, co si nezaslouží, alespoň v míru, když ne ve válce. Velká Leopolda Kuliková ji pod ní ženistů řekla: je možné, že se nikdy nevdáš. Taky jsem se neprovdala. Když budeš mít štěstí, nebude to trvat víc než rok. Možná méně. Nezůstaneš bez muže. Jen se snaž uchovat si všechny údy. Taky jí řekla: ber to, jak můžeš. Hlídej si to svoje, nebraň se potěšení, nesmíš se zalikat strachem, vždycky se stane něco, co na rozdíl od všeho bude v tvůj prospěch. Vždycky budeš potkávat lidi, kteří v tobě vidí to lepší, ale sledují to horší, to menší v každém. Vidí tě jinak, než dávají najevo. Když si dáš práci, najdeš v každém jeho stín. Kůstka pozorovala vodu, noční ptáky nad řekou. Měla v sobě něco, co se podobalo přátelství mezi kluky. Druh spolehlivosti. Proto jí asi ve 12 maminka řekla, že v ní ztrácí kluka a získává holku. Pozorovala měsíc, jak mizel a vyplouval. Sledovala přicházející noc s hudbou jako lodník, který vyhlíží pevninu, protože už musí být blízko. Dívala se na hvězdy. Leskly se jí oči, byla bílá a tichá. Velká Kuliková jednou potopila kůstčinu hlavu do svého moutného poprsí a řekla: můžeš být čistá, jestli je čistota, na čem ti nejvíc záleží. Můžeš myslet na barvy, které má den, stromy, květy, nebe, když zapadá slunce, když vychází. Na ovoce, které máš ráda. Taky jí řekla, byla bys směšná, kdyby si smyslela, že lidi oslavovali panenství jen samo o sobě. To není, zač jdou muži do války a mravokárci se můžou přetrhnout. Básníci opěvují čistotu a mají pravdu. Ale co holky, které ztratí panenství z nečistých důvodů, jenže ne na svou adresu? Co je důležité, je čistota dostupná tobě, mně, za každých okolností. Ne panenství, nenech se nachytat. Velká Leopolda Kuliková měla svět v malíčku. Nejenom Německo. Někdy si Kůstka, tak jako rabínek sebe v její kůži, představovala Leo Gideona Shapiro v polním nevěstinci, ale ne jako jedno z děvčat, ale jako hosta. Nebo na návštěvě v domě velké Leopoldy Kulikové v předválečném Krakově, kde byla velká Leopolda královna a platící hosté nechtěli nic, než se obklopit na hodinu, dvě svěžestí, kterou už ztráceli a kterou vydechuje dívčí tělo, dívčí ústa, dívčí pohled. Voňavost dívčího dechu. Velká Kuliková měla představu o pustině, v které se vytrácí schopnost a možnost, ale ne touha. Zatímco je svět pořád plný dívek a mladých žen, nemluvňat, z kterých teprve vyrostou dívky a ženy, starcům už se rozevírá v představě země a už dopředu hrob těla.
Velká Leopolda potkala nejednou muže, kteří zvrácenou nebo nepřekonanou vůlí po nesmrtelnosti chtěli počít dítě. V tom měla po ruce pro děvčata rady. Patřila k tomu vysoká sklenice s vařeným červeným vínem, se skořicí a hřebíčkem. Ani na východě se tomu nevyhnuli. Leckterý voják by neměl nic proti tomu odkázat po sobě Německu dítě s polní kurvou. I pro muže dokáže být ženské tělo hrob. Až na to, že na východě neměli někdy ani horkou vodu, natož svařené víno. Pak pomohl děvčatům tělocvik, doktor nebo kulka u kamenné zdi někdejšího statku. Všichni dřív nebo později zahledneme odlesk ztracené svěžesti, řekla velká Kuliková. A všichni místo ní hledáme život, protože jsme zahlédli srázy a dno propasti, jejíž jméno radši neuvádím. Viděl jsem někdy jen na zlomek vteřiny vedle kůstky bez ohledu na to, o co se jednalo, nebo kde jsme byli v duchu muže, tváře, oči, lůžka, těla. Nemělo to konkrétní podobu. Byly to jen pojmy mužů, tváří, těl a očí a postelí, někdejší statek nebo pokoje ve vykřičeném domě velké Leopoldy Kulikové v Krakově, kde všechno bylo, jak se sluší a patří, a muži, kterým stačilo tu být nebo se dívat, popíjeli čaj, kávu a likéry. Je těžké vžít se do toho, co se děje jiným, i když jsou to ti nejbližší, řekla velká Leopolda. Musíme se spoléhat na sebe. Něco se nikdy nezmění. Na vodě tančily stíny, pleskla na hladině.

porazil římské vojsko. Na Řím už neudeřil. Vstoupil do dějin porážkou. Ujel nám poslední autobus. Už se neuvidíme. Pozdravujte svou ženu Heidi, řekla velká Leopolda. Možná, zamyslel se důstojník a už nikdy nepřišel. Dobrá holka znamená pro muže svatbu, řekla velká Kuliková. Svatbu na jednu noc na 20 minut. Jenom na to nebudeš mít papíry. Každá smlouva je smlouvou s ďáblem. Tu noc vila vlčice. Velká Leopolda se bála, že jí vypadají zuby a bude bez zuba. Je jenom jediné, k čemu je muži bez zuba, ženská řekla. Mám ještě 25 zubů, ještě můžu přijít o 10, pak už mě nebude chtít ani můj důstojník. Se světlem jí bolest přecházela. Bolili ji jenom v noci. Tomu nerozuměla. Chodila se zafačovanou hlavou. Kůstka chtěla u vody vědět, co se stalo s Garfinklem. Julius Garfinkl se zapletl v lágru v Německu na podzim v roce 1944 s katolickou polkou Elou Jaroševskou. Jednou z povstalkyň z Varšavy, kterou svět nechal v létě 1944 škvařit se ve vlastní šťávě. Nacisti ji vytáhli z kanálu, kde se schovávala po 62 dnech. V lágru se zamilovala Ela Jaroševská do Julia Garfinkla. Láska bylo to poslední, co jí zbývalo. Garfinkl ji dokonce ze začátku varoval. Ušetři si zklamání. Nemluvě o tom, co by s nimi udělali Němci, přijít jim na něco. Byla to nepravděpodobná, ne, krkolomná, ne, nemožná láska. Zrodila se z nejošklivější existence. Elu Jaroševskou zkrásnil žal a víc neštěstí, než mohla unést. Garfinkl byl kost a kůže, velké oči, vychrtlé chlupaté ruce, vysoké čelo, zdůrazněné lebkou ostříhanou dohola. Alespoň neviděla, jak plešatěl. V lágru ho drželi nad vodou vzpomínky na předválečné neřesti, na daňové úniky, pokoutní obchody. Dělil se o ně při náletech, kdy Němci utekli do krytů, kam vězňové nesměli. Garfinkl dal Ele Jaroševské adresu své snoubenky Blanky S. v Praze, stejně jako potom Adlerovi a mně. Sešli jsme se s ním den předtím, než skončila v Praze válka. Utekli jsme, i když ne v týžden, jako Garfinkl. Když nás spatřil v bytě snoubenky, spočítal si během vteřiny, že ve třech bychom snědli víc lívanců z mouky schovávané 6 let pro něho, než mohl spořádat bez nás. Jak to, že jsme na něj nepočkali? Nerovná se to zradě? Dal jsem Garfinklovi na vybranou. Buď si přestane hledat nejapné výmluvy a důvody, aby se nás zbavil, anebo se snoubenka doví o Ele Jaroševské. Garfinkl jen pozdvihl obočí. Nevíme snad sami, jakým nebezpečím je pro snoubenku ukrývat 3 neárijce? Pořád je ještě válka, jestli se nemýlí. Taky se mu nechtělo čekat, než se dostane na záchod nebo stát snad ve frontě na vanu. Zapomněli jsme snad na zákony staného práva? Ještě se věší, stíná, střílí. Garfinkl obratem ruky změnil pravidla hry, což předtím zazlíval Němcům, a jak říkal, peníze a manýry nemají národnost. 3. den po válce se ozval dole v domě zvonek. Do mluvíka se ozval ženský hlas. Garfinkl spanikařil. Dal mi pro Eli Jaroševskou do nákupního sáčku asi 100 000 v papírových bankovkách a perly, které měl po mamince, a schovávala mu je 6 let snoubenka. Požádal mě jako muž muže, jak řekl, abych šel co nejrychleji dolů a vysvětlil Ele Jaroševské, co a jak, to už že nechá na mě. A ještě rychleji posadil na autobus, vlak nebo aeroplán a odeslal do Polska. Nemusí snad dodávat, že mi to nikdy nezapomene. Byl zase jako ryba ve vodě, jen to už byla jiná voda. Musel se učit znovu plavat.

0: otázka možná ani nestála o zbytek, co se stalo s Elou Jaroševskou, ale bylo to už jen pár vět. Za 10 minut jsem jel s Elou Jaroševskou na letiště. Připomínalo válečné skladiště a všude vlály z oken, střech a stožáru modro-bílo-červené a rudé vlajky, hesla, transparenty. Za hodinu jedno z letadel odneslo jako ptáček Elu Jaroševskou jiného ptáčka do Varšavy. Byla důkazem, jak dalece měla pravdu velká Leopolda Kuliková, když řekla, že žena je protikladem rozkladné síly muže. Mluvil jsem nad vodou o Garfinklovi a myslel na VF. Co si vzájemně vypůjčujeme a nevracíme, co si dlužíme, jako bychom už všechno splatili. Myslel jsem na neschopnost sdělit, na bezmoc nezdělitelnosti, na věci, které si nechává každý pro sebe, komu skládáme účet, i když jen v duchu. Když nesníš, je všechno nahé, řekla kůstka. Můžeš jít přes propast a vypadá jen jako příkop, důlek, který snadno překročíš nebo přeskočíš. Ještě se těšíš na cestu. Vnímal jsem, že není tak jednoduché se k ní dostat. Unikala mi jako proud řeky. Hudba v kavárně hrála tango, lidi tleskali. Je tu hezká hudba, řekla. Můj vztek skoro roztal její přítomností. Bylo jí směšné, že polská Ela Jaroševská přišla z povstání a kanálů a zamilovala se v 19 do 45 letého Garfinkla. Cítil jsem měhu, která byla v kůstce, když se nemusela bránit, když neviděla hranici, kterou nemohla překročit. Přál jsem si, aby mi četla myšlenky, kdybych s ní mohl zacházet jako s králíčkem, kterého bych si zastrčil, zakošil a hladil. Hudba udělala přestávku. Slyšeli jsme jen vítr a vodu. Kůstka si stoupla blíž ke mně, vnímal jsem její blízkost, bylo to jako horečka. Stála proti přesile, i když jsem byl sám, ale neřekla o tom slovo. Obklopovali ji duchové, o nich jsem neměl tušení, i když jsem si myslel, že toho vím o ní Bůh ví kolik. Dívali se na ní i vedle mě zlé oči vojáka, které ji strašili i teď. Město dýchalo vedrem. Napadlo mě, že v každé holce je asi kus kluka a naopak. Vybírají si za partnery, s kým se mohou doplnit. Měl jsem vlastně štěstí, že kůstka začala ve 14 a v 15 a v 16 bez 2 dnů. Byla ještě dítě. Taky jsem si v 18 nemusel připadat jako stařec. Vnímal jsem, čím se musí bránit kůstka proti mně i proti sobě. Bylo to jako děravá síť, do které jsme se zaplétali. Tady teď na Střeleckém ostrově v pátek v teplém letním světle, v průzračné tmě s hvězdami nad hladinou a plynoucí vodou pod námi. S ozvěnami, které nikdo neslyšel, lágru polního nevěstince, několikanásobných rozsudků smrti. Byl to okamžik, kdy člověk musí myslet na sebe, aby si to nemusel později vyčítat, aby se zbavil závaží a přestal zatěžovat druhé. Ale kůstka nebyla jen králíček, kterého bych si strčil za košili a hladil. Ty a já, řekl jsem. Kůstka mě vrátila pohled.
1: Po celý svůj produktivní život byl spojen s rozhlasem herec Josef Vinklář. Začínal tu jako člen Disman dětského souboru, a později účinkoval v celé řadě rozhlasových inscenací a četeb. Například absolutně nedostižně interpretoval biografický román Štefana Zweiga Josef Fouché. A rovněž velmi dobře se hodil jeho nezaměnitelný projev režisérce Lidě Engelové pro vypravěče příběhu O kůstce dívce z Prahy od Arnošta Lustiga. Tato četba vznikla v roce 1993, připravila ji Lenka Kolářová a zítra bude tato celkem osmidílná série pokračovat už před poslední epizodou opět od 23 hodin. A teď ještě na půl hodiny k hudebnímu umění posledních dekád.

Pěkný poslech pořadu Soudobá hudba vám v tuto chvíli na stanici Český rozhlas Vltava přeje z brněnského studia Českého rozhlasu Jan Hlaváč. Dnes se zaposloucháme do díla pražského rodáka, hudebního skladatele Jindřicha Felda, který žil mezi lety 1925 až 2007. Kompozičně se vyrovnával se všemi oblastmi hudební tvorby, od velkých hudebních forem, koncertních, až po hudbu filmovou, scénickou, instruktivní, ale také populární, estrádní a taneční. V orchestrálních, komorních i koncertantních skladbách uplatňoval svůj přirozený smysl pro stylizaci instrumentálního hlasu a měl na zřeteli i požadavky interpretů, jako je virtuozita, výrazová jednoznačnost, zvuková barevnost. Jeho skladby zařazovali ve své době do svého repertoáru i renomovaní zahraniční solisté. My si dnes poslechneme z díla Jindřicha Felda koncert pro harfu a orchestr s částmi Moderato con moto, Allegro con brio a Andante tranquillo, Allegro andante tranquillo. Tuto kompozici z roku 1984 hraje jako solistka Hanna Millerová spolu se Státní filharmonií Brno. Provedení řídí Petr Vronský.

Slyšeli jste koncert pro harfu a orchestr od Jindřicha Felda. Hrála Hana Millerová, Státní filharmonii Brno řídil Petr Vronský. Končí pořad Soudobá hudba na stanici Vltava. Klidnou noc s Českým rozhlasem vám přeje Jan Hlaváč.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Naše návštěva se věnuje pražskému jaru a jeho historii. V roce 2026 ho zahajuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my si připomeneme, že tento orchestr odehrál na pražském jaru 226 koncertů a dokonce po sedmé ho teď zahajuje. My si připomeneme některé dřívější šéfdirigenty, zejména Jaroslava Kromholce, a pak také slavné dirigenty nebo solisty. V tomto případě to bude Claudio Abbado, Artur Rubinstein a Natalia Gutman. Začneme nahrávkou Mé vlasti, kterou natočil šéfdirigent Symfonického orchestru Československého rozhlasu Jaroslav Kromholc, který byl ovšem především operním dirigentem. Rozhlasový orchestr mu ale umožnil uvést některé významné symfonické projekty a také nahrát Smetanovou Mou vlast. S Jaroslavem Kromholcem a Symfonickým orchestrem Československého rozhlasu si teď poslechneme dvě části z Mé vlasti Bedřicha Smetany, Šárku a Z českých luhů a hájů.

Dozněly symfonické básně Šárka a z českých Luhů a hájů v podání Symfonického orchestru Československého rozhlasu, který řídil jeho tehdejší šéfdirigent Jaroslav Krombholz na nahrávce z roku 1973. Jaroslav Krombholz zahajoval Pražské jaro v roce 1976 a tím připomněl 50. výročí založení rozhlasového orchestru. Letos si připomínáme z té výročí. Sáhneme ale k některým ještě vzácnějším archivním nahrávkám. Je to například snímek z Pražského jara roku 1966 a jediný snímek, kde rozhlasové symfoniky diriguje Claudio Abbado, legendární dirigent, který se později stal šéfdirigentem milánské Skaly a pak také berlínských filharmoniků. V Praze dirigoval 25. května roku 1966 kantátu Il canto sospeso soudobého autora Luigiho Nona. Solisty byly Dorothy Dorow, Vlasta Linhartová a Herbert Hunt a spoluúčinkoval také pěvecký sbor Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídil tehdy velmi mladý Claudio Abbado. Před námi je tedy kantáta pro tři solové hlasy sbor a orchestr Luigiho Nona Il canto sospeso.

dozněla kantáta pro tři solové hlasy sbor a orchestr Il canto so spesso Luigiho Nona. Je to unikátní rozhlasový snímek, na kterém v roce 1966 diriguje Claudio Abbado rozhlasové symfoniky a také Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze a tři solisty Doroty Dorou, Vlasta Linhartová a Herbert Hunt. A pokračujeme další archivní nahrávkou z historie Pražského jara. Tentokrát uslyšíme Symfonický orchestr Československého rozhlasu, jak doprovází solistku Natálii Gutmann. Významná ruská violončelistka se stala vítězkou soutěže Pražského jara a opakovaně hostovala také v Praze na dalších ročnících. V jejím podání uslyšíme violončelový koncert a mol Roberta Schumana pod taktovkou Tadeuše Strugaly.

Dozněl violončelový koncert A-moll Roberta Schumanna, hrála Natalia Gutman a Symfonický orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou Tadeuše Strugaly. Vrátili jsme se na pražské jaro do 70. let minulého století. A nás teď čeká ještě vzácnější archivní snímek. V roce 1966 navštívil pražské jaro legendární klavírista Arthur Rubinstein. Byl to Američan, ovšem polsko-židovského původu. Celá rodina opustila Polsko už před druhou světovou válkou a sám Rubinstein se vrátil do Prahy skoro po 30 letech. Tehdy už byl skoro osmdesátník a přesto v Praze vyvolal naprosto senzační dojem svým výkonem v Brahmsově klavírním koncertu číslo 2 B-dur. Tehdy ho doprovázel Symfonický orchestr Československého rozhlasu s budoucím šéfdirigentem České filharmonie Václavem Neumannem. A tento jedinečný rozhlasový snímek je teď před námi. Johannes Brahms a čtyřvětý symfonický klavírní koncert číslo 2 B-dur a věčně mladý osmdesátník Arthur Rubinstein. Pražské jaro 1966, 15. května.